0: Odbyla druhá hodina raní a my jdeme do další hodiny nočních jukeboxů na Rádiu Kiss. Společně jedeme totiž až do 6. hodiny.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
0: A další hodinu startujeme s Michaelem Jacksonem. Tohle to je Black or White na Kissu.

0: Ladíte páteční noční juboxy, máme 21. srpna, Johany mají svátek. Holky, všechno nejvíc, nejlepší. A samozřejmě už jsme tady provětrali dostatečně naší telefonní linku 210-323-323, tak se pojďme zase podívat do mobilní aplikace Rádia Kiss. Protože jsem se vás ptal, jestli jste někdy něco našli třeba v kapse, zapomněli jste, že tam máte zašitou někde 1000 korunu a podobné věci. Janči se ozval, má tam trošičku špatnou kvalitu, tak doufám, že mu bude rozumět.
1: Ahoj Kubiku, Janči zo Slovenska. Mne sa stalo tak, na konci leta som stratil zlatý prsten z malíčka. Myslel som si, že už je po ňom vlastne, tak som si dal spraviť nový. A o rok na to v lete som ho našiel vo vačku v kraťasoch obratých. Takže asi tak. Ďakujem.
0: Tak, nevím, jestli bylo rozumět, nicméně Jančí ztratil prsten, nechal si vyrobit nový a nakonec ho našel. A myslím, že bychom tohle mohli taky probrat, protože to se stává velmi často. Že něco vlastně ztratíte a tak si říkáte, dobře, tak si to nechám vyrobit znova nebo objednat znova a podobně. Ha, jakmile vám dorazí ten novej kus, no, tak hnedka najdete samozřejmě i ten starý. Tak dejte vidět pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss, jestli se vám něco takového stalo. Pojďme plnit hudební přání podle Peťánka.
2: Ahoj Kubo, chtěli bychom ti poděkovat za krásný jukebox dneska v noci a s kolegou bychom si chtěli nechat zahrát písničku I Got a Feeling od Black Eyed Peas. Prosím, prosím, jestli by to bylo možné. Děkujem, zdravíme všechny noční letce na cesty. Díky, ahoj.
0: A jakmile zazní Aqua, volejte telefonní číslo 210 323 323.

0: baví, baby.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Get ready.
2: 90's party u Hradu Loket. 29.8. se blíží kysáci. Cože se děje v tenhle datum? No samozřejmě 90's party u Hradu Loket. A moc dobře o tom ví i Lukáš, který je právě na našem telefonním čísle 210-323-323. Luky, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, Kubo.
2: Vybral si Groove Coverage, God is a Girl, což je jedna ze skupin, která právě bude vystupovat u Hradu Loket. Jak se moc těšíš?
3: Jo, bude to pečka, užijeme si to všichni. Jo, doufám, že nás tam bude hodně a že se vyvede počasí.
2: Věřím, že jo, doufáme samozřejmě, že všichni, že jo. A ty jsi velký znalec muziky našich Kiss Party a 90s Party a Heart Party a dalších party. Prozraď, kdo tam ještě bude schválně u Hradu Loket.
3: Byl tam Erotic a Kosmonova, ty už jsme taky několikrát, takže ty jsme na ní byli v Pardubicích vlastně v únoru.
2: Je to přesně tak?
3: Tam byla Sonia.
2: A poslední dotaz, komu pošleme Groove Coverage?
3: No, tobě, pro všechny tam budou a i pro toho, co vyrábí počasí, ať nám jako pošle nějaký hezký počasí hned, co se tam ukazuje, zatím na příští sobotu, nelíbí se mi to.
2: Je to ještě daleko, já věřím, že se to počasí určitě vydaří. Měj se zatím krásně, ahoj.
3: Taky. Ahoj, ahoj. Radio Kiss.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Na Rádiu Kiss soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style v Egyptě. Výhrou je pobyt pro dvě osoby, dospělé osoby, ve čtyřhvězdičkovém hotelu Borg El Arab Beach v egyptském Marsa Matruh. Chcete vyhrát? Tak pojďte právě teď na web kiss.cz a odpovězte správně na otázku. Po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva? Dohledejte si správnou odpověď, připojte svůj kontakt a pak si počkejte na dnešní odpoledne. Ano, registrovat se můžete do 12. hodiny a všechno to vypukne kolem 15. hodiny. Ale je potřeba, abyste měli u sebe telefon, protože už jsem zažil, že jsem poslouchal a opravdu volali prvnímu, druhému, pozor, dokonce třetímu a až čtvrtý člověk to zvedl. Takže tady doporučuji samozřejmě zapojit nejlépe celou rodinu. Samozřejmě každý kontakt se počítá, protože potom odpolední jump náhodně vylosuje jednoho z vás, zavřou oči a scrollujou a potom řeknou jméno a příjmení a poslední trojčíslí vašeho telefonního čísla a v tu chvilku máte maximálně jeden song na to, abyste se dovolali zpátky do studia a máte takhle možnost získat zadarmo dovolenou pro dvě osoby do Egypta.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Imagine Dragons a Bones, muzika, která dohrála teďka na vlnách Rádia Kiss. Máme 21. srpna, Johany mají svátek, ale pozor, někdo má i narozeniny. Ozvala se mi Magda, která píše: ahoj, chtěla bych poprosit o zahrání písně Schumacher. Mám dnes narozeniny, děkuju. Tak muzika už běží a já jsem zvědavý, jaká bude další, tak dejte vědět.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: KISS Radio. KISS. Hrajeme největší letní hity.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Jaká bude další muzika? To nám prozradí Katka.
2: Ahoj, já bych prosím zahrát písničku od Verony Náhodou. Bude to pro všechny, co jsou vzhůru, musí řídit, ať už ve firmě, kdekoliv. A hlavně pro moje zlatíčko, který moc miluju. Ahoj, mějte se.
1: Verona je nachystaná, nezbývá než pustit. A jaká bude další? Dejte vědět třeba prostřednictvím mobilní aplikace Radia Kiss.

0: Polovina nočních jukeboxů je za námi a my jdeme do té druhé poloviny a startujeme s ISMC It's a Rainy Day na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Kiss.
1: Ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Kisáci, jsou vzhůru vůbec nějaké holky, kisačky? Já vím, že minimálně jedna je a jmenuje se Eliška. Ahoj.
2: Ahoj Kubí, já bych chtěla zahrát písničku, co jsi říkal. Chtěla bych to pro svou rodinu a chtěla bych hlavně pro svou švagrovou, za nedlouho budeme rodit.
1: Wow. A bude to kluk nebo holka?
2: Kluk.
1: Ty jo, a jméno?
2: Nevíme ještě.
1: Takže to bude takové překvapení na poslední chvíli, jo?
2: Tak nějak, ale těším se. Hlavně, aby byl malej zdravej. Měli jsme rodit teď v srpnu, ale asi to tak nebude, takže to bude v září. Ale hlavně, aby byl zdravej a prostě přeju, že jsme nejlepší, prostě vlastně snažili se o to strašně dlouho a hlavně, aby to bylo jim.
1: Eliško, přesně jak jsi to řekla ty, myslím si, že nejdůležitější je hlavně to zdraví. Děkuju, že jsi zavolala a měj se krásně. Ahoj.
2: A hlavně pro tebe.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: A jaká muzika to bude, to nám prozradí Pavel.
3: Ahoj Kubo, tady Pavel, já bych chtěl nechat zahrát pro všechny kysáky, co jsou na noční, co pracujou. Ať nám to uteče, máme před sebou už necelý 4 hoďky. A poprosil bych tě, Mr. President Coco Jumbo, a úplně pro všechny kysáky, který jsou na noční, ať nám to utíká, ať se pohodlně a bezpečně všichni vrátíme domů. Tak jo, díky, Pavel, ahoj.
4: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Noční Jubox.
1: Jaká bude další muzika, o tom rozhoduje Kuba.
2: Nazdar Kubajs, jsem rád, že seš tady opět ty. Takže prosím, prosím pěkně zahraj Ludoveckou od Romana. Bude to pro tebe, ať ti to do rána hezky hraje. Bude to samozřejmě pro mě. A pro všechny, co musí být v tuto hodinu vzhůru, makat a makat a makat. Čus, Kuba.
1: Kubajs, tady máme takový nepsaný pravidlo, že když hrála Ludovecká včera, tak bych jí správně neměl hrát, ale...
3: Je to rebel!
1: Ale jo, prostě si ji pustíme právě teď na kysu.
4: Lidi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst. Ho!

Ladíte Radio Kiss a pravidelní posluchači už tuší, co se právě teď blíží, jelikož je právě krátce před 15:30 ráno. Dokonce mi píšete tady přes mobilní aplikaci Radio Kiss anebo na mém Instagramu Jakub_Krabac, jestli dnes bude rubrika Tajemné povolání. Ano, samozřejmě, že i dnes se dočkáte. A pokud ladíte dnes poprvé, nebo ladíte tak třeba střídavě a nevíte vlastně, o co teď jde, tak vám vysvětlím, o co vlastně půjde. V následující hodině tady budu mít jednoho posluchače a společně dáme tři indicie, na základě kterých ostatní posluchači Rádia Kiss budou mít úkol uhodnout, co ten daný posluchač dělá za takzvané tajemné povolání. Ale abychom to mohli rozjet, tak je potřeba mít tady nějaké dobrovolníky. To znamená někoho z vás. Využijete mobilní aplikaci Rádia Kiss, zakliknete tam kolonku soutěž a stačí jenom jméno a povolání. Není potřeba tam dávat nic jiného. Jenom zkontrolovat, že tam máte telefonní číslo, protože se občas stává, že tam to telefonní číslo nedáte, no a pak je těžký někomu zavolat, když tam to číslo není. Takže ještě jednou, kolonka soutěž v mobilní aplikaci Rádia Kiss a řeknete jenom jméno a povolání. Já si pak vyberu jednoho nebo jednu z vás a tomu zavolám krátce po 16:00 ranní a společně dáme ty tři indicie, abychom mohli rozjet rubriku Tajemné povolání. Moc se těším, koho budeme dnes hádat.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Telefonní číslo 210 323 323 a na něm už čeká Ála. Ahoj.
2: Ahoj, Kubo.
1: Co budeme hrát a komu bys to chtěla poslat?
2: Hele, bude to od Queenu, Bohemia Rhapsody. A bude to pro tebe do studia.
1: Děkuju.
2: Pro mýho manžela. Pro Michala Batika, který nám dneska pomáhá a že mu za to ze srdce děkujeme. A pro všechny, co teďkom jezdí kamionistí a hlavně, aby dávali pozor na tu divočinu, co tady běhá, crny, prasata.
1: Je to přesně tak, jak u nás říkáme vždycky, kolečkama dolů, antenkou nahoru. Šťastnou cestu, ahoj Álo.
2: Ahoj Kuby.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss každý všední den, včetně všech svátků. Se tady můžete těšit v 7 hodin ráno na soutěž 7 v 7. A ta běží do konce roku, takže máte spoustu času a spoustu možností třeba zkusit vaše štěstí a vyhrát nějakou tu korunku, protože v téhle soutěži nemůže nikdo prohrát. No a celý tento týden byl více než úspěšný. V pondělí Míša hodila 5. Úterý hodila taky 5, ve středu dokonce 6, tedy se přidává bonus 1000 korun a dostal posluchač 7000. No a včera to dopadlo úplně stejně a takováhle byla reakce Jardy.
1: Tak, házím. Já tady na kostce mám úplně jasnou 6, takže ti posíláme
2: 7000!
0: A dnes máme pátek, tedy možná poslední možnost zkusit opět prolomit tohleto štěstí a já věřím, že ta 6, tedy 7000 korun opět padne.

0: hodí.
1: A když je to třeba 7 tisíc, tak to už teprve udělá radost.
2: Přilepšete si na dovolenou, na prázdniny nebo na nový školní rok. Budeme vás čekat
3: v 7 ráno.
4: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Mobilní aplikace Rádia Kiss se teda pořádně zapotila, protože přišla opravdu celá spousta registrací do rubriky Tajemné povolání. Ale to rozjíždíme až v další hodině, takže ještě stále můžete přidávat vaše registrace. No ale taky zároveň nesmíme zapomínat na to, že jsme tady od toho, abychom plnili hudební přání podle vás. Třeba podle Viktora.
1: Ahoj Kubíku, pozdravujem z Německa z nočnej smeny. Pozdravujem všetkých kysákov na nočnej smene. Aj teba a poprosil by som ťa pesničku od R&B a Spring a bolo by to pre teba a všetkých kysakov a všetkých za tou guľatou lopatou. Ďakujem, čauky.
0: R&B Spring práve teď nachystaný a nezbývá než pustit.
2: Spring is my love. You saw spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si právě teď připravte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be
2: happy. Ahoj, Kubi, mohl bych tě poprosit o písničku od Skutru, pokud byli, tak cokoliv jiného. Chtěl bych to poslat tobě do rádia, mě na cesty, ať mě to uteče. Pro všechny moje kamarády, kamarádky, známí, kamionáky, kamionáčky na benzínku, do pekáren, no prostě úplně pro všechny. Ať máme pátek, be happy, ať nám to uteče. Díky, zmará.

0: máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Rádia Kiss.
1: Kysáci, jak jste právě teď slyšeli, ano, začíná nám naše oblíbená rubrika Tajemné povolání. Registrovali jste se v minulé hodině pomocí mobilní aplikace Rádia Kiss a já jsem si vybral dnes Katku. Kačí, ahoj!
2: Ahoj!
1: My teď společně dáme posluchačům Rádia Kiss 3 indicie a na základě těch indicí bude úkolem ostatních posluchačů uhodnout, cože to děláš za tajemné povolání. Pojďme na první indici.
2: První indice je v řadě za sebou.
1: Wow, druhá?
2: Venku mě nepotkáš.
1: A třetí?
2: Maxim Turbulent.
1: Takže ještě jedno, ty indicie jsou v řadě za sebou, druhá venku mě nepotkáš a třetí Maxim Turbulence. No panečku, ano. Tak to jsem, kysáci, moc vědavý, co si myslíte, že Katka dělá za tajemné povolání. Kačí, ty jsi chtěla něco rychlejšího, komu to ještě pošleme?
2: Asi úplně všem kysákům a hlavně ještě mýmu zlatičku, co pracuje se mnou. A že ho strašně moc miluju.
1: Dobrá, užij si nejenom muziku, ale i tuhle hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj!
2: Děkuju, ahoj!
1: A kysáci, vy využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že Katka dělá za tajemné povolání. Rádio Kiss.

0: Hudební jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323 a na něm už čeká Antonín. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tondo, prosím tě, na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Katku. Ta nám dala tři indicie. V řadě za sebou, Venku mě nepotkáš a Maxim Turbulence. A na základě těle těch indicí se ostatní posluchači snaží uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Jaký je tvůj tip?
2: Můj tip je, já nevím, Maxim Turbulence znám. To je těpěská skupina. Jo, a já nevím, tak já nevím to první.
1: No, indicie ještě byly v řadě za sebou, anebo Venku mě nepotkáš?
2: Ne, všechny za sebou.
1: Dobrá, tak pojďme v muzice. Ty jsi vybral T-Boys a song Beruška.
2: Jo,
1: komu
2: můžu
1: to chceš poslat?
2: Můžu. A ještě pro Tomáše. Teda pro Tomáše, pro všechny šoféři, tamhle to a hlavně pro PPL. Já jsem z noční teď, mám zítra volno, dneska volno. A hlavně, ať mám všichni volno, ať všem daří.
1: Dobrá, Tondo, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, ahoj, čau.
1: A co si myslíte, kysáci, vy, že Katka dělá za tajemné povolání? Dejte vědět.
0: Radio Kiss.

0: 4 hodiny 25 minut k tomu, noční juboxy jsou v plném proudu stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Katku. Katka nám dala 3 indicie a na základě těch indicí vy se snažíte uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Ty indicie jsou v řadě za sebou, venku mě nepotkáš, Maxim Turbulence. Jana píše, Kačka dělá průvodčí ve vlaku a nebo řídí mašinku. Josef, strojvedoucí, řídí lokomotivu. Bobísek, čauky, můj odhad tajemného povolání je řidička v metru. Co si myslí Michal?
1: Krásná dobré ráno přeji, tak já si myslím, že Katka je průvodčí neboli vlak vedoucí. Ahoj Michal.
0: Destro?
2: Tak si z těch indicí tak říkám, jestli paní nedělá na vlečce, třeba posunovačku.
0: Martin.
3: Ahoj, tady Martin. Já si myslím, že Kačka by mohla dělat nějakou chovatelku v prasečáku. Ahoj.
0: Jurášek.
4: Servus. Tož Kačka řídí metro, ne? To je jasné.
0: Teď tady mám ještě 2 vzkazy od Peterse a Janka a zároveň oba 2 vybírají muziku. A já budu potřebovat, abyste někdo zvedl telefonní číslo 210 323 323 a rozhodl, jestli budeme hrát Miraj, když nemůžeš tak přidej víc, anebo Vesna a Ego a Moravo. Ale teď nejdřív jejich hlasovky.
5: Ahoj, ahoj. Já si myslím, že slečna bude dělat ve výrobně čokolád. Někde vzhoře, nebo něco jako s čokoládama. A byl bys tak hodnej a zahrál tam odmíraj, když nemůžeš, tak přidej víc. Děkuju.
0: Ještě Janek a pak teda zvedneme telefonní číslo 210 323 323, protože tady už to bliká.
6: Nezdar, tak ohledně tajemného povolání nedělá paní náhodou ošetřovatelku prasat.
7: A jestli bych tě mohl poprosit, zahraješ mi tam Moravu, díky, čau.
0: Chtěl jsem si hodit minci, ale minci tady bohužel nemám, tak dáme slovo třeba tobě. Radio Kiss, Kuba, kdo se dovolal, ahoj.
8: Ahoj, tady Sabča.
0: Sabi, rozhodneš teď ty o tom, co budeme hrát. Vesna a Ego, Moravo, anebo Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
8: Já moc poprosím o Moravu.
0: Moravu. A když už se teďka takhle ozvala, co si myslíš sválně ty, jaký je tvůj tip, co dělá Katka za tajemné povolání?
8: Mě nejvíc sedí to, co už se tady ozvalo mnohokrát, a to řidička metra, ale nejsem si jistá.
0: No tak to se samozřejmě dozvíš, když budeš dál ladit Radio Kiss. Samozřejmě tím, že jsi i dovolila, tak ti dám prostor, abys třeba někoho pozdravila přes ETR Radio Kiss.
8: Já bych někoho pozdravila strašně moc ráda, ale všichni spí. Takže je zdravím takhle do říše snů a zdravím všechny, co poslouchají.
0: Dobře.
8: Tebe.
0: Sabi, děkuji, že jsi zavolala. Měj se krásně, ahoj.
8: Ahoj.
0: A za chviličku další vaše tipy, ale teď už Vesna, Ego, Moravo, na Kisu.
9: Radio Kiss.

0: Ladíte páteční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Katku. Katka nám dala 3 indicie a vaším úkolem v této hodině je zkusit uhodnout, cože to dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. V řadě za sebou. Indicie číslo 2. Venku mě nepotkáš. Indicie číslo 3. Maxim Turbulence. Co si myslí, Kóťa?
1: Ahoj, Kubo, já si myslím, že Katka je zootechnik. Ahoj, Kóťa.
0: Vráťa?
2: Ahoj, Vráťa. Tak, vůbec jsem netušil teda to povolání, ale tady, co zaznělo, tak jsem asi pro tu průvočí, no. Mašinka za sebou vláčky, jede mašinka Turbulence a venku mi nepotkáš, protože je vevnitř.
0: Ahoj. Pavel?
3: Ahoj, tak já si myslím, že to bude povolání buď to strojvedoucí, a nebo to bude taková ta, co sedí v těch budkách, než se zajede do té železniční zastávky, jak spouští ty šranky a dělá ty vyhybky. Přesně nevím, jak se to jmenuje, to povolání, ale jedno z toho si myslím, že to určitě bude. Ahoj, Pavel.
0: Typuje i Martina a zároveň vybírá muziku.
4: Ahoj, tady Marťa. Zahraj mi tam prosím něco od Evy Farné. A jinak si myslím, že Katka dělá nějakou strojvedoucí nebo průvodčí ve vlaku podle Maxim Turbulence a že jdou v řadě za sebou, to je jako vlak, akorát průvodčí asi vylízá ven, tak spíš asi ten strojvedoucí bych to typla.
0: Je vidět, že jste se zaměřili hlavně na 2 písničky, Mašinka a právě od Maxim Turbulence právě Prasátka, takže tady se hodně točí vlastně tahle ta 2. Jestli to tak je nebo není, to se dozvíte, když budete dál ladit Radio Kiss.
5: Radio Kiss.
6: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisové.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Ladíte Radio Kiss a posloucháte páteční noční juboxy dnes s Kubou Krabáčem. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchačku Katku. Katka nám dala 3 indicie a stejně jako každé mé vysílání v téhleté rubrice, vy celou hodinu hádáte, co dělá za to tajemné povolání. A ty indicie jsou v řadě za sebou. Venku mě nepotkáš. Maxim Turbulence. Radka na to jde trošičku jinak než ostatní. Ahoj Kubíku, myslím si, že to budou sedadla v letadle. Venku mě nepotkáš a jsou v řadě za sebou. Ahoj Radka. Potom tady píše Míra. Ahoj, dělá v Kravíně. Co si myslí Honza?
1: Ahoj, tady Honza. Tak Katka dělá ve Škodovce u pásu.
0: Pavel?
2: Čau Kubi, já si myslím, že paní je strojvedoucí. Tam to není co řešit. Maxim Turbulence, tam je to jede mašinka. V řadě za sebou jsou vagony a venku ji nepotkám. Venku stojí průvodčí a jediný, kdo tam nestojí, tak je strojvedoucí. Takže takhle. Čau, Pavel.
0: Ala.
3: Ahoj, Kuby, to mě napadá jedině strojvedoucí, buď metra nebo vlaku.
0: Václav.
4: Kubo, tak tam je nějak Václav. Hele, pohledně toho povolání, myslím si, že Katka je letuška. Tak čago.
0: Paulína.
5: Ahoj, my si myslíme, že má něco společného s vlakem, že ho řídí.
0: Marcelino zároveň vybírá muziku.
6: Ahoj Kubí, tajný povolání bych typoval průvodčí ve vlaku a jinak bych poprosil zahrát Espresso Macchiato, bylo by to pro mě teďku Míru, pro mý 2 brášky, Míru a Kubu, pro kamarády Slavu Hráka, Jiřího Vetráde Brna, Dominika Papáje z vláku, pro Stanleyho Prokajdu, pro Tomáše Kautskýho, pro Uřanýho Valentiáka, pro Pepi Kamplika, pro Zdenka Vavříka, taky pro tebe, pro všechny kysáky, ať se nám dobře jezdí a všichni dobře derem. Díky, Marcelino.
0: Tak kysáci, jak to teda je? Uhodli jste nebo neuhodli? Můžu říct, že to, co zatím všechno zaznělo? Ne. Zatím ani jedna správná odpověď. Byli jste velmi blízko a šli jste na to velmi dobře, protože opravdu Maxim Turbulence zpívají o tom, že jede mašinka. Ale pozor, správně napsal jediný člověk a to byl Marek. Myslím si, že Kačka je skladnice a jezdí na vláčku, který některé firmy používají. Takže ano, ano. Je pravda, že ten vláček vás opravdu krásně navedl, ale byla tam ta jedna nápověda, ta jedna jediná, která to trošičku právě měla změnit. Venku mě nepotkáš. Já chápu, že třeba průvodčí samozřejmě nevidíte venku, ale ten vlak přece jenom venku jezdí. Takže ano, Katka napsala přímo tuhletu zprávu. Jsem vláčkař ve skladu, zásobuji linky. Děkuji všem samozřejmě za to, že jste se takhle účastnili téhleté naší rubriky a samozřejmě já vysílám zase z neděle na pondělí, takže budeme pokračovat v téhle rubrice i právě po víkendu. Teď si užijte muziku, kterou vybral Marcelino. Tommy Cash, Espresso Macchiato na Kissu.

0: Kysáci, je to neuvěřitelný, ale je před náma poslední hodina pátečních nočních juboxů, tak dejte vědět, co budeme hrát.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Telefonní číslo 210 323 323 nebo mobilní aplikace Radia Kiss. To jsou dvě cesty, jak slyšet svůj oblíbený song. A já už na telefonním čísle vítám Jindřišku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vybrali jsme Lunetiky, komu je budeme hrát?
1: Pro mého přítele a pro všechny kolegy, co jdou do práce, do KFC a pro všechny lidi, kteří mají raní a musí vstávat, tak aby měli pěkný den.
0: Děkuju za zvolání, krásný pátek.
1: Taky.
0: A Kisáci, jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět.
2: Kiss.

0: Jukebox. Posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a stále platí, že pokud se dovoláte do noční jukeboxu úplně poprvé, tak získáváte naši speciální samolepku s logem Rádia Kiss a se sovičkou. A pak každý uvidí, že právě vy ladíte v noci. A přesně takovou bude mít Standa. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že jezdíš s autobusem. Ta samolepka půjde na autobus nebo na soukromý auto?
1: Na soukromý auto, určitě. Mm-hmm.
0: Takže každý aspoň uvidí a sousedi budou tiše závidět a budou si říkat, je, ten má hezkou samolepku, viď?
1: Přesně, a už mám jednu, už mám jednu velkou od Michaela.
0: Nepovídej! Takže máš teďka druhou takovouhle speciální, no pane jo teda. Pojďme ale na muziku, ty jsi vybral do Tap Tap a ředitel autobusu. Komu chceš tuhle muziku věnovat?
1: Svojí ženě, která teďka spí.
0: Snad bude mít krásné sny a tobě přeju krásný víkend. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: A Kysáci, zdaleka ještě nekončíme, tak dejte vědět, jaká bude další muzika. Radio Kiss.

Podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Take a deep breath.
1: Nikdo jiný
2: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
2: Rádia Kiss.
3: Probouzíte se do pátečního rána, máme 21. srpna a Johany mají svátek, tak holky, všechno nejvíc, nejlepší. Já už na našem telefonním čísle 210 323 323 vítám Erika. Ahoj.
4: Ahoj Kubo a dobré ráno všem kisákům.
3: Víkend je za dveřmi, jaké máš plány?
4: Plány jsou takovýhle, víkend pracovní, jelikož jako DJ budu hrát nějaký akce, takže se do DJ určitě nebudu.
3: Mm-hmm.
4: A mám pátek, sobota plno, takže jo, víkend ve znamení muziky. Jednoduše, no.
3: A kde budeš hrát? Pozvi nás schválně.
4: Ale mám teďka v Krnově dvě takové akce, jednu půl menší, nebo grilovací party na bowlingu v Krnově. A pak zítra hraju soukromou oslavu narozenin, takže to bude taková super akce.
3: Takže se zase nevetřu, to chápu. Pojďme ale na muziku Becky Hill, Chase Status, Disconnect ve verzi Tiesto Remix. Komu tuhle muziku chceš poslat?
4: Poslal bych to všem, kompletně všem, co poslouchají tobě do studia, protože já myslím, že máme pátek, tak je třeba restartovat nějakou dobrou muzikou, ať to dneska správně uteče a nabere ten správný směr a tempo.
3: Naprosto s tebou souhlasím. Měj se krásně, díky, že jsi zavolal. Ahoj.
4: Taky děkuju. Ahoj, Kubo.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Přesuneme se teď na dálnici D10, jsou tam problémy, o kterých ví Martin.
2: Dobré ráno, kysácí řidič Lišák, jedna dopravní D10 z Prahy, směr Mladá Boleslav, 26. kilometr, dopravní nehoda nákladního kamionu a dálnice je v tomto směru uzavřená, takže nesjedete směr Benátky nad Jizerou, takže najděte si jinou cestu a přeju pohodový den.
1: Martinovi samozřejmě za informaci děkujeme. Krátce na to přišlo právě upozornění i od ředitelství silnic a dálnic právě z D10, že dokonce ten nákladák začal hořet a uzavírka je mezi kilometry 21 až 27 směrem právě na Turnov či na Mladou Boleslav. Pokud máte i vy ze svých cest něco, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, jak se vám jezdí.
0: Rádio Kiss. Be happy.

0: Posloucháte páteční noční jukeboxy, i když teď bych se mohl malinko zastavit. Protože se mi ozval Dan přes mobilní aplikaci Rádia Kiss a já jsem si řekl, že mu zavolám. Dané, dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem.
0: Co se ti nezdá na tom, že to jsou páteční noční jukeboxy?
1: No, nezdá se mi na tom to, že je ráno, jedu do práce, čekám mě odpoledne a teprve páteční večer.
0: Je to tak, ale zase zároveň vlastně ten den začíná tou půlnocí, že jo? Pak máš minutu po půlnoci, vteřinu po půlnoci a tím už vlastně ten pátek začíná. Ale máš pravdu, že i v mém okolí, když říkám, kdy vysílám, tak radši taky říkám, hele, vysílám ze čtvrtka na pátek, protože když řeknu třeba v pátek, tak jak říkáš ty, oni mají už pátek odpoledne, pátek podvečer a pak večer ladí a říkají, teď já jsem tam ladil a ty jsi tam vůbec nebyl. Takže děkuji za tenhle ten point, nicméně aspoň doufám, že takhle na vysvětlenou i pro ostatní. Když už tě mám na drátě, vybrali jsme společně Vanilla Ice Ice Baby, krásnou devadesátku, komu bys jí chtěl poslat?
1: Pošlu to úplně všem, ať mají krásný pátek, užijou si víkendu, pokud nemusí do práce, pokud jo, bohužel, taky to znám občas, I to se stává.
0: Je to tak, někdo prostě makat musí. Dané, děkuji za ten podnět i za výběr muziky. Krásný víkend, ahoj.
1: Děkuji, měj se, ahoj.
0: A za chvilku poslední hudební přání dnešní noci.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Kysáci, před námi je poslední hudební přání dnešní noci. Poslední možnost vybrat ten nejlepší song od 90. až po současnost. A já dám slovo rovnou dvěma z vás. Lukáš začíná.
1: Ahojte kysáci, krásné dobré ráno. Tuhle moji muziku bych chtěl věnovat všem klukům z DK1. Přeji krásné dobré ráno. Jezděte opatrně na cestách. U nás je například mokro a písnička nese název Solar System. Tak jo, děkuji a mějte se pěkně, ahoj.
0: A další je Roman.
2: Ahoj Kubo, mohl bych tě poprosit zahrát pro všechny kysáky, řidiče, co točí v noci tím kulatým nesmyslem. Solar System, Subfocus, prosím, prosím, děkuju.
0: Díky, že jste si pro dnešní noc zvolili právě poslech Rádia Kiss a za chviličku už Ranní trojice.
3: Kiss.

0: Páteční ráno, krásné ráno i vám, ranní trojici, ahoj.
1: Ahoj, ahoj,
0: dobré. Prozraďte ráno. Mi, vy vstáváte velmi brzo, co pak jste měli dneska k snídani?
2: Ne, dneska neodpovídám.
0: Jo, jo.
2: Budu za prase.
1: Pojď to dát, Romane.
2: Sněd jsem recepční s dvouma rohlíkama.
0: Můžeš mi vysvětlit, co to znamená, jakože dole ty dva chlapy mají teďka hlad, nebo jak to mama?
3: Počkej, on řekl sněd jsem recepční s dvouma rohlíkama.
1: To zní divně.
3: Takže můžeš mi říct, kterou paní už dole nepotkáme?
2: Ale to je vtipný, ty jo. Vy neznáte recepční salát.
3: Ne.
0: Jako jíme pařížský, vlašský.
3: Pochoutkový.
2: Jo, tomu jaké říkáme, no, pochoutkový a rumcajze. A...
0: To je zase nějaká jihočeská, ne?
2: Jo, asi je to nějaký náš slang.
3: Recepční.
2: Bylo to dobrý. Bylo to dobrý. Takže no, tak,
0: co je teda?
2: Hele, hodně majonézy, už asi musím mít.
1: Už to bude.
0: Ne, pojďme ho grilovat chviličku. Vždycky si z nás dělá srandu.
2: Krátký vstupy budou.
3: Počkej, a ty už si jed před hodinou, jo?
2: Jo.
3: Ježiško Maria, a teď to na tebe dolehlo, teď seš napapanej.
2: A šel bych spát.
3: No jo.
1: Žičko udělám.
0: Jdeme radši od toho, hezký víkend.
2: Tobě taky.
3: Ahoj.

0: Kiss. Nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
1: Nejlepší rádio na světě je Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
2: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Zhruba o 20 miliard korun na tržbách letos přijde české zemědělství, řekl to prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň, která je nejhorší za posledních 15 let. Například produkce zeleniny letos kvůli suchu klesne asi o 30%. Nepříznivá situace je i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů každý den. V peruánské Limě odhalili archeologové lidské kosterní pozůstatky, které mohou být svědectvím o rituální oběti staré přibližně 1400 let. Tělo leželo ukryté v kanálu nedaleko pyramidy Huacapulcana, jednoho z nejvýznamnějších center dávné kultury Lima. A teď zpátky domů.
3: Karlovarská hvězdárna se dočká přestavby díky přeshraniční spolupráci s Bavorskem. Celkové náklady projektu dosáhnou 100 milionů korun. Vznikne tak moderní centrum astronautiky s dvojjazyčnou platformou a společnými programy pro návštěvníky z obou stran hranice. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
2: Hradec v závěrečném předkole konferenční ligy remizoval na hřišti řeckého Panathinaikosu Athény 2-2. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1. A po zprávách začíná páteční ranní KIS.
4: No jo, teď je pátek!
5: Páteček!
4: Dočkali jsme se! Hezké ráno!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
4: Nebude to vadit, Kájo, že si trošku drbneme do playlistu?
6: Nebude.
5: Co, když je ten pátek?
4: Jatoček, takže snad to bude volný den pro vás všechny, hlavně dovolenkáře.
6: Opa!

0: Začíná pátek, kysáci, a my si říkáme, jak si asi užijete víkend. Jestli třeba půjdete někam grilovat, i když to počasí tomu asi moc přát nebude.
1: Dneska silný dešť je hlavně k večeru, ale zítra by nemělo být tak špatně, co jsem koukala.
0: No asi ne, no.
1: Co mi to hraješ?
0: No to je k tomu vaření, víš? Protože jak některý kysáci budou grilovat, večer třeba budou mít hody, nebo třeba večer si udělají něco dobrýho, tak u andělů se hoduje už časně ráno.
1: No jo, no, tak jsem si dal recepční salát s dvoma rohlíkama.
0: Ne, ty si předtím říkal, že jsi dal recepční.
2: Recepční.
1: A vypadalo to, že jsem sežral ty dva pány, co dole sedí a hlídají naší budovu.
0: Řekni mi, co je v recepčním salátu.
1: Hele, každý ho asi může dělat trošku jinak, ale ten klasický, to je prostě salám, okurka, cibule, hrášek a majonéza, někdo tam může hodit i hořčici.
2: To zní dobře. Rohlík jsi k tomu dal aspoň? Ten nebo jsi to snědl?
1: Dvakrát, ale dva rohlíky.
0: Dva
1: rohlíky. A gumový, byly starý už dva dny. To,
2: ty jsou nejlepší takový.
1: Počkej, jsou.
0: Nedávno ti tady kysáci radili, jak si uchovat ty rohlíky.
2: Dobrá zákusnima.
1: Takže já budu dneska 4 hodiny trpět tady po takový snídaně.
0: Ne ty, my.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: poslední pátek před koncem prázdniny, tady 21. srpna a dneska, jak už jsme říkali, tak je páteček, za chvilku bude víkend. A co se dneska slaví? Dneska se slaví Den básníků.
1: Taky Den pánské péče o zevníši.
0: A co se mi líbí, tak je Národní den seniorů.
2: Yeah,
1: to je hezký.
2: Den seniorů.
1: A to nás poslouchají někteří starší posluchači.
2: No to teda.
1: Ty jo.
2: No vždyť ano, vždyť my jsme tu a to už je možná i rok, dva zpátky řešili jednu aktualitu, která se týká seniorů, že jo? Pamatujete, kysáci?
3: Sněmovna se bude zabývat návrhem strany pro sociální jistoty. Týká se nových domovů pro seniory. Vzhledem k tomu, že jsou tyto domovy často plné a čekací doba dlouhá, navrhla strana vybudování takzvaných senior boxů. Sloužit by měly podobně jako už roky fungující baby boxy. Rozdíl by byl v tom, že by seniori toužící po dobrodružství do boxů odcházeli ze svého rozhodnutí a na místě podepsali souhlas ke své vlastní adopci. Po nových babičkách a dědečcích touží spousta rodin.
2: To bych podepsal.
1: Ty jo, jo. Babičku, dědečka jo. Mít je.
2: A ty správný víš, se kterýma je sranda.
0: Jo, který ti namažou chleba s kakem.
2: A nebo jako jo. Babička naše z Pohůrky, která chudák malá se pořád teď trápí v Budicí v Alzheimer centru. Na babičku, když to přicházelo, nejvíc bylo, když jsme přijeli na slepici na paprice, kterou babička dělala. Hmm. Tak jsme to pozřeli, to první sousto a normálně... Babi, co jsi tam dala do toho? Teď babi jako ukazuje, že prostě papriku. Všechno jako vždycky papriku, tu sladkou mletou.
1: Jasně.
2: Ne, to nebylo celý to balení sladký papriky, to bylo celý balení chili papriky, že jo?
1: Ajajajaj.
2: Babi, ty jsi nám pořádně zatopila.
4: Radio Kiss.

0: problém s tím, si myslím, ráno si dát recepční a nestihla byste za to, že jo, protože to prostě bere jako že co, jako.
1: O, jako že co, no, to se nic neděje. Hele, vždyť to jídlo řešil i včera dopoledne Michal Kavalčík.
2: Co byste nikdy v životě nedali do pusy? Myslím samozřejmě jídlo. Sushi, ústřice, šneky, už měl někdo smažené mravence, broučky nebo nějaké vnitřnosti?
0: Asi jediný co, aby to bylo živý, to bych nechtěl, jak jí někde ty fázy, ty žáby, co se hejbou furt ještě a tak dále.
3: Já jsem to jednou ochutnal, někdo to miluje, možná i vy dva to máte rádi, ale já už to nikdy nedám do pusy, mně se to normálně vrátilo a to
0: Big
3: bylo...
0: Mac.
3: Ne. To byla taková ta studená polívka, jmenuje se to gazpacho, je to z rajčat a to jako nedám.
0: Tak to mi chutná.
3: Ne, já nemám rád, nevím proč má být polívka studená, tam má být teplá.
0: To si máš dávat někdy, když je vedro.
3: No jo. Ale já jsem
0: tak
3: to,
0: je to dobrý.
3: Já to polknul a normálně se mi to vrátilo.
1: A kečup máš rád?
3: Jo.
0: Co ty, Míšo, co bys nikdy nepozřela?
1: Ty jo, no mě dělá problém takový ty, třeba kdybych měla jíst ty pavouky, jak je to, to je ošklivý, to je fuj. A hlavně, když je něco živýho, jak to ještě, no tak to vůbec.
0: To nejlepší ze včerejšího dopoledne si dáme už za chvilku po Arminovi.

0: Armine, tohle se ti povedlo. A jedeme dál. Otázka Michala Kavalčíka.
1: Co byste nikdy v životě nedali do pusy?
0: Aneb?
2: To je hnus, beneprosti. Kam jsme to dojeli? Dublejt.
3: Tak kysáci, pojďte se přiznat, co byste nikdy nesnědli?
4: Jako děcka jsme dali do pusy všechno možný, ale vrcholem bylo asi, když jsme jedli žížaly, tak asi, ty už bych asi teďko jako nejedla.
5: Držková polívka, to je dávicí reflex. To vidím před sebou jenom na talíři, nemusím to ani chutnat. Vidím to, cítím to a okamžitě se mi zvedá kýbl.
6: Já teda, co nedávám, tak jsou škubánky, to je fakt, nedávám.
7: Co v životě? V životě bych nedala, jsou bičí žlázy.
0: Máme tady vítěze!
8: Tak pro mě je úplně nepředstavitelný, že dám do pusy rajče a rozkousnu ho.
0: Jo.
8: Boha jeho, jak ti to exploduje v té puse, ta chuť, šlo by to všechno ven. Rajčata prostě ne.
0: Měla by si vyhledat lékaře.
9: To je tak zvláštní, kolik lidí nemusí rajčata.
10: Přesně rozumím posluchačce, mě nevadí kečup, mě nevadí boloňská omáčka, mě vadí ta konzistence toho rajčete.
9: A co žížaly?
10: No, ty jsem neměl.
11: Jendo, nemohl bys jen...

0: Místo toho tuhle tu žížalu.
1: Já moh.
0: Sní žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že si čuně.
1: Jo, ale taková smažená žížalka může být třeba dobrá.
2: Pořádně vypečená. Oh.

0: Zaznělo tady hodně zvláštních jídel, ale já jsem prosil spravit trošku tu chuť s Honzou, protože to se mi úplně zbíhají sliny, když to slyším.
1: Tak když se bavíte o tom jídle, jo, tak já jsem si včera pěkně naložil žebírka. Dal jsem si vařit brambory, čekal jsem na svoji přítelkyně vše z práce a pak přišla taková bouřka. Vítr, déšť, všechno a normálně vyply proud. Takže přítelkyně přišla a dali jsme si chleba s máslem se sýrem, protože žebra zůstaly v troubě a brambory se nedovařily.
0: Ale začal pěkně, Honza. No.
2: Ta vůně, jak už to pomalu začalo být, viď, cítit.
0: A pak tum,
2: bůřina byla pořádná.
3: To nechceš.
2: Na Moravě to bylo veliký. Snad všude hrajeme a naše vysílače fungují.
0: Jo, super.
4: No tak kdyby nás posluchači neslyšeli, tak se můžou ozvat, no.
2: No tak nám nedají vědět, že jo.
4: Tak nám třeba můžou napsat e-mail.
2: No ale neslyší to, co teď říkáme, že jo.
4: To je pravda. No, tak jim to zkažte.
0: Kdyby náhodou nefungoval vysílač, tak apka nebo internetové stránky KISS.cz fungujou.
4: To je pravda, takže to k ním nějak musíme dostat, tu informaci. Prosím to někdo vzkažte,
2: no. Dobrý den, tady máte mobil, jsme vám ho sem přivezli. Ne, snad to nebude tak horký.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na D10 měl dnes ráno hořet pravděpodobně nějaký kamion, auto. Lišáku, ty seš tam, co se tam děje?
2: D10 z Prahy, Mladá Boleslav, 26. kilometr, dopravní nehoda nákladního kamionu a dálnice je v tomto směru uzavřená. Takže nesjedete směr Benátky nad Jizerou.
1: Za info děkujem, budeme to sledovat.

0: I starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: I'm Lou Bega.
3: Hi, I'm Jenny Marsala from Nova Space.
4: Hi, this is ATB.
5: DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už tuto sobotu od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Senátoři zamítli vládní novelu stavebního zákona. Předlohu při projednávání v horní komoře hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová s tím, že Česko nepotřebuje další debaty o pomalém povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a má nepředvídatelné dopady. Zástupci samospráv a ekologové zamítnutí novely vítají. Naopak developeři a podnikatelé ve stavebnictví to považují za špatnou zprávu. Mimořádně horká a suchá léta vedou zemědělce na jihu Francie ke změně způsobu hospodaření. Přibližně desítka farmářů v departementu Var začala pěstovat banány, papáje nebo manga, které potřebují méně vody a lépe snášejí vysoké teploty.
0: Sport.
7: Čtyřtýdenní letní přestávka je minulostí a o víkendu se naposledy pojede Velká cena Nizozemska. Naposledy proto, že příští rok tento závod z kalendáře mistrovství světa vypadne. Zvláštní motivaci tak bude mít domácí miláček davů Max Verstappen. Čtyřnásobný mistr světa ještě před závodem prodloužil smlouvu s Red Bullem do roku 2030. Proti ale bude lídr šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Ten drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a o víkendu zaútočí na 7. vítězství v sezóně. Tolik nejnovější zprávy, další pro vás chystáme zase za půl hodiny.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss, Radio Kiss.

0: Show.
1: Ranní show.
0: Speciální song bychom tentokrát chtěli věnovat někomu, kdo má dneska narozeniny, ale začal bych trošku jinak, podle toho, co tady Míša chystá. Já bych pral špinavé prádlo. Já bych začal tím špatným,
2: dobře,
0: až potom řekl o oslavenky něco dobrýho.
2: Tak jo, tak já tedy začnu. Já vůbec nevím, jestli by si nás oslavenkyně naladila, protože nesnáší ranní vstávání. A pak je taky alergická na okurky a na dýně.
0: A to je všechno.
2: No, nemá ráda rep, nemá ráda hady a pavouky a nemá ráda deštivé dny.
0: Teď jsi mi něco připomněla, čet jsem to správně nebo ne?
2: Hip-hopkem.
0: Nebude.
2: Nebude.
0: Včera se to fanoušci dozvěděli. Teď měl být, jo, o tomto víkendu.
2: No, měl.
0: A víme důvod?
3: Něco jsem zaslech, ale nevím.
0: Já viděl jenom nějaký vyjádření v uvozovkách, kde bylo napsáno jednou větou, my jsme to prostě jednoduše pos.
2: Já jsem viděla někde text o tom, že říkali, že prostě ta kapacita těch lidí nebyla tak velká, že nebyl tak velký
3: Neprodávalo
2: zájem.
3: Se to, taky jsem to někde četl.
2: No,
0: jo, to víš, no. No
2: ale nic. Třeba týhle oslavenkyni by to nevadilo, ona stejně rap nemá ráda.
0: Navíc se stala nejprodávanější francouzskou zpěvačkou všech dob. Možná byste si teď řekli, že má narozeniny Celine Dion. Jenomže ona tady, ta holka, toho dokázala nebo dosáhla mnohem dříve ve svém velice mladém věku. A o koho se jedná?
2: Alize.
0: Kolik je jí dneska let?
2: 42.
0: A je krásná.
2: Vůbec na to nevypadá a krásná byla vždycky.
0: Patrik měl za úkol najít nějaký slavný song, třeba Moa Lolita, ale v pořádný verzi.
3: Je to dobrá verze, není tak rychlá, ale myslím si, že se to bude kysákům líbit.
0: Od DJ Scottyho.
1: Ranní show.

0: bouřce.
1: Napsal nám Michal zo Slovenska. Ahojte. V práci v Bratislave ani doma v Piešťanoch nechytám KIS cez bežné rádio. Tak ako vždy ladím cez web. Ale tá búrka bola poriadna. Časť Bratislavy hlboko umilo a na diaľnici miestami aj odpratalo značenie. Tak snaď to zostane len pri materiálnych škodách.
2: To máš pravdu, protože ja som videl včera na radaru, že v Bratislave byla nejaká supercela, tam to bylo divoký.
0: No jo, jestli se nám to náhodou neprohnalo teď přes tu naší D35. Včera metači zametali, všechno namalováno, hotovo, dneska v 11.30 nejpozději se přestřihne ta pupeční šňůra, nebo co to tam je.
3: Páska,
0: dobře. A 6 kilometrů bude otevřeno mezi ostrovem a Vysokým Mýtem. Jo!
1: Konečně!
0: No, je to sice jenom 6 kilometrů, ale buďme rádi za každý kilometr.
3: Stavilo se to sice 15 let, ale je to hotový.
0: Takže od nějakého poledne už se svezete, tak nám určitě dejte vědět. Radio Kiss.

0: Dneska někdo z vás bude mít opravdu veselý pátek, protože vyhraje dovolenou.
1: Odleťte s Kissem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisové.

0: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Vítku, hele, můžu na tebe mít nějakou otázku?
1: Můžeš, cokoliv.
0: Jaký ty jsi jako moderátor?
1: Já nevím, asi normální.
0: Co se směješ, Míšo?
2: Co to je za otázku?
0: No jako, jak se připravuje na vstupy třeba, jak jsme se bavili o té D35?
1: Ano, otvírá se.
0: 6 kilometrů se dneska otevře u Vysokého Mýta. Kde jsi dohledal informaci, že to stavili 15 let?
1: To jsem odhadoval ze zkušeností ze silnic.
0: Jo, ze zkušeností, jo. Tak jo, snaž vylágoš, ty jo. David se ozval, víš, totiž, no.
3: Dostaneš flákanec.
0: Devon. Dobré ráno, píše David. Ta dálnice se nestavila 15 let. Ale píše dál, jo, ten úsek byl nějak poslední vlastně rok a oni to teď otevřou, aby se dalo dojet kolem obchvatu vlastně do Vysokého Mýta. Všechno se to bude stahovat na světelnou křižovatku k letišti a tím, že už lidi nebudou zajíždět do toho Vysokého Mýta a do centra, tak naopak právě začnou vznikat neskutečný kolony na té světelné křižovatce kolem toho letiště. A dodává, už teď je to tam narvaný, ale jak říkám, chodíme soboty, chodíme neděle a tu dálnici prostě chceme postavit co nejdřív, takže z toho usuzuju, že David bude ten, který tam na to maká a ty si tady z něho děláš srandu. Tak. A ještě ti dám jednu. Ta byla od Davida.
1: No vidíš, soboty, neděle, to je ale hezký, to se mi líbí zase, že makáte takhle hodně. Tak to nebude 15,10 let. No.
0: Hele. Davide, pošlu ti kontakt na Patrika. Vím, kam jde o víkendu.
4: Zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Pár minut do 7 hodiny. A to tady snad nikdy nebylo. V pondělí jsme rozdali 5 000, padla pětka. V úterý znovu 5 000.
2: Ve středu 7 000, protože padla šestka. Ve čtvrtek taktéž 7 000 korun, protože padla šestka. A dnes, poprvé v historii této soutěže, může padnout třetí šestka za sebou!
3: Já si myslím, že to už by byla opravdu velká náhoda, ale jedno se musí nechat, tenhle týden se opravdu daří.
2: A pamatujete si naši úmluvu, když padnou 3 6 za sebou, že budeme 666 hrát po dobu 1 hodiny?
1: To nemůžeme hrát celou hodinu.
3: Tak nikdo netuší, že by mohly padnout 3 6 v jednom týdnu.
1: Míšo, jestli to dneska po...
2: Se?
1: Podceníš. Tak máš problém.
3: Ale já si zase myslím, že třeba i ta 1000
2: Míšo,
3: je dobrá.
2: Nech toho.
1: Ne, bude 6. Ne.
3: Bude 6, jo.
1: Jestli to podceníš, máš problém.
4: Ano, já bych to zhrnul, ne, že Míša má problém, ale Míša je problém.
2: Ano, nebo tak. Takže Míšo, snažit procvičovat prsty, ruce, aby to padlo.
3: Udělám pro to maximum.
1: Po 7 ráno vás čekáme. Welcome to Central.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: V Ostravě na silnici 56 se na 36. kilometru ve směru na Místek srazil osobák s nákladňákem.
2: A jedno doplnění z Klatov. V Klatovech je kvůli cyklistickému závodu uzavřeno náměstí Míru a ulice Divadelní. 7. hodina, co nevidět, za chvilku soutěž 7 v 7.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Vláda by v rozpočtu na příští rok měla na obranu počítat s vyššími výdaji než s rovnými 2% hrubého domácího produktu. Při návštěvě Nového Města na Moravě to řekl prezident Petr Pavel. Ministr obrany Jaromír Zůna po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou prohlásil, že vláda příští rok splní pouze svoji povinnost vůči NATO. Varování meteorologů před bouřemi, které bude provázet krupobytí lijáky a silný vítr, se naplnilo. Německo hlásí první oběť čtvrtečních bouřek. Ve Vídni skolabovala doprava. Podle meteorologů to ale nekončí. Další vlna bouřek má přijít dnes. A teď zpátky domů.
4: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo rekonstrukci 2kilometrového úseku silnice první třídy číslo 35 v Liberci. Práce za více než 100 milionů korun zahrnují výměnu přes 50 kanalizačních šachet, opravu odvodnění a výměnu svodidel. Omezení provozu potrvá přibližně 5 měsíců.
3: Sport. Tenista Carlos Alcaraz bude po zranění zápěstí obhajovat titul na US Open v New Yorku. Vítěz celkem 7 Grand Slamů nehrál od poloviny dubna, poté co před více než 4 měsíci odstoupil z turnaje v Barceloně. Návrat na kurty oznámil 23-letý Španěl na sociálních sítích. Za námi jsou zprávy a teď už je tady soutěž 7 v 7.
0: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7000 korun. 210 323 323.

0: buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
2: Na začátek si pojďme říct, jaké máme posluchače?
3: Máme skvělé posluchače.
4: Výborné.
2: Chytré. A? Protože jsme se tady bavili o tom, že možná teď prvně budeme mít za sebou 3 šestky, ale ono prý už něco takového skoro nastalo. Mm-hmm. Jak to tady, Patriku, bylo?
4: Ověřoval jsem to, psal jsem Martinovi Hovorkovi, protože spousta z vás tvrdila, že to bylo u Martina. Martin napsal, ahoj, padly 2 šestky za sebou u vás, když jsme vysílali my před dovolenou ve čtvrtek a v pátek. A pondělí 3. šestka v řadě, když vysílal Martin.
2: Za nás jako záskok. Ale aby jsme měli 3 šestky v jednom týdnu.
4: To se nestalo.
2: Nebo vyloženě u jedné moderátorské trojice například.
4: To se nestalo.
2: To by bylo prvně. Čeká na to Jára. Jára je na telefonu, můžete ho přivítat.
3: Járo, ahoj.
5: Ahoj, ahoj.
2: Hezky, tak je to tady. Kamaráde, víš ty vůbec, že se tento týden daří a že můžeš vyhrát hodně peněz?
5: Vím, poslouchám.
2: To je dobře. Kam teď máš namířeno? Kam jedeš?
5: Bohužel do práce.
2: A víkend už bude volný, předpokládám.
5: Měl by být, ano.
2: To je správný. Takže my teď na tebe myslíme. Kde momentálně stojíš? Někde na odpočívadle nebo kde zabrzdil?
5: Na benzínce, v Přerově.
2: Okay. Zdravíme do Přerova. A Míšo, jak jsme říkali, 5 padla 2x, 6 2x, tak teď po 3. No, 6 pro Járu,
3: dobře,
2: jo?
3: Já se pokusím udělat maximum, jo, ale hod kostkou je opravdu o štěstí a o náhodě. Házím.
2: Tak co, funguje rádiový štěstí?
3: Úplně nefunguje.
5: Ne.
3: 6 tam není.
2: Ale?
3: Bohužel. Není tam ani 5.
2: Ale?
3: Ale ta 4 už tam je, takže ti posíláme 4000!
2: To je dobrý! Jo! Ty jo, Járo, to bereš, ne?
5: Tož určitě.
2: Že jo?
3: Tož určitě.
2: Ty zníš jako správný chlapele. 4000 připíšeme na účet, takže ať máš o to veselější víkend a zase někdy ozvi.
5: Dobře.
2: Díky.
5: Ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
4: Já si myslím, že je toto rekord týdne, protože tento týden jsme rozdali 28 tisíc korun.
2: Takže Comfort Group, díky, parťáci, a v pondělí jedem dál.
1: 7 v 7. V pondělí opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.

Vysát si otázkou, co nás dneska potká. Jsme napojeni na jistou meteorologickou předpověď, která se nám ozývá tady do studia ve chvíli, kdy má přijít něco opravdu velkého. A dozvídáme se, že dneska kolem 5. a 6. hodiny má přijít velice těžký déšť, heavy rain, jak tu máme psáno, ale ne úrovně 1, jak bývá.

0: stranu
1: naštěstí
0: republiky.
1: Naštěstí dneska ne, až zítra. A zítra už ty vyhlídky na to počasí vypadají o mnohem
0: líp. Dobře, zítra bude někde polojasno, má být hezky. A no, ty jedeš budu ke Slovensku nebo kam?
1: Ano, až na Nový Hrozenkov k jezeru Balaton.
0: Tak tohle jako to nezažijete. Křtít trdelník, to zní dokonale.
1: Ale slaný trdelník.
0: Ano, tak si to užij, to bude dobrý. Takže možná, že tam kysáci vyrazí. Kde to přesně bude, já tě pozveš?
1: Právě Nový Hrozenkov, jezero Balaton. Není to prosím vás v Maďarsku, jo? Je to ještě v České republice. Křest začíná v sobotu ve 2 hodiny, tak když přijdete, dáte si s náma trdelník, tak budem rádi. Radio Kiss.

0: DJ Snake. To je taky takový jako hip-hopový, ne?
1: Jo, hip-hopový.
0: Jako hodně hodný hip-hopový.
1: Takový R&Bčkový, ne?
0: Light hop. Protože rezonuje zpráva teď sociálníma sítěma o tom, že hip-hop camp je zrušen. Včera se to fanoušci dozvěděli a dneska už se měli radovat.
2: Pořadatelé přímo napsali na svoje stránky: okolnosti nám nehrály do karet, ani slunce v logu nám nepomohlo s počasím, program neoslovil dostatek z vás a my tu party nedokázali důstojně dohrát. Rali jsme to.
1: Festival, který jsme si vydupali ze země, se vrací ke kořenům. Hip-hop Camp 2026 se ruší, letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti.
0: Pokud tam ještě kluci napsali i to počasí, teď se vám nebylo možná prodáno dost vstupenek, řekli si, třeba lidi přijdou na místě, ale kdo by, jestliže předpokládají metrologové, že to dneska bude takhle špatný, kdo by do toho deště potom šel, jo?
2: Spousta lidí mi přijde, že se rozhoduje až třeba 2-3 dny předem, a jestliže hlásí takovýhle déšť, tak se nedivím.
0: To se změnilo za poslední roky, my sami to taky sledujeme, protože jsme u spousty akcí, dříve se prodávaly vstupenky ve velkém v předprodeji, teď se to mění na to, že lidé ten měsíc před do toho dupnou, no a úplně nejvíc samozřejmě v týdnu před akcí,
2: jo,
0: že jo?
2: Jo, jo.
0: Takže zase na druhou stranu, ale kluci to řekli tak, jak to je, a to se cení.
1: To je dobrý.
2: Na férovku.
0: Takže třeba příští rok, u nás je jasné, že příští víkend budeme u Hradu Loket. Těšíme se moc, to jsou vždycky tisíce lidí a vidíme, jak jste natěšení a máme z toho velkou radost. Takže Groove Coverage, Erotic a taky Kosmonová.
1: Nedáme si Kosmonovu.
0: Dáme.

0: Vemte si, tenhle legendární DJ, který složil hit i pro, no, film, a to se musím, nebudu to říkat.
1: Ne?
0: Pro klub, no, smáčku.
2: Jo!
0: Zrzavý chlup a trage. Tak tohle uslyšíte pod čirým nebem příští sobotu. Ty bláho. Už aby to bylo.
2: Viděl jsi někdy Kosmonovu, Romane?
0: Naživo.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Katko, díky za to rychlé info z dálnice D5. Ve směru do Prahy mezi 21. a 22. kilometrem je roztrhaná pneumatika uprostřed obou pruhů, takže tady nezapomeňte zabrzdit. A nehoda v Ostravě na Místecké. Na cestě z Ostravy na Frýdek u dolní oblasti Vítkovic je větší bouračka. S tím taky počítejte.
2: A bouralo se ještě ve Velvarech v Pražské ulici.

0: odvysíláme. Radio Kiss. Počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Stále více firem v Česku zkouší čtyřdenní pracovní týden, slibují si od něj vyšší produktivitu i spokojenější zaměstnance. Politici se shodují, že firmy by takovou možnost mít měly, ale plošné zavedení odmítají. Řada lidí by se čtyřmi pracovními dny souhlasila. Proti jsou ale naopak někteří zaměstnavatelé, pro které by to prý bylo ekonomicky nevýhodné. Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. Trumpův dokument také nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket.
0: Sport.
1: Svého času ho obdivoval celý fotbalový svět. Ronaldinho válel za PSG, Barcelonu nebo AC Milan a v roce 2005 vyhrál dokonce zlatý míč. Kariéru ukončil v brazilském Fluminense v roce 2015. Teď se ale chystá na velký návrat. Nastoupit by měl za Ravenu ze třetí italské ligy, kde je částečným majitelem klubu. Tolik zprávy v jedné minutě a s nimi Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Ranní trojka se dostala k velice zajímavé statistice. Bohužel to nebude asi nic pochvalného, půjdeme totiž na silnice a do konkrétních okresů, nebo můžeme rovnou říct do konkrétních měst. A z jakého důvodu, Míčo, jaké město tam máš jako první?
1: Já bych na začátek ráda pozdravila do Plzně, kde pozorují největší nárůst nehod za 10 let. Počet nehod se proti roku 2016 víc než zdvojnásobil.
2: Mm-hmm. Se mnou se podíváme do Hradce Králové, tam přibylo nejvíce nehod a hlavně se to váže k tomu, že lidé nedávali přednost.
0: A to si myslím, že bylo za rok 24-25 nejvíce nehod. Český Krumlov je údajně takzvaně letní nehodový. A on je to i logický, protože tam je ta turistika extrémní v létě. Takže nejvíce 32% nehod se odehraje právě v létě.
1: V čem má prvenství Tachov? Tady je největší podíl víkendových nehod.
2: Zdravíme také do Prachatic, tady se bohužel nejčastěji bourá kvůli nepřiměřené rychlosti.
0: V Písku tak to není taky nic potěšivého, tady je největší podíl nehod s těžkým zraněním v rámci celé České republiky.
1: Nejsmutnější jsou asi Rokycany, protože tady registrují největší podíl nehod s úmrtím.
0: Hele, já se podívám ještě jednou do toho Písku, protože víte, kde se nejvíc popíjí a kde nejvíce policisté zastaví někoho, kdo nadejchá.
1: No.
2: Někde na Moravě?
0: Tak pozor, třetí místo Písek, druhé místo Klatovy. Mm-hmm. A ano, Patriku, první místo Břeclav.
2: No jo, no, Morava.
0: Dobré ráno do Břeclavy. Opatrně.
3: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: hlasovka pro tebe.
1: Dobré ráno, ranní trojko. Zavážím výdejní boxy a přede mnou si vyzvedával balíček takovej 60-letý děda. Najednou mu zvoní telefon a hrála tam tvoje ludovecká, Romane. Ne. Takže já bych ti za ní dal zlatou medaili. A děda říkal, že když si chtějí udělat s babičkou dobrou náladu, pouštějí si tvoji ludoveckou.
2: To je boží! No tyjo, teď ona má ohromný úspěch na sociálních sítích, miliony sklednutí a je výborný, že vás to takhle baví.
3: Já myslím, že spoustě posluchačů to vždycky spraví náladu, když slyšejí tvoji ludoveckou. A já si myslím, že když máme pátek, tak bychom si ji mohli dát.
0: Jo? To určitě.
4: Lepší než originál.
2: Ludia, sadněte si rovno a budete jíst ho.

0: sex.
1: Nelekejte se, fakt ladíte Kiss. A tohle byla Ludovecká, lepší než originál.
0: Já jsem myslela, že řekneš, nelekejte se, nezvoní vám telefon. Pokud to mají někteří opravdu jako vyzvánění.
1: Máš pravdu, protože se nám posluchač ozval, že prý nějaký děda 60letý to měl jako vyzvánění, ale já si říkám normálně děda 60letý, on je dneska den seniorů.
0: Vy. Ano.
1: To ještě není, no děda může být určitě, protože má vnoučata.
0: Ano, z pozice.
1: Ale aby to byl senior, tak to beru tak, že to je člověk, který je v důchodu, ne? A v důchodu je chlap nějak 64,
2: 65, něco takového.
0: Něco takového, no.
1: My půjdeme kolik? 67, co jsem koukal?
3: A tak v 75 asi
1: si. A mně se to hodí, já mám hypotéku do 64, jo.
2: Na důchod budeš v pohodě.
1: Já budu hrubat, aby bylo kde bydlet.
0: A pak ta úleva.
1: Tak si tady s tou děláme srandu, ale vidíš, no, den seniorů, to tady připomínáme, že byste měli babi a dědovi, pokud ještě babičku s dědou máte, jim dát vědět a ideálně se nenápadně nechat pozvat na neděli, aby vám uvařili něco dobrýho.
2: Nedělní oběd. Minulý týden jsem byl u babičky na nedělním obědu.
1: Co bylo dobrýho, Patriku?
2: No, byla svíčková, protože byla pouť, knedlíčková polívka, dortiček, všechno bylo.
1: To víš,
2: to je vždycky tradice.
1: To víš.
0: Játrový knedlíčky.
1: Nejvíc.
0: Jo.
1: Tak si necháme teď zajít chuť pěkně, protože je teprve ráno a jde se makat.

0: DJ Bobo probudil a já se vám za ně omlouvám, kamarádi naši kysáci, protože je pátek, už jsou možná trošku unavený. Ty jsi říkala, že jeden seniorů, Míšo.
1: No ne, na mě to neházej.
0: Počkej, ale ty jsi to řekla.
1: Já jsem říkala, že je dneska den pánské péče o zevnějšek.
2: Jo, to jsem tvrdil, já jsem říkal, že se mi to líbí.
0: Dobře, a je to pravda?
2: Jo.
0: Dnes, 21. srpna, není den seniorů ani den starých lidí. Mezinárodní den seniorů je 1. října. OSN ho vyhlásila v roce 1990.
2: V pořádku, to je mezinárodní den, ale tohle je národní den seniorů a tak jsem to říkal.
0: Jo, takhle.
1: No, já se dívám pozor na tu stránku, ze které to čerpáme, Days of the Year, a opravdu je tady národní den seniorů.
0: No tak dobře.
2: No, omluvu, prosím, omluvu.
0: To si vyříč s Ondrou, to psal Ondra.
2: Ondro, omluvu, i
0: hned. Že seš nějaký půl pádlo, ty jo,
3: já mu dám půl pádla, ty půl prdeláči.
0: Ondro, a když jsme u těch seniorů, to už jsme přeci říkali.
4: Sněmovna se bude zabývat návrhem strany pro sociální jistoty. Týká se nových domovů pro seniory. Vzhledem k tomu, že jsou tyto domovy často plné a čekací doba dlouhá, navrhla strana vybudování takzvaných senior boxů. Sloužit by měly podobně jako už roky fungující baby boxy. Rozdíl by byl v tom, že by seniori toužící po dobrodružství do boxů odcházeli ze svého rozhodnutí a na místě podepsali souhlas ke své vlastní adopci. Po nových babičkách a dědečcích touží spousta rodin.
0: No jo, ty až budeme děda, já v mém případě babi, to budeš ty, nechat se adoptovat do nějaký hezký, milý rodiny.
2: Může si senior adoptovat seniora?
3: To by bylo dobrý.
0: Tak když už seniorku, ne?
3: Dá, pravda. Radio Kiss.

0: pozdravit jednoho řidiče.
1: Nazdar děcka, ty dneska jsem měl takovou jako pochmurnou náladu po ránu, možná už tím počasím, blíží se podzim a takhle, ale pak jsem si zapnul vás a je to skvělý, vy jste normálně na každý s tou svou dobrou náladou, to je neuvěřitelný. Moc vám děkuju, miluju vás, jste boží.
2: Je, to je dobrý, děkujeme ti moc a víš co, tobě a všem, co potřebují trošku po ránu zvednout náladu, posíláme jeden typický horečko sobotní hit.
0: A to bude?
2: Barakuda.
0: Barakuda. Where is the love?
2: Yes.

0: Co, zabralo to, zvedlo to náladu. Možná si za chvilku trošku pokazíme, protože po 8 hodině bych chtěla, abyste něco udělali. Míšo, ty jsi nám včera do naší ranní skupiny napsala, že funguje teď nějaký trend s umělou inteligencí, že jí máme zadat úkol, aby nám nějak řekla, jak bude vypadat konec našeho života?
1: Ano, to zadání pro ChatGPT zní takhle. Kdyby si měl o mě napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Čerpej ze všeho, co o mě víš. Já jsem si to včera večer zkusila, je to masakr.
0: Patriku, no, vygenerujem to.
2: Já do toho nechci radši.
0: Ale nebudem to číst dopředu a normálně to přečtem kysákům, jo?
2: No dobře.
1: Souhlas.
0: A jako dobrý nebo smutný nebo...
1: Tyjo, u mě to teda trefila.
0: Fakt jo.
1: Jo.
0: Tak uvidíme.
3: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pojďme se podívat na to, co se aktuálně děje.
1: Na dálnici D1 na 187. kilometru ve směru na Prahu řeší vážnou nehodu. V Ostravě na dálnici

0: nehodu ve Velvarech v Pražské ulici.
1: Aktuální hlasovka.
2: Kdo jedete Štítary kolem Vranovské přehrady směrem na Znojmo, je tady mlha jako blázen, rozsviťte si ty světla.
1: Dobře.
3: Kdo jede z Uherského Hradiště na Slavkov, tak v Buchlovských kopcích za zatáčkou číslo 12 je porouchaný kamion s defektem a na cestu mu vytekla nafta.

0: KISS počasí.
1: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháňkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Paliva jsou čím dál dražší a to čím dál více Čechů přivádí k elektromobilitě. Prodeje čistě elektrických vozů i hybridů rostou a na celkových prodejích se podílí téměř 7%. V celé Evropské unii je to přes 20% a třeba v Norsku téměř 98%. Česko se ale v rámci Evropy řadí ke státům, kde se elektroauta prodávají nejméně. Zákazníky odrazuje cena elektrovozů a bojí se také krátké dojezdové vzdálenosti. Italští vědci mají neobvyklý způsob, jak pomoci Jaderskému moři. Do vody vypouští zhruba 160 tisíc chobotnic a cílem je omezit invazi škodlivého modrého kraba. Od června bylo vypuštěno asi 80 tisíc mladých chobotnic a stejný počet se plánuje vypustit do konce srpna. Vědci doufají, že se alespoň některé z nich úspěšně vyvinou. A teď zpátky domů.
2: Karlovarská hvězdárna se dočká přestavby díky přeshraniční spolupráci s Bavorskem. Celkové náklady projektu dosáhnou 100 milionů korun. Vznikne tak moderní centrum astronautiky s dvojjazyčnou platformou a společnými programy pro návštěvníky z obou stran hranice. Pro KISS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě Vysoko 0-3 a výrazně se jim tak vzdálil postup do hlavní fáze soutěže. Odveta je na programu za týden na západě Čech. Za námi jsou zprávy v 8 hodin a pokračuje raníky se Smíšou, Romanem a Paprikem.
3: Zapojili jsme AI a zadali jí úkol napsat poslední stranu z knihy o našem životě.
4: Tak, co jsme se dozvěděli?
0: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.
5: Be happy.

0: Kdyby si měl o mně napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Čerpej ze všeho, co o mně víš.
1: Jedná se údajně o nějaký aktuální trend. Takhle máte hovořit s umělou inteligencí, která vám má nastavit zrcadlo, a Míšo, ty jsi to prý údajně včera udělala. Psala si nám do WhatsAppové skupiny a byla si z toho hotová.
0: Já jsem to udělala a mě to trefilo naprosto dokonale. Až mě to děsilo, naskočila mi husina a já jsem zvědavá, jestli to stejně tak trefí i vás.
1: Hele, Patriku, zkusil z toho vygenerovat?
2: Zkusil, no.
1: A co?
2: Asi jako jo.
1: Já taky, no.
0: A kdo začne? Tak počkej. Nevezmeme to od nejmladšího?
2: Zase, klasicky.
1: Jo, jakože podle věku, protože u mě už není na co čekat, já už to mám za pár, u mě už víte, co tam bude, že jo? Patrik, to víš.
2: No, tak zase začnu klidně,
1: pojďme. Ten má dlouhý život před sebou. Jak dlouho to tak je? Já jsem to teda jako se snažil nějak zkrátit.
2: Já taky, já bych řekl, že to mám tak na necelou minutku, možná.
1: Takže tvůj poslední den, nebo ne, poslední stránka
0: poslední
1: knihy.
0: Poslední strana z knihy o tvém životě.
2: Patrik nebyl člověk, kterému stačilo vědět co. Potřeboval vědět proč. Zajímaly ho konkrétní věci, ale pod nimi často hledal něco většího. Kolik mu zbývá do důchodu? Co znamená určitý den pro Česko? Jak by vypadal jeho vlastní život, kdyby se na něj někdo podíval s odstupem? Měl rád konkrétnost, ale zároveň ho přitahovaly otázky, na které žádná přesná odpověď neexistuje. A možná právě v tom byl jeho nejsilnější rys. Nechtěl jen sbírat informace, chtěl si z nich poskládat vlastní obraz světa a zároveň zjistit, kam do něj patří on sám. Kdybym chtěl napsat poslední větu, ta by byla stručná. Věděl, že život je příliš krátký na to, aby ho člověk jen prožil. Chtěl mu také rozumět. No, říkám, no. Zajímavý.
1: Teď jestli je to možná tím, že on má v paměti to, jak ty s ním probíráš všechno možný do vstupů rádiových taky, víš?
2: Taky, a jako má pravdu, ptám se na různé otázky, na které fakt nevím odpověď, a na bizarní otázky, to je pravda.
0: Řešil rubriky Domysli, to víš?
1: A nebo mám si tu Míšu vzít, nebo ne? A dobře si udělal, jo. Že jsi si vzal.
0: Ty jo.
1: Tak za chvilku Míša.
0: Jo.
1: A ta řekla, že to na tebe sedí.
0: Jako na hrnec.
1: Tak to jsem zvědavý. Radio Kiss.

0: Pokládáme umělé inteligenci tu samou otázku. Kdyby si o mně měl napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Teď přichází na řadu Míša, která to včera zkusila mezi námi jako první a proto nám říkala, kluci, ale tohle musíme zkusit. A teď tady dělá, prr, já mám normálně husinu, když vidím, co tam je. A Míšo, nejvíc mě pobavilo, jak se nám říkala, už jenom ta první věta, protože i já vím, co tam je v té první větě, že jo?
1: Jo.
0: Míša nemá problém, Míša je problém.
1: Ale víš, co je zajímavý?
0: Ano.
1: Poslala jsem ti vzkaz od Raduny, protože ty si tady před chvilkou Patriku četl svoji poslední stránku a jediný, co si z toho Raduna pamatuje, je tohle.
2: Jediná věc, která mi utkvěla v paměti, jak to teďka Patrik čet, kolik dní mi zbývá do důchodu.

0: se podívala zpátky, zjistila, že pořád šla dopředu. Někdy sebevědomně, jindy plná obav. Ale šla. Sedla na motorku, i když kdysi neuměla jezdit. Postavila se před mikrofon, i když se bála, že neuspěje. A pořád od života chtěla strašně moc. Chtěla práci, která jí baví. Chtěla tvořit, cestovat, milovat, zažívat dobrodružství. A nakonec pochopila, že nepotřebuje, aby jí někdo potvrdil, že si to všechno může dovolit chtít. Protože odvaha není stav, kdy se nebojíš. Je to okamžik, kdy se bojíš, máš spoustu argumentů proti a stejně otočíš klíčkem. Motor naskočí. Tak jedem? A tady kniha končí. Ne proto, že její příběh skončil, ale protože od téhle chvíle už nepotřebovala vysvětlovat, proč si vybrala právě tenhle život. Byl její. A to stačilo.
1: To je Míša.
2: Tady to sedí, tady to sedí. Ty si s ní povídáš víc, než já si myslím.
0: Tady to sedí hodně.
1: Jak jsi říkala, s prominutím jako prdel na hrnec.
0: Jo. To byl můj příběh. Romane, teď budeš na řadě ty.
1: Jdu si ho nějak rychle vymyslet. Radio Kiss.

0: takové odhalování nás samotných, jo, tady Narkisu. Ale musím říct, když to srovnám, Patrikův příběh nebo pohled umělé inteligence na Patrika a na Míšu, Patrik byl takový všeobecnější a dalo by se to možná napasovat i na jiné osobnosti.
1: Určitě.
0: A u Míši byl teda hodně konkrétní.
1: No, protože Míša s tou AI i usíná.
2: Tak já se s ní radím o všem možným, no, takže toho ví o mě celkem hodně.
0: Luky, co ty?
3: Tak jsem to zkusil taky, aby AI o mě napsala poslední stránku, napsala moc krásnou větu. Když jsem se zeptal, z čeho čerpala, a řekla mi, z čeho čerpala.

0: trpala, tak jsem jí musel opravit, že to nejsou věci, které se mnou souvisejí. A ona se omluvila a řekla, že si to jenom vymyslela, že předpokládala, že by to mohly být věci, které se mnou souvisejí.
1: Jo, blouznění AI je bohužel stále velice častá věc. Všechno to berte s velkou rezervou.
2: My jsme tady svoje příběhy s Patrikem řekli, ale kdyby měla AI napsat knihu o Romanovi, co by bylo na poslední straně?
1: Roman strávil velkou část života tím, že se staral, aby ticho nikdy netrvalo příliš dlouho. Celé roky počítal minuty. Do dalšího vstupu, do porady, do začátku veřejné akce, do rána. Chtěl, aby bylo rádio lepší, aby lidé kolem něj byli lepší. Někdy tím štval ostatní, někdy i sám sebe. Protože mu na tom záleželo. Dlouho si myslel, že jeho největším úkolem je zvládnout všechno. Až časem pochopil, že mnohem důležitější je poznat, co za zvládnutím vůbec stojí. Protože zatímco řešil poslechovost, práci a budoucnost, doma rostl syn. Vedle něj byla Miška, rodina a lidé, kvůli kterým to celé vlastně dávalo smysl. Rádio jednou dohraje poslední písničku. Čísla zestárnou, funkce převezme někdo jiný a spousta dnešních problémů přestane být důležitá. A Roman nakonec pochopil jednu věc. Největší úspěch není být slyšet co nejdéle. Největší úspěch je mít kam jít, když mikrofon stichne.
3: Teda.
2: Tak to je
3: na
2: hodně
3: tebe to
2: silný.
3: Taky sedí.
1: Já mám na mé slzu foku, ty.
2: Jo, je to silný.
3: Jo, co ten můj blbec dělá špatně?
2: Málo si s ním povídáš.
3: To je trouba, ty, já fakt já nevím.
1: Já tady takovej dojáka, Patrik, co ten blbec tady dělá blbě?
3: Jako ten můj ChatGPT.
1: To je něco teda, ty, no zkuste to, třeba tam kus sebe najdete. U mě to prostě je jasně daný, že já s ním řeším rádio a ví, že to je prostě celý můj život. A zároveň vím, že se peru s tím, že jsem si prostě celý svůj život obětoval tomu rádiu a bohužel méně mým přátelům a hlavně mé rodině.
4: Ale zná i tvoji rodinu, takže tam řešíš i rodinný věci očividně.
1: Ty, Davík, nechodíš na ten ChatGPT moc často?
2: Kdybyste si to chtěli, kysáci, vyzkoušet taky, tak do umělé inteligence napište tohle zadání. Kdyby si měl o mě napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Čerpej ze všeho, co o mě víš.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
6: Yes. It is not that funny. Let's go.

0: knihy o našem životě, které vygenerovala AI, a Soňa se ozvala.
1: Děvečko, dobré ráno, ranní trojko. Já nemám ráda umělou inteligenci, takže to hned zkritizuju. To, co Patrik přečetl, nebylo na konec knížky, ale na začátek nějaký úvod. A já píšu knížky, takže já to poznám, jo. Takže jsem se rozhodla, že vám do prosince, vám všem třem, napíšu takový krátký knížky o vás, nějakou komedii, parodii, horor. A v prosinci vám to pošlu a ukážu té umělé inteligenci, jak vypadá správný psaní knížek. Okay?
2: Dobře ty, Soni, já ti za to klidně něco dám.
3: No, něco, nějaký merch, jo?
2: Klidně.
4: Výzva přijata.
2: Až mě tam budeš popisovat, i mi tam menší břicho, prosím tě.
5: S kysem za volantem po celé republice.
2: Tak jo, Soni, díky a teď pojďme na nehody. Bohužel, dálnice D1, 187. kilometr ve směru na Prahu, tady je to špatné, sražený motorkář. Na silnici 38 u Kolína další dva osobáky v sobě a v Prostějově se bouralo v ulici Partizánská, v Praze v ulici Náchodská.
0: A ještě dodám, že hranice na Přerovsku hlásí nehodu na Masarykově náměstí.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
4: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
6: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss. Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
0: Radio Kiss. Počasí.
7: Pátek přinese zpočátku oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy i bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: A u počasí ještě zůstaneme. V noci na sobotu nás čekají velmi vydatné srážky. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Americký federální úřad pro vyšetřování zatkl ženu, která podle policistů plánovala bombový útok na budovu zákonodárného sboru státu New York. 35-letá Jessica Bowie podle vyšetřovatelů jednala ve jménu teroristické organizace Islámský stát.
0: Sport.
7: Švédský fenomén Armand Duplantis vyhrál svým nejlepším letošním výkonem pod otevřeným nebem 621 cm soutěž tyčkařů v předvečer mítingu Diamantové ligy v Lausanne. S dvojnásobným olympijským šampionem držel dlouho krok jeho aktuálně největší soupeř Emmanuel Karalis z Řecka. Ten zapsal 616 cm. To byly zprávy a Tereza Jandová.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Hezké ráno, pokud jste s námi od 8 hodiny, jak jste slyšeli, jak jsme se tady bavili s AI ohledně toho, jak by vlastně vypadala poslední stránka knihy, která by byla psána o nás na základě toho, co o nás doposud AI ví. Pobavil mě posluchač Petr, ten to dal s dovětkem, aby si nebral servítky, jo, ten, kdo to vymýšlí, ta umělá inteligence, ne, že by to byla jedna osoba, jo, ale ta paměť, která se zhlukne potom do té jedné věty, napsal, hele, když tě něco jo, nebo začne vrtat hlavou, vrací se k tomu, dokud to nějak neuzavřeš, a jo, občas si podle mě pěknej píp, opravdu zprostý slovo, stejně jako prakticky každý člověk, jen ty máš tu výhodu, že si to umíš přiznat.
1: To je ale dobrý.
2: Tak to je vlastně dobrý.
0: No a co vy říkáte na to, co jste slyšeli o Míše Dinhové?
3: Míšo, ty jenom jsi to začala číst a upřímně mně přišlo, že máme stejný ChatGPT. To je fakt děsivý a přijde mně, jak kdyby jsi mluvila o nás, je to mazec.
0: Hele, holky.
2: Vypadá to, že máme hodně společného.
0: A něco málo o mně?
4: Jako Romčo, normálně mi naběhla husí kůže a úplně vytryskly slzy. To je fakt, jako to na tebe sedí doopravdy jak prdel na hrnec taky.
0: Opatrně s těma slovama.
2: No jo, protože tvoje AI mluvila o tom, jak jsi zasvětil život rádiu. A tady máš od Martina jeho názor.
5: A Romane, když to vemeš, stálo to za to trávit ty hodiny a hodiny a noci pro to rádio, protože to, co jste vybudovali, vaše parta, je absolutně neskutečný. Díky tobě a díky vám všem.
0: Martine, to je moc hezký. Wow. A jak si řekl, jedno slovo jenom poupravím, vybudovali jsme, protože to jsme dali s vámi dohromady, kysáci. Tohle je naše společná práce, i když si to nikdy možná ani neuvědomujete, ale to je prostě i díky tomu, jaký vy jste, jakou zpětnou vazbu nám dáváte. Mm-hmm. I když nejste na hlas, i když nepošlete hlasovku, ale jste s námi. Takže moc díky. No a Patriku,
1: no,
0: hele, já vím, že ty jsi čekal, že ti napíše něco jiného. Ty jsi mladý kluk, ty jsi ještě málo s AI. Víš?
1: Asi si s ním málo povídám, ale napadla mě ještě jedna otázka. Kdyby si mě měl popsat jako věc, jaká by to byla?
0: Jako tebe, jako jednu jedinou věc.
1: Ano, cokoliv.
0: Připravíš si to? Je to hanlivý?
1: Je to zajímavý.
0: Patrik Peltán jako jedna jediná věc, která by ho popsala.
1: Multitool.
0: Multitool.
2: Univerzální.
1: Jo, ono píše, ne proto, že bys dělal milion věcí najednou, ale protože působíš jako člověk, u kterého je víc vrstev, než je na první pohled vidět. Teď mě tady trochu urazil, navenek můžeš působit jednoduše, ale když se člověk dostane blíž, zjistí, že máš různé nástroje podle situace, přemýšlení, humor, citlivost, zvědavost a tak dále.
2: Ta tvoje AI jako ty, nebere si servítky.
1: Já nevím, co jsem jí udělal včera.
0: Ty jo, jednoduchý Patrik, normálně, tak to je dobrý, ale sedí to.

0: Podal jsem umělé inteligenci ještě jednu otázku. Kdyby si mě měl popsat jako věc, jaká by to byla? Já byl popsán jako multitool, prý ovládám různé nástroje, přemýšlení, humor, citlivost, praktičnost, zvědavost a další. A tak by mě zajímalo, co vy, Romane, Míšo, jaká jste věc?
1: Hele, já musím říct ještě jednu věc, ten multitool, ale to se mi líbí a v jakou dobu to přichází, protože kysáci, vy víte, že Patrik je šikovnej moderátor, DJ, Kiss Shop, že jo?
2: Ano.
1: Dlouhou dobu vedl. Jenomže Patrik se posunul z této pozice zase o další patro výš. A teď už je to pravá ruka programového oddělení, promo oddělení. Takže multitool právem, Patriku, právem.
0: Děkuju, Romane.
1: Ty jsi šikovnej člověk.
2: No to sedí.
1: Takže to sedí. Míšo, nebo já, nebo kdo chceš, je to jedno.
2: Já mám slovo, který možná některý posluchači ani nebudou vědět, co znamená.
1: Tak. U mě je to asi jako takové přímočaré.
2: Pojď.
1: Motor.
2: To sedí.
0: Dobrý, a diesel nebo?
1: Tkadlitka.
0: Co tam o tom napsal, o tom motoru?
1: Je to tam psal ještě něco víc?
0: On to vysvětloval většinou.
2: No.
1: Tak jo, motor. Protože máš potřebu věci rozhýbávat, rádio, lidi kolem sebe, projekty, rodinu, vlastní život, neustále přemýšlíš, co zlepšit, vyřešit, co udělat jinak, když něco nefunguje, těžko to necháš být.
2: Hmm.
1: Ano.
0: Ale jo, dobrý.
1: Dobře, a Míšo, to mě zajímá moc, co seš tam ty. Jedno slovo jediné, Míša Dinhová.
2: Kaleidoskop.
0: Co to je?
2: Víc jsem to říkala, že to ani nebude vědět, co to je.
1: Je to takový to?
2: Jo.
0: Ten dalekohled?
1: Ježíš, ještě jsem to nedělal níž takhle. Já to natáčím.
2: Je to takový něco jako dalekohled, ale máš tam různý sklíčka a podle toho, jak to pootočíš, no já ti, co mi k tomu napsal, napsala AI, máš v sobě hodně různých částí, které můžou působit skoro protichůdně. Chceš mít věci promyšlené, ale zároveň tě táhne dobrodružství. Umíš být vážná a pak se smát úplný kravině. A podle toho, jak se pootočíš, je z toho pokaždé trochu jiný obraz. Přitom jsou to pořád stejné dílky a pořád si to ty.
0: Tak až budeš tím kaleidoskopem zkoumat Romanův motor, tak já vás opravím.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: ranního kysu.
1: Ani jsme nemuseli vyzývat k tomu, abyste cinkli sem do studia, protože víte, že je čas ranní kachny.
2: A kdo se dovolal k nám do kysu? Halo.
1: Je to Luboš, ahoj.
3: Ahoj, ranní trojko.
2: Ahoj Luboši, tak teď je na tobě, aby si nám řekl, jestli dneska ve vysílání zazněla nějaká nepravda.
3: No já si myslím, že to jsou ty baby boxy pro seniory.
1: Baby box pro seniory. Ty, jak se tam vejde senior do baby boxu?
3: No právě, to je takový divný, jak by ho tam naskládali, jedině, že by byl jako Lego, no.
2: No oni to právě nej...
4: Představil seniora jako Lego, jak ho tam speš, zalez dětku.
1: Jak jsou vždycky ty Lego, jak je dole napsáno plus 5, ne, věk, tak tam bude plus 65.
2: A tak to asi nebyly úplně baby boxy, ale senior boxy a ty asi jsou větší, ne?
1: A proč jsme to dneska, Míšo, řešili? Protože
2: dneska je Národní den seniorů.
1: Takže si to poslechněme.
5: Sněmovna se bude zabývat návrhem strany pro sociální jistoty. Týká se nových domovů pro seniory. Vzhledem k tomu, že jsou tyto domovy často plné a čekací doba dlouhá, navrhla strana vybudování takzvaných senior boxů. Sloužit by měly podobně jako už roky fungující baby boxy. Rozdíl by byl v tom, že by seniori toužící po dobrodružství do boxů odcházeli ze svého rozhodnutí a na místě podepsali souhlas ke své vlastní adopci. Po nových babičkách a dědečcích touží spousta rodin.
4: Já jsem si dokonce hledal fotku, jak to vypadá. Představte si automat na pití prosklenej, kam si ten senior zajde a ty si vybereš.
1: Nech toho už.
2: A je to jak i s tím pitím, víš, že ti to tam takhle jako vyjede.
1: Nechte to už. Hele, jednou taky budem starý.
2: Budem.
1: A brzy, možná. Takže Luboši, je to pravda, tohle je velká ranní kachna, dokonce recyklace ranní kachny a ty vyhráváš rádiový balíček. Tak gratulujeme.
3: Super, děkuju moc.
1: My taky.
2: Ahoj.
0: Takhle zní léto.

0: Pokud máte ve své práci kolegy, kteří si příliš spolu nerozumí, tak si poslechněte pravý opak. Jak to vypadá, když jo?
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Jeden kolega položí otázku.
2: Nevíte někdo, co se děje na D10? Navigace mi hlásí, že je uzavřená.
0: A druhý kolega odpovídá.
3: D10 směr na Liberec, na Turnov, tak je to zavřený, je tam shořelej návěs od kamionu, ty to nějak vyprošťujou. Takže se sjíždí na Tuřice, takže buďte na to připravení.
4: Jsme rádi, že nám dáváte vědět a že nám takhle pomáháte. Vážnou nehodu vyšetřují na dálnici D1 na 188. kilometru ve směru na Prahu a ještě se bouralo v Břeclavi v Lidické ulici.

0: Zabavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
0: Radio Kiss. Počasí.
3: Obloha je převážně oblačná až polojasná, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy a bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Ministryně financí Alena Schillerová třetím dnem jednala se členy vlády o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Setkala se s ministrem pro sport, prevenci a zdraví, ministrem vnitra, ministrem školství, ministrem práce a sociálních věcí i ministrem dopravy. Schodek bude podle ministryně Schillerové vyšší než letošních 310 miliard, ale nižší než 400 miliard. Klimatický jev El Niño bude mít zásadní vliv na zimní počasí ve Spojených státech. Tento jev totiž dosahuje v zimě svého vrcholu a jeho vliv na globální počasí je nejvýraznější. Teplejší voda spouští odpovídající posuny v atmosféře, které mají výrazný dopad na počasí po celém světě. A teď zpátky domů.
4: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo rekonstrukci 2kilometrového úseku silnice první třídy číslo 35 v Liberci. Práce za více než 100 milionů korun zahrnují výměnu přes 50 kanalizačních šachet, opravu odvodnění a výměnu svodidel. Omezení provozu potrvá přibližně 5 měsíců.
3: Sport. Dnes pokračuje atletická diamantová liga. V hlavním programu v Lausanne, kde se uskuteční 12. ze 14 meetingů základní části, by se měli představit dva čeští atleti. Po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch a své poprvé tam bude mít juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada. Tolik zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní Kiss.
5: Není lepšího songu pro tento den.
6: Víkend!
5: A skútři na Kisu.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.
8: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tracker.

0: Hezké dopoledne, kysáci. Blíží se to, blíží. Už příští sobotu, příští 29. srpna se těšíme na vás k Hradu Loket 29.8., kde vystoupíme s moderátory Rádia Kiss a s hvězdami 90. let na 90s party u Hradu Loket. Pokud byste chtěli dvě vstupenky, tak neváhejte za malou chvíli, jakmile bude hrát Milky, volat k nám do studia.
1: A dáme si další letní songy. Party Shaker a za chvilku Just the way you are.

0: Někoho z vás dostaneme na 90s party, která proběhne už příští sobotu u Hradu Loket, kde kromě moderátorů Rádia Kejs vystoupí i hvězdy 90. let. Groove Coverage, Erotic a Kosmonova.
1: A dovolala se posluchačka Iveta. Ivet, dobré dopoledne.
2: No, ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Ivet, jenom se tě zeptám, odkud by si za námi dorazila k Hradu Loket? Máš to daleko?
2: Kousíček, Karlovy Vary.
1: To máš za rohem. Ivet, dělí tě od dvou vstupenek jedna otázka, kterou bohužel nevím já, ani Míša, ví jenom Roman, ty jsi nám nic neřek, jediný, co vím, že mám mít na připravenou časomíru na jednu minutu.
3: Časomíra na jednu minutu, jasně. Ivet, ty jsi připravená?
2: No, ježiš, no, tak
3: takhle.
2: To zvládneme.
3: Ivet, neboj, to zvládneme. Patriku, pusť časomíru.
1: Počkej, až vždyť si nepoložil žádnou otázku, nic?
3: Časomíra běží?
1: Běží. 50 vteřin.
3: Na soutěžní otázku musíš odpovědět během jedné minuty, ano?
2: Ano.
3: Kolik máme dokonce?
1: No už jenom 45 vteřin.
3: Soutěžní otázku položím jenom jednou, nebudu se opakovat, Ivet, jo?
2: Ano.
3: Kolik máme dokonce?
1: Romane, 40 vteřin, už to polož, prosím tě.
3: Ivet? Ivet?
2: Poslouchám.
3: Možnosti nebudou.
1: Romane, 30 vteřin.
0: Nenapínej to.
3: Kolik?
1: 30, nenatahuj to.
3: Počkej, někdo mi volá, já to vytípnu.
0: To není možné.
1: 25 vteřin, Romane, řekni to.
3: Ivet, chceš s náma jet?
1: Chce, řekni to.
3: Tak se tě ptám.
2: No jasně, že chci s
3: kolik
2: námi
3: mám dokonce?
1: 15.
3: Ivet, prosím tě, budeme o vstupenky na tuto party soutěžit i příští týden?
2: Já myslím, že ano.
3: Ano, to je správná odpověď.
1: Všechno?
3: Stihla to?
1: Stihla to, vidíš.
0: No, ale to bylo nepříjemný, Romane. Ivet, jsi v pořádku?
2: No.
0: Já si myslela, že mi za tebe vyskočí pumpa.
3: Teda jsme čekali půl minuty na tvoji odpověď, prosím tě, Ivet. Ale takhle, je to tak. Příští týden budeme soutěžit o vstupenky taky akorát v odpoledním jumpu, protože i odpolední jump se k Hradu Loket příští sobotu chystá. Takže vstupenky čekejte u nich. No a gratulujeme.
1: A Ivet, ty řekl bych ti, kdyby si neměla kde složit hlavu, že se můžeš podívat teďko na ubytování GT a na hotel Bílý kůň, protože tam se uvolnily nějaký kapacity.
3: Slyšeli jsme.
1: Ale ty to máš kousíček, takže ty asi povalíš rovnou domů, viď?
2: No jasně.
1: Výborný.
2: Tak je to vymyšlené. Ještě najdeš řidiče, kdo nás tam odveze a dobrý.
3: Snad jo. Tak hele, jestli Groove Coverage pojedou spát do Varů, tak my to zařídíme,
1: no,
3: jo?
1: No, přesně.
3: Těšíme se na tebe. Měj se moc hezky.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Taky děkuju moc. Ahoj.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
1: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
7: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Už jen necelé 2,5 hodiny se můžete zapojit do naší soutěže s cestovní kanceláří Blue Style o dovolenou v egyptské Marsa Matruh, kde se budete válet a odpočívat ve 4hvězdičkovém hotelu Burj Al Arab Beach.
2: Udělejte to co nejdřív, ať toho potom nelitujete, že jste to neskusili. Běžte na web kiss.cz, rozklikněte si článek se soutěží a tam najdete soutěžní otázku.
3: Ta zní, po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva? Jsou tady možnosti, ho? Nefertiti, za B Kleopatra a za C
4: Hapčík.
2: Ta
3: nejlepší.
4: Ta je nejlepší.
3: Ta je nejlepší. Takže to opravdu udělejte, protože víte, co by bylo lepší? Odpoledne slyšet tu svou vlastní radost, než radost někoho jiného, i když pravdu je, vy jste hodní kysáci, budete to přát komukoli, kdo to dneska ve 3 hodiny odpoledne vyhraje.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Ajajaj, Michael, vítej ve studiu.
1: Dobré Ahoj. Dopoledne, vidím velký špatný.
0: Jo, ale jo, Řecko příští týden.
2: Ano, ano, kefalon.
0: Za synkem, jo.
2: Ano, ano.
0: Pondělí 12 stupňů déšť, místy sněžení. Úterý 9 stupňů zataženo, k večeru náledí. Středa 7 stupňů,
1: náledí.
0: Sněhové přehánky, na Kretě se očekává první běžkařská stopa. Ve čtvrtek 4 stupně silný vítr, trajekty budou prý nahrazeny ledoborci. A pátek 2 stupně, Atény vyhlásí kalamitu a caciky se prvně bude podávat teplé. No ty jsi vybral týden teda.
3: Michael, to je dovča.
1: To jsem teda fakt chytl. Takže sněhule, plavky nechávám doma. Co ještě, šále, že jo? Je, můžeš mi prosím tě, Patriku, jestli bys mi mohl věnovat jednu šálu Rádia Kiss.
3: Klidně dáme. Ať se zahřeješ.
0: Hele, ale, ano.
1: Ne, pojď.
0: Dobrá zpráva, lehátka, co mají takový ty kolečka, aby si s tím mohl manipulovat. Lehátka budou vybavená řetězy, takže...
4: Jo, tak se to nesklouzne.
1: Ještě tekuté, jestli bych tomu dávali, víš?
3: Jo. Michale, je dobrý, když si dáš na to lehátko v pondělí ručník, že ti tam zůstane, protože ti přimrzne.
1: Ale, jestli můžu, hele, historka, jak jsem načal tu šálu Rádia Kiss. Mm-hmm. Píše mi kluk. My jsme před týdnem dávali na sociální sítě, poslal mi jeden náš kamioňák, jak si krásně vyzdobil přední prostě tu. Mm-hmm. Lidi, oni na něho troubí, že ho poznají, že to je ten z Facebooku.
4: Počkej.
1: On mi normálně poslal hlasovku, že lidi, je, to je ten z Facebooku. Oni ho všichni poznávají a zdraví a troubí na něho.
4: Mně se ozval taky, přijel kolem nějaký stavby a tam dělníci zlešení. Hele, to je ten kysácký kamion.
1: Takže jako kupujte výrobky a dávejte to za sklo, že jo?
3: Michale, kvůli tobě na Kiss Shopu zaktivuju zase kulichy.
1: Ano, a já si beru peřovku na svůj dovolenou.
0: Tak si užij poslední směnu a hezkou dovolenou.
1: Taky ahoj.
5: Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Kiss. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tři hlasovky od vás, moc krát děkujeme, že občas zmáčknete tlačítko doprava v apce KISu. Milan a Liberec.
2: Dopravní nehoda v Liberci na ulici Žitavská. Frér tam nedobrzdil, naboural ze zadu jiné vozidlo. Bohužel na místě vytekly i provozní kapaliny, takže opatrně.
1: Míříme na jih na České Budějovice.
3: Kdo jedete do Budějic od Písku, tak se obrňte trpělivostí, protože momentálně kolona sahá až k čerpačce Robin Oil u Pištína.
1: A ještě Gabriela Mělník.
4: Na 16. ve směru na Mělník mezi Byšicema a Mělnickým Štelnem jedou tři sekačky v řadě za sebou. Je to tam hrozně pomalý, tak opatrně.
1: A my to tady po 10. budeme zase pěkně sekat.

0: dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Obloha je převážně oblačná až polojasná, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy a bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po dvě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka na sobotu potrvá od 22 do 6 hodin a ze soboty na neděli od 20 do 8 hodin. Informovalo o tom ředitelství silnic a dálnic. Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem by se brzy mohl dotknout i Evropy. Podle zdrojů deníku Financial Times by při dalším vyhrocení mohl Írán zaútočit na letecké základny na Kypru. Mezi možnými cíly je i bulharská základna Bezmer, kde Sofie umožnila americkým jednotkám doplňovat palivo. A teď zpátky domů.
2: Karlovarská hvězdárna se dočká přestavby díky přeshraniční spolupráci s Bavorskem. Celkové náklady projektu dosáhnou 100 milionů korun. Vznikne tak moderní centrum astronautiky s dvojjazyčnou platformou a společnými programy pro návštěvníky z obou stran hranice. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy. To se po 29 letech vrátilo do Brna. Utkání v pavilonu P na výstavišti začne ve 20 hodin. Na posledním mistrovství Evropy v roce 2023 vypadly Češky ve čtvrtfinále se Srbskem. To pak získalo stříbro a také letos bude favoritem základní skupiny B, která se odehraje v Brně. Za námi jsou nejnovější zprávy a před námi dopolední KIS.
3: Dámy a pánové, přeju vám nádherný pátek, i když trošku propršený, ale co, vodička se hodí, jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

Někdo přiložil svou firemní kartičku, aby ho to pustilo tím turniketem. Pip, můžete jít dál a běžte pracovat. My vás vítáme v Dopo od Pokysu s datem 21. srpna. Svátek má dneska Johana. Všechno nejlepší. A já mám dobrou zprávu, teda dobře, mám dobrou a špatnou zprávu. Začnu tou dobrou zprávou. Na Moravě začala sklizeň chmele. Bude opět pivečko. Na Hané odstartovala sklizeň chmele, jako první vjeli traktory do chmelnic v Lazníkách na Přerovsku. Podle mnohých pěstitelů bude letošní úroda, a teď přichází ta špatná zpráva, podprůměrná kvůli nedostatku srážek a také tropickým teplotám letošního léta. A proto, takhle, neberte to prosím vás jako výzvu, aby jsme tady pili alkohol, jo? Ale pokud byste chtěli ochutnat pivo ještě takzvaně za starou cenu před zdražením, budete si muset pospíšit do vaší oblíbené hospůdky. Tipuju to, že to půjde tak o dvě kačky nahoru. No, tak děkujeme, sluníčko. Hezký pátek. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: zdraví, baby.
1: Všichni, co jezdíme na cestách podle předpisů, ladíme 100% dopoledního kavala na Kisu.
2: Tak a já bych se dneska odpíchl v tom pátečním posledním balíčku.

0: jednou za čas pochutnají na tom zlatavém moku. Pojďme se pobavit o tom, je ještě v roce 2026, nebo v posledních letech, je to české pivo ještě pořád to jedno z nejlepších na světě? Jaký na to máte názor? Co ta cena? Mně je vždycky občas, když přijedu do nějakého města, sednu na náměstí a chtějí po mně 65 korun, tak se mi vždycky trošku protočí panenky, pak jdete do nějakého supermarketu, tam to stejné pivo stojí prostě 27, tak si říkám, tak kde je problém? Jak to vidíte s českým pivem? Jde to nahoru, jde to do kytek, ne, je to super, nechte to tak, nic neměňte. Mě by to zajímalo, jo? Vidím tady, že s tím chmelem je to letos špatný, úroda špatná, budou ceny asi stoupat, tak pojďme dneska složit k poklonu českému pivu, jo? Dobrý, špatný, mě to úplně jedno, já pivo nepiju, i takový tady se můžou najít. Hlasovky můžete posílat přes apku Rádia Kiss, je tam tlačítko soutěž, to když zmáčknete, máte maximálně 30 vteřin. Samozřejmě čím kratší, asi možná údernější. Těším se na to a já si jdu otevřít jednoho nealkoholahváče.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: Dneska v pátečním dopoledním balíčku bych měl začít slovy na zdraví. Začala na Moravě sklizeň chmele. Podle mnohých pěstitelů bude letošní úroda podprůměrná kvůli nedostatku srážek a také tropickým teplotám letošního léta. Takže ceny piva půjdou asi nahoru. Jak je na tom české pivo? Je to pořád dobrý? Nebo to jde s náma z kopce? Co, Jirko?
1: Dárec Majky, tady Jura ze Znojma. Já si myslím, že pivko, když ti chutná, tak za něho aj zaplatíš. A jináč, co se týče českého piva, tak jednoznačně nejlepší. Dárec.
0: Oh, děkujeme. To je super, že poslal hlasovku ze Znojma, vinař. Kiril.
2: Nazdar, Majkle, tady Kiril. Mě by spíš zajímalo, jaký na to názor Maruda z Ostravy.
0: Jo, zeptám se kapely Morčata na útěku. Kroli.
3: Tak čau, Majkličku, co se týká piva. Miluju pivo, neříkám, že ne, ale piju jenom to zelený z Plzničky, víš jak, který. Ale i to mi vozí známý pivečko na vývoz. To je něco neskutečný, to se s normálnou nedá srovnat. Až na to, že je drahší. Tak co naděláš? Když chutná, tak chutná. Čau, Kroli.
0: Jo, počkej, chceš říct, že pivo na vývoz má lepší kvalitu než pivo, které děláme u nás a jde do českého prodeje? Aha.
4: Odleťte s Kisem a cestovní kanceláří Blue Style do Egypta. Ve hře je zájezd pro dvě osoby do čtyřhvězdičkového hotelu Work El Arab Beach s All Inclusive, který leží na břehu Tyrkisového středozemního moře. Jak vyhrát? Právě teď správně odpovězte na soutěžní otázku na webu kiss.cz. Pak

0: létá. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
1: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.

0: Zlatavý mok. Tekuté české zlato, to je to, co tady dneska probíráme v pátečním dopoledním KISu. České pivo, sklizeň bude letos bohužel špatná. Jak to vidíte s kvalitou českého piva? Je to pořád na skvělé úrovni, nebo to šlo dolů, když to ochutnáváte svými chuťovými pohárky, tak je ta kvalita stále dobrá? Máme pořád možnost úspěchu ve světě. Co na to, Michal?
1: Ahoj, Majkliku, tak s manželkou samozřejmě pivo pijeme. Pili jsme ho v Chorvatsku, v Německu, ale to pivo nie je až také dobré, jako to naše české. Ceny, no v Prahe, jako za gambrinu 180 korun, vieš, čo by som mohol, ani som si ho nelal, radšej som bol smedný. A tu u nás na dedine v reštaurácii stojí 60, ale tuto bedla, síce je to taký pajzlík, tam stojí 29. Tak
0: čus. Ano, a teď si vyber na Václaváku anebo nějakou pětku někde tam ve vesničce. Pája.
2: Ahoj, Michale. Já si myslím, že dřív bývalo pivo lepší. Dřív člověk dostal pivo, dneska dostane takovou jenom ochutnávku piva. Podle mě to pěkně šidějí. Míň piva, víc pěny a cena jako za šampaňský. Pámí se hezky, Pája.
0: To je dobrý, cena jako za šampaňský. Natočte mi tam jeden moet, jo? Daniel.
3: Čau, Michael, teď si mě nahnal takovou chuť na pivo, že to už jedu zaparkovat, ještě to musím vykoupat a půjdu si dát jedno orosený. Otvíraj v 11, tak si tam k obědu jedno dáme a bude dobře. Čau.
0: Ano, tato hlasovka byla názorným příkladem, že jsme se vlastně vůbec nic nedozvěděli, jenom to, že Daniel má chuť na pivo. Děkujeme. Vašek?
4: Ahoj, Michale, tak na dnešní téma. Ochutnal jsem, jezdím po Evropě, ochutnal jsem spoustu piv ve spoustě zemí, ale to český, to je prostě top, úplně nejvíc. A cena, jelikož jich nevypiju tolik, tak je mi úplně jedno. Dám si ho na chuť a je to tak. Měj se, čau, pěkný víkend.
0: Ano, děkuji. Hanka tady napsala, já když přijdu do hospůdky, je mi jedno, kolik to pivo stojí, protože tam chodím hlavně kvůli přátelům, pokecat a je mi jedno, jestli chtějí po mně 50, 40 anebo 90 korun. Pořád tam budu chodit a český pivo mi chutná. O, Vojta.
5: Michale, co to slyším? Jaký jedno z nejlepších piv? Samozřejmě, že český pivo je pořád nejlepší na světě. A co se týká té ceny, tak jestli chceš lemtat za 10 korun braníka z petky, tak si ho lemtej radši. Ale mně fakt jako není líto dát 60 korun za dobrý, vychlazený, čepovaný pivo s krásnou pěnou. Takže nazdár.
0: Pojďte. Ano, 60 korun za šampaňské. A ještě Miru.
6: Čau, tady Miru. Co si budem? Jsme Čechy, takže to pivo k nám prostě jde. Myslím si, že i když bude jedno pivo stát stovku, že ho stejně budeme kupovat, protože takový knedlo zelo nebo guláš s džusem, to prostě nechceš.
0: Guláš s džusem! Kde máte ty toalety?
7: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Od 90. let.

0: dnešním pátečním dopoledním kysu. Jak je na tom české pivo? Je to stále kvalitní nápoj? Jeden z nejlepších na celém světě? A nebo ta kvalita jde dolů? Jak to vidíte, když to ochutnáváte, pijete, chodíte do hospůdky, doma si otevřete lahváče? Co, Denny?
1: Ahoj, Michale. Tak když se podíváš na statistiky, tak ty už prostě mluví jasně. Česko je nejlepší na světě a odpovídá i tomu ta chuť toho piva. Takže nic není co řešit.
0: Děkuji. Andrejka.
2: Ahojky, Michale. Tak já jako žena mám ráda pivo, když je vychlazené, ale nejlepší je, když dojedeš do restaurace a já třeba zrovna nemusím řídit, tak si to pivo taky dám. A kor, když je vychlazený, krásně půl litru s krémovou pinou. No, to je pohlazení. No a ty ceny, jednu za čas, to ničemu neuškodí, když si jdete s partnerem či s partnerkou posedět. Tak ahoj, zdraví Andy.
0: Napsala Martina, ahoj, myslím si, že pivo je jedno jaké, ale hlavně ve své oblíbené hospůdce tam je nejlepší. No tady si dovolím trošičku, Martino, rozporovat, že je jedno jaké pivo je. Myslím si, že ta kvalita opravdu rozhoduje. Samozřejmě každý máme jiné chuťové pohárky. Někdo má rád trošku více horší. Tyvaro, to je slovo. Někdo to má rád zase trošku dosladka. Někdo miluje taková ta ochucená piva. Jo, těch dneska vylezlo. Mike.
3: Čau, Michale. Hele, já pivo miluju. Vždycky, když vycházím na svýho oblíbeného kozlíka, tak si říkám, takový pěkný den. Tak proč ho nevidět dvakrát? Tak čau.
0: Klasika, klasika, no jo, jo. Markétka, ahoj, dcera má takové pěkné tričko, kde jsme přesně vyobrazeni, čau. No a mám tam všechny pivečka. Je, to je pěkný, celá rodina jako pivo, nádhera, Verunka.
4: Ahoj, Michale, takže za mě určitě nejlepší český pivečko. Mám ho ráda stejně jako můj manžel. Teďko v sobotu slaví padesátiny, tak jsme si objednali hezký soudek, kejtu, takže super. Sice na tu hospodu už to tolik není, protože tam je to docela dost drahý, tak si manžel vždycky koupí basičku a teďko v sobotu hezky budeme mít točený a budeme slavit. Tak jo, všichni se mějte, zdraví Verča.
0: Ano, já si často vzpomínám na éru, kdy vlastně ještě jsme nemohli jakoby na zahrádkách a na balkónech prostě čepovat, že jo, vždycky jsme museli do hospody. Představa, že jsme si koupili někde bečku, to jako bylo kdysi, je, to byl science fiction. Potom začali dělat takové ty pípy, ty nastřelovací, vzpomínáte na ty stříbrné takové soudky, takové polokulaté, a z té doby vlastně je spoustu takových těch vtipných situací, kdy otec nebo dědeček řekl, puste mě k tomu, já to umím narazit. A jak tam tu pípu zasekl, tak ten proud úplně vytryskl nahoru, no a z 25-litrového soudku zbylo tak možná na 10 piv. Ještě stihneme Káču.
5: Tak Michale, jednoznačně český zrzek je český zrzek a poslední fáze je polský živěc. Takže vždycky, když jedu z Dovči, tak se těším na toho našeho českého miláška.
0: Ano, čau, miláček, Káče. Český miláček. Před vítězem si dáme malou statistiku. Podle nejnovější údajů Českého svazu pivovarů a sladoven byla v roce 2025 spotřeba piva v Česku 121 litrů na jednoho obyvatele za rok. Nové historické minimum. To je zhruba 242,5 litrů ročně na osobu, to je docela velké číslo. Tedy v průměru jedno velké pivo každého 1,5 dne. Pro srovnání v roce 2024 to bylo podle stejného svazu 126 litrů na osobu. Já si myslím, že krásně to popsal Václav. Dnešní balíček vyhrává Václav.
6: Čus, Michale. Tak za prvý máme nejlepší pivo na světě, to je úplně jasný. Za druhý pivo je vitamin B, bír. A za třetí je to ještě lék. Všichni tím léčí všechno. Čau, Václav.
0: Ano, je pravda, že někdo to léčí hodně, ale je to lék.
7: Michal Kavalčík na Kisu.
0: Samozřejmě, asi víte, jak to myslím, že jo? Ano, občas je nám smutno, tak jdeme za kolegy do hospůdky.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: 5 minut před 11. hodinou, zatím to v dopravě na to, že je pátek, vypadá trošku na pohodu, ale mám tady dvě komplikace. Pojďme se podívat před Brno, tam už je to klasika. Dálnice D1, 180. kilometr od Prahy na Brno, tak tam se zdržíte asi 10 minut, je tam 3-kilometrová kolona a jede se tam 30. Další komplikace ještě na D1 před Brnem, 189. kilometr, tam se zdržíte 13 minut při průjezdu, tam se jde 20 a je tam asi 5-kilometrová kolona. Opatrně, kdybyste věděli o nějakých velkých komplikacích, tlačítko doprava v apce Rádia Kiss a my to samozřejmě pošleme do světa.
0: Rádio Kiss. Filmové tipy.
2: Máte rádi tvrdý rány, červenou pod nosem a otlučený klouby na rukách? Pak si nenechte ujít dvě boxerské novinky. Na streamovací platformě se objevil dramatický krimi seriál Běs, v němž zraněný muž s amnézií najde útočiště u trenéra MMA a v ringu získá naději na nový život. Plnej uslintaných rukavic i romantický kriminální seriál Karameláska. Ambiciozní státní zástupkyně v něm ztratí paměť a nastěhuje se k trenérovi boxu, se kterým prej chodí. Vzpomene si, zamiluje se znovu? Nechte se překvapit. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Objevte magický svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce, druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: KISS počasí.
1: Obloha je převážně oblačná až polojasná, postupně se zatáhne a počítejme s deštěm, přeháníkami a místy bouřkami. Teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Asi o 16 miliard korun oproti letošku by se podle ministra školství Roberta Plagy mohl zvednout rozpočet jeho rezortu na rok 2027. O přibližně 300 miliardovém rozpočtu mluvil po druhém jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Na splnění vládních slibů by ale podle propočtů ekonomů bylo potřeba 50 miliard. Podle britské stanice BBC může vapování u dětí a mladistvých vést k potížím s dýcháním a spánkem nebo k problémům s duševním zdravím. Podle Královské vysoké školy pediatrie a dětského zdraví v Londýně je potřeba zabránit lákavé propagaci elektronických cigaret a vaporizérů. A teď zpátky domů.
2: Ředitelství silnic a dálnic zahájilo rekonstrukci dvoukilometrového úseku silnice první třídy číslo 35 v Liberci. Práce za více než 100 milionů korun zahrnují výměnu přes 50 kanalizačních šachet, opravu odvodnění a výměnu svodidel. Omezení provozu potrvá přibližně 5 měsíců.
0: Sport.
1: Polská tenistka Iga Świątecová díky odstoupení Jeleny Rybakinové postoupila do semifinále turnaje v Cincinnati. Reprezentantka Kazachstánu čtvrtfinále skrečovala kvůli zranění kotníku. Semifinále si zahraje i český pár Marie Bousková a Linda Nosková, který ve čtvrtfinále čtyř hry vyřadil sedmou nasazenou dvojici. To byly zprávy v jedné minutě na KISSu a Tereza Jandová.
3: Pásu od Šumavy po Krkonoše se těšte na tyto místa. Míří mohutné bouřky, bude déšť.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Vzpomínám si na ten moment před mnoha a mnoha lety, když vešla do kin jednička Man in Black, Will Smith. Vždycky jsme chtěli mít tu kouzelnou, stříbrnou tuštičku nebo ten váleček. Oni si nasadili černé brýle, udělali cvak, tam se ozval takový ten zvuk a nikdo o ničem nevěděl. Je, to bych potřeboval tak čtyřikrát týdně. Dámy a pánové, pozor, dneska bude hodně pršet. Vydatné srážky se mohou objevit zejména v pásu od Šumavy přes jižní, střední a východní Čechy až ke Krkonoším. Dobrá zpráva je, že vydatné srážky mohou pomoci zmírnit velmi špatnou situaci se suchem z těch posledních týdnů. No a já mám dneska akci tam na Liberecku a tam má taky pršet. To je super. Děkujeme. Jste mohli jeden den počkat. Pojďme na muziku. Offenbach.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Věděli jste, že když vás při pití kávy bolí oči, tak musíte vyndat lžičku z hrnku?
1: Michal Kavalčík a jeho moudro dne. Vždy po 11. dopoledne.

0: Letět zadáčo do Egypta. Ano, máte poslední možnost, nějakých 36 minut. 36 minut mrknou na stránky KISS.cz.
1: Takhle se vstává jedině na KISSu.
2: Možná posloucháte rádio u moře.
3: Na chatě.
2: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
3: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
2: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout KISS. Ranní KISS. Od 6 do 10.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: David Guetta a Alok vždycky udělají dobrou náladu. A já si myslím, že páteční vaše nálada se vám za pár hodin může velice změnit směrem k pozitivním myšlenkám.
1: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
0: Mám tady nabídku a je to vlastně poslední šance, protože za nějakých 26 minut se to utne a už se tam nebudete moci přihlásit. Borg, El Arab Beach, čtyřhvězdičkový nádherný hotel, Marsa Matrut. Prostě tam chcete bydlet, tam chcete letět zdarma na dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style. Stačí správně odpovědět na naší soutěžní otázku a vyplnit své kontaktní údaje. Soutěžní formulář najdete na konci tohoto článku, který právě si otevřete na stránkách kiss.cz. Podmínky jsou následující. My ty formuláře

0: 12 hodin. Posledních 25 minut. Zkuste to, pokud jste tam ještě neregistrovali babičku, maminku, tatínka, dcerušku a tak dále, hrňte to tam, protože ve 12 hodin to vypnem. Jo, pak už to nebudeme moci vyplnit. Do soutěže se můžete registrovat právě do 12 hodin a pozor, dneska odpoledne. Od 15 hodin bude ze všech soutěžících se správnou odpovědí náhodně vybrán výherce. Moderátoři řeknou jeho jméno, příjmení a poslední tři číslice telefonního čísla oznámí v živém vysílání. Po vyhlášení začne hrát vybraná píseň a pokud se výherce dovolá během tohoto songu do studia na 210-323-323, získává výhru. Egypt, 4 hvězdičky. Držím palce. Už jenom 24 minutky z .cz.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
2: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute...

0: Zívenář v Putena. Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Tyhle kočky jsme také milovali, no kde pak je jim konec. Teďka vás vemu na zemiživitelku, protože v Českých Budějovicích se tentokrát nezávodilo v traktorech, ale ve stříhání ovcí. Viděl jsem video, viděl jsem fotky, pecka. Čtyři nejlepší stříhači dostali každý 12 ovcí a rozhodovala nejenom rychlost, ale i kvalita. Za zranění nebo nedostřižená místa se přičítaly trestné vteřiny. Vyhrál nakonec Adam Pokorný, který stříhání se věnuje už 15 let. 12 ovcí zvládl za 10 minut a 13 sekund a jednu dokázal ostříhat dokonce za minutu a 43 vteřin. Ve finále navíc porazil vlastní přítelkyni Kateřiny Strejčkovou. Oba už Česko reprezentovali dokonce i na mistrovství světa na Novém Zélandu. No tak vidíte, můžete být taky mistr světa. Ostříháte nějakou pěknou ovečku a je to. Pánové, až vám příště partnerka řekne, potřebuju jenom zastřihnout konečky. Adam má za minutu a 3.40 hotovou celou ovčí.

0: Relaxky jsem za volantem po celé republice.
1: Za 5 minut 12 hodin sešly se mi tady dvě mimořádky, tak pojďme nejprve na D10, 27. kilometr, pokud jedete na Turnov. Mezi exitem 21 Tuřice a 27 Benátky nad Jizerou je tam požár, vozidla opatrně. Provoz na dálnici je sice obnoven jedním jízdním pruhem, ale pokračuje úklid komunikace a je to tam ještě tak určitě minimálně na 15 minut. Pak se podíváme na kolikátka, to je D35, 158. kilometr, jedete na Lipník nad Bečvou, mezi exitem 157 Městec a 1/17 práce na silnici. Provoz na exitu u 157 je plně obnoven, otevřen je již i nový úsek dálnice D35. O, moc krát děkujeme za tyto dary. No a klasika, pojďme se podívat na D1, to máme kilometr 178 před Brnem, tam už je 21-minutové zdržení, průjezd, jede se tam jenom 20 a táhne se 8-kilometrová kolona směrem na Brno. Tak trpělivost přeje Radio Kiss a my vám k tomu dáme třeba za chviličku Headway.

0: hrajeme to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Já tam chci u vás dělat, protože vy jste blázni na svobodě.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Povaluju se tady už od 6, tak tady to mě teda vážně dostává z postele.
4: A přesně proto miluju Rádio Kiss.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
5: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Rádio Kiss. Počasí.
7: Je oblačno až polojasno. Lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
7: Dobrá zpráva. Podle pražských nemocnic jsme poslechli výzvu, abychom přišli darovat krev. Ale některé nemocnice mají krve stále málo. Krev potřebuje každý 10. hospitalizovaný. Dárců krve ale ubývá. Loni darovalo krev 348 tisíc lidí. Předloni jich bylo 362 tisíc. Italské úřady rozdávají pokuty lidem, kteří si přes noc zabírají místa na plážích, tedy lehátka a slunečníky. Při kontrolách zabavili stovky věcí z lehátek, rozdali pokuty ve výši asi 25 tisíc v českých. Teď se vrátíme zpátky domů.
8: Řidiče na Karlovarsku čekají dvě omezení. U přehrady Březová začala oprava mostu, kvůli které je Mariánsko-Lázeňská ulice uzavřená a řidiči musí využít objížďku. Práce potrvají do konce října. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní zároveň začala sanace skal u Tepličky. Dopravu tu řídí semafory. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
7: Tady je včerejší fotbal. Fotbalistům Plzně se totiž vzdálil postup do Evropské ligy. Plzni se první zápas závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy vůbec nepovedl. Viktorka prohrála na stadionu Bělehradu 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek. To byly zprávy v jedné minutě. A Tomáš Adamec.
9: Nejlepší devadesátky vám nabídne podle mě jenom Radio Kiss. Tady jedna z dalších. Krásný pátek všem a pěkné poledne.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
10: Be happy.

0: Radio Kiss a já jsem tady našel 7 minut po 12. hodině jednu velmi zajímavou stránku. Nový web, který se jmenuje Aura 100, se snaží určit, která celebrita na světě má největší auru, tedy kombinaci charizmatu, přítomnosti, originality a těžko definovatelného faktoru coolness. Uživatelé hlasují v soubojích dvojic celebrit a jejich hlasy průběžně ovlivňují žebříček, kterému aktuálně vévodí jako s nejlepší a nejkrásnější aurou Keanu Reeves a la Matrix před Michaelem Jordanem a Matthewem McColleginem. Na webu je zatím 169 osobností a kdokoliv může navrhnout další, takže o tom, kdo má největší auru, může rozhodnout prakticky kdokoliv. Pojďme udělat český žebříček. Koho tam dáme na první místo? Jmenuji se Michal Kavalčík a vysílám na Radio Kiss.
1: Kiss. Radio Kiss.

nady. Nejlepší letní devadesátka. Rozhodni o ní právě teď. Právě teď. Volej studio. Volej do KISu. 210 323 323.

0: Letní devadesátka Rádia Kiss.
1: Letní devadesátka tentokrát bude mířit asi do kabiny a na dlouhé cestě je posluchač jménem... Haló! Nazdar Tomíku, ahoj! Tak prosím tě, kam máš namířeno? Máš někoho v kabině, jedeš sám?
2: Jedu sám, teďka přijíždím do Prahy. Doufám, že to už odstavím, že už mi nic nedají a půjdu domů a užiju si pěkný víkend.
1: Tak
2: s rodinou a samozřejmě zdravím Čelákovický kluky fotbalový.
1: A doufám, že... Doufám, že aspoň výplatu ti dají, ne, když už ti nedají náklad.
2: Ale všechno mi dají, všechno mi dají.
1: Všechno mi dají. Makáš pondělí až pátek, sobota, neděle volno, jo?
2: No jasně, no jasně.
1: To je dobře.
2: Ale to je víkend, to je svatý, to je rodina.
1: Ano, přesně tak,
2: všechno víkend. To
1: víkend je svatý. Dobře, vozíš něco nebo prozradíš?
2: Ale vozím všechno možný. Teďka zrovna vezu cisternu.
1: Mm-hmm.
2: No a jinak vozím i jako munici a všechno. Tak.
1: Nějaká veselá tak. Historka z cest? Něco, co by stálo za zmínku v rádiu?
2: Ty vado, ale teďka nevím. Teďka vůbec nevím. Teďka jako je toho dost, ale tak nevím teďka.
1: Dobře, a Tomíku, poslední otázka. Tvoje nejdelší cesta v životě čímkoliv jakoby na kolech. Kam jsi jel? Kde to bylo? Kam to bylo?
2: Tyve, nejdál asi, tyvado, Bulharsko. Mm-hmm. Za Sofie, Paražik, nebo jak se to jmenuje teďka, Paražik, nebo nějak takhle.
1: A...
2: Je to za Sofie ještě asi 200, no, takže asi Bulharsko.
1: Kolik to tak mohlo být kilometrů celkem?
2: Ty kráso,

0: Pauza a byl jsem dole. Hele, jako se vyšel jsem jak vítr. Jedna čur pauza a byl jsem v Makarský. Tak to mě vždycky bere. Chlape, posílám tuhle tu power pecku od Snapu, kterou si vybral. Měj se hezky. Pozdravuj doma, ahoj.
1: Ale já ti díky a měj se pěkně a všem čau.
2: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss.

0: Nádherný pátek přejeme všem příznivcům rádia Kiss a teďka jeden další rekord. A prosím vás, to není nějaký rekord v Americe. To není nějaký rekord, který mají na starosti nějaké Angličané, Japonci, Číňani. Ne, tohle je rekord, za kterým stojí české nádherné ručičky, protože česká automobilka Praga si připsala pořádný skalp. A tohle, o tom se bude mluvit dlouho. Jejich supersport Bohema zajel legendární belgický okruh Spa. Počkejte, jak se to vyslovuje. Jo, to bude Spa Francorchamps za 2 minuty 21,42 sekundy. Tím o více než sekundu a půl překonal čas Pagani Huayra Roads BC a stal se nejrychlejším silničním produkčním autem na této trati. Má to samozřejmě ale trošku háček, jízda vznikla během obyčejného dne se zákazníky a rekord nebyl oficiálně měřený. Takže zatím do tabulek takzvaně neplatí. Bohemia přitom nebyla speciálně upravená a jela na silničních pneumatikách. Pod kapotou má 522 kW, to je zhruba 710 koní a vzniknout má jenom 89 kusů. Kolik bude stát tato supermašina? To si netroufám říct, ale podle tady odborníků v diskuzi to bude startovat asi někde na 15 míčů.
1: Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Gladiátor a arena otevřena. Kysáci, s dovolením já si vás dovolím pozvat na dnešní páteční večer. Třeba tam někde na severu kolem Liberecka máte čas a nevíte, co s načatým večerem. S mojím parťákem, se kterým se známe už asi ty vrďo, no, od 97. roku, Michal Tůma a Michal Kavalčík, dneska opět společně Michael. Dokonce máme ještě jednoho Michaela, ten tam ale dneska nebude. My pro vás opět jsme připravili super oldies party právě dnes 21. srpna. Frčíme na sever Hodkovice nad Mohelkou, kousek před Libercem, a dneska tam budou opět ty největší pecky minulého století a přelomu milénia, ale k tomu ještě speciální host. Na koupáku v Hodkovicích nad Mohelkou zavítá Verona, Peter Fider a naše Verča, se kterou se všichni samozřejmě skvěle známe, tak tam předvedou svoji legendární nadupanou live show. Mám pocit, že to má kolik, 45 minut nebo 55 minut těch největších pecek od Verony. Takže pokud máte dneska večer čas, areál se otevírá od 19 hodin, muzika startuje ve 21.00. Pro jistotu možná vemte pláštěnky, ale třeba nás to nelízne, třeba bude sluníčko, třeba bude prostě nádherně. Hodkovice nad Mohelkou dneska večer, Oldies Party a Verona Live.
1: Kiss, Radio Kiss. Be happy.
2: Life is too short.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat na pár mimořádek. D0 21. kilometr směr na D1 mezi exitem 21 Jinočany a exitem 19 Ořech. Provoz na dálnici je obnoven pravým jízdním pruhem. Dopravní nehoda, 3 osobní automobily a vrtulník záchranné služby odletěl. Tak dávejte prosím vás pozor, tam už se to rozjíždí. Pak tady mám ještě jednu další zrušenou věc, která se udála, a to je D10. Dávejte pozor, požár vozidla, provoz na dálnici bude plně obnoven k 12. hodině a 30. minuty, snad už to jede, po požáru nakladního automobilu. Je to D10, 27. kilometr ve směru na Turnov. A ještě jedna hlasovka od vás.
2: Směr do Hradce z Náchoda, oprava vozovky v obci Kleny, vyhněte se tomu, nebo zdržení minimálně půl hodiny. Kdo chce, objede přes Kramolnu a tak dále. Jinak se obrňte velkou trpělivostí. Velký špatný páteček.
1: Ano, páteček nám startuje. Poslední komplikace, 189. kilometr z Prahy na Brno, těsně právě před Brnem. Budete skoro 15 minut popojíždět v takové malé 6-kilometrové koloně a jede se tam jenom 20.

0: od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket.energylandia.pl.
1: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
2: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
3: Já vám teda můžu říct, jak si zapnu vaše rádio a slyším vás tady, tak se jede přes tu Českou republiku mnohem líp. Díky moc.
1: Díky apce Rádia KISS nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
4: Já už myslel, že už jako víš tu laťku nedáte, ale furt to překonáváte a furt jdete nahoru a nahoru a nahoru.
1: Apku Rádia KISS hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz. Rádio KISS počasí.
5: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
1: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Energetická společnost E.ON zlevnila pro nové zákazníky dlouhodobé tarify energií. Nové tarify jsou určeny pro nové klienty z řad domácností a podnikatelů. Teď na skok do vesmíru můžeme navrhovat předměty, které by příští rok mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na mezinárodní vesmírnou stanici. Podrobnosti najdete na webu Česká cesta do vesmíru. Z vesmíru teď zpátky na Zem.
6: Pardubický kraj přestaví bývalý výrobní areál v České Třebové na nové zázemí pro podnikatele. Vzniknou tam sdílené dílny, kanceláře a pracovní prostory pro firmy i studenty. Přestavba vyjde na téměř 690 milionů. Část nákladů by mohla pokrýt evropská dotace. Hotovo má být za rok. Z Pardubicka Lucie Sinková.
1: Sport.
5: Včera si hrál fotbal a fotbalisté Hradce Králové uhráli cenou remízu v úvodním čtvrtém předkole konferenční ligy. Hradec remizoval na hřišti řeckého klubu 2-2. Remízu v Otrokům zařídil dvěma góly v závěru 19-letý nigerijský útočník Abdul Umar. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
7: Další várka skvělých hitů, co takhle to otevřít, Zlabuš, Be My Lover. Přejeme vám pohodový pátek a svátek má Johana.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
8: Be happy.

Kysáci, jak to jde? Jak se vám dneska žije? Chtěl bych pozdravit všechny Johanky, které mají dneska svátek. Podíváme se i na to datum 21.8., to je samozřejmě velmi významné datum. No a podíváme se, kdo má z těch slavných osobností, ať už z české třeba, hudební, filmové nebo pěvecké scény, nebo z toho showbiznisu, anebo i z té světové, kdo má dneska narozeniny a kolikáté už je slaví. Pojďme na muziku, Lily Ellen. Ať se máte krásně. Volume doprava, Radio Kiss.

0: stihnou to ještě do konce této sezóny, ale zase je to takové příjemné lákadlo na ten příští rok 2027. Fanoušci pohádky Z čerty nejsou žerty zbystřete. Skální hrad Sloup na Českolipsku po zhruba, a tady trošku nechápu, proč to tak dlouho trvalo, po 80 letech zpřístupní ty legendární rytířské schody, ty slavné z toho spodního nádvoří, které si ve filmu Z čerty nejsou žerty zahrály tu cestu do pekla, jak to tam měli krásně nasvícený, jak tam z toho vycházel ten kouř. Nově tudy povede jednosměrný vstup do hradu, což má zároveň vyřešit mačkání návštěvníků v úzkých uličkách. Úpravy mají být hotové na podzim a nový vstup se otevře od příští sezony. No! A my můžeme konečně říct, že jdu do pekla, jo? A rodina vám místo psychologa koupí, co? Vstupenku na hrad.
1: Je nejvyšší čas přinést k nám do pekla Dorotu Máchalovou.
2: Michal Kahalčík na Kisu.

1.8. Kdo pak z těch slavných osobností z českého a světového rybníčku se nám narodil a kdo pak slaví narozeniny a kolikáté? Mám tady dvě osobnosti, které máme velmi rád a dokonce se všema jsem se, teda s těma dvěma klukama jsem se osobně setkal. Zdravím Filipa Blaška, se kterým jsme dělali několik muzikálů. Ten má dneska 53 let. Filip Blažek. Vzpomínáte si ještě na něho s těma kudrnatýma, blondětýma vlasama? On vypadal, že přijel z nějakých tyvaro ostrovů, kde ho splodila nějaká krásná kudrnatá černoška, samozřejmě s nějakými bílými, prostě, no prostě ten kluk, to bylo sluníčko, jedič malia, jak ho objevil Zdeněk Troška a pak hrál ve všech těch pohádkách, jak se to jmenovalo, tyvaro, ten jeho největší, nejslavnější počin, no už nemám paměť. Co, Magdi? Andělská tvář, jo? Ne, to byl ještě u mě slavnější pohádku. Filip Blažek ještě zazářil úplně ve slavnější pohádce. Ondřej Ruml má dneska 45. narozeniny. Výborný to zpěvák, ať už jde o soul, jazz, ale také populární hudba. Ale pozor, víte, kdo má dneska 70. narozeniny a vůbec nevypadá na 70 let? Sex ve městě, Kim Cattrall, naše legendární Samantha. Já jsem tady na YouTube hledal nějakou ukázku, kterou bych vám pustil. Nebudete mi to věřit, ale našel jsem asi 5 ukázek. V každé té ukázce, už skoro těsně před koncem, jak ona vždycky uměla tu pointu vyšperkovat, vždycky se tam objeví nějaké ostřejší, sprostější slovíčko, takže já vám prostě ukázku s naší Samantou nepustím, protože vždycky tam má nějaké to ostřejší slovíčko. No tak dneska... Dneska na počest 70leté Samanty si dáme aspoň jeden díl, jo? Kiss. Radio Kiss. A samozřejmě všem, kteří dneska slavíte narozeniny, všechno nejlepší přeje Radio Kiss. Užívejte oslav. Život je krátkej.

0: Tohle byl Robin Schulz a já děkuju, že jste okamžitě zareagovali. Samozřejmě naše paměť už i s Magdičkou tady trošičku vynechává, ale Šárinka nám to připomněla.
1: Michael, pohádka byla Nesmrtelná teta a hrál tam Matěje.
0: Ano, představte si, že vylezete ze školy a hned vám někdo nabídne takovouhle obrovskou velkou pohádkovou roli a já se tímto ještě omlouvám Zdeňkovi Zelenkovi, který samozřejmě vytvořil tuto nesmrtelnou pohádkovou postavu Matěje a byl to nesmrtelná teta počin z roku 1993. Ale potom se Zdeňkem trošku samozřejmě také Filip Blažek točil. Tak ten má dneska narozeniny. Já jsem tady našel ten krásný moment, kdy mu tam, co to bylo dobro, pak tam zlo byla Bohdálka a dali mu tam ten rozum přes noc, jak tam od Hanzlíka mu teleportem dali ten mozeček a tady je ta legendární scéna, jak se probudí, je krásný, nemá ty zuby, v ruce má to koště a začne nový den.
2: Tak co? Čimčeráku?
0: Čimčeráku?
2: To nám ten den ale pěkně začíná. Viď?
0: Odhodí koště. A začíná nový den.
3: Radio Kiss.

Vedle už je připravená samozřejmě Magdička, Radek a já připomínám, že po 15. hodině vás čeká velké finále. Kdo by chtěl do Egypta a vyplnil přihlášku, tak může čekat. Třeba jeho jméno zazní v éteru. Já se na vás budu těšit zase za týden. Příští týden tady od pondělí se o vás bude starat Martin Hovorka a Martin Hájek. Moc krát děkuju, já letím za synem. Užívejte a dneska večer se s váma uvidím ještě s některýma v Hodkovicích nad Mohelkou. Akce Verona Oldies Party. Jedeme za každého počasí. Projď to tu možná do baťušku i pláštěnku. Tak uvidíme se dneska večer, startuje to v 21 hodin. Pěkně na severu, kousek před Libercem. Mějte se krásně!

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, máme pro vás dopravní informace a přímo od našeho Patrika Peltána, který je momentálně na cestách. Píše nám, že je velká kolona na dálnici D1, stojí to ve směru z Prahy na Brno, 117. kilometr zhruba od sjezdu na Ostrovačice. Bouralo se bohužel taky v Hradci Králové a to rovnou dvakrát v ulicích Náchodská a bohužel také v ulici Gočárova.
2: Patrikovi a samozřejmě i vám přejeme šťastnou cestu, přátelé. Startuje odpolední jump a bude finále. Počkejte si na to.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Klienti banky Creditas se musí připravit na další velkou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Začala dnes odpoledne a potrvá až do neděle, tedy celých 48 hodin. Prince Harry a jeho manželka Meghan se údajně chtějí přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny prý ale neobnoví. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Turistická lodní linka mezi Ústím a Mělníkem bude jezdit ve stejném režimu i během září, tedy od úterý do neděle. Provoz tak potrvá do 2. října. Poté bude loď až do začátku listopadu vyplouvat už jen o víkendech. Cestující mohou na trase navštívit i Litoměřice nebo Roudnici nad Labem. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalová Sparta musí řešit další možný odchod jednoho z klíčových hráčů. Jeden z lídrů kabiny, který navléká kapitánskou pásku, dánský stoper Asgeir Sørensen, má namířeno do Kodaně. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomášovi připátku moc krát děkujeme a je tady páteční odpolední jump na KISu.
4: Samozřejmě Magda Vronková, Radek Hrdina a hlavně vy, KISáci.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Tak tohle byl Cyril, který se oddělil kdysi dávno od Metoděje, ale společně kdysi přišli sem do Čech, že jo? No, ale to už je opravdu minulost a my se tam nebudeme otáčet. Naopak koukneme to, co nás čeká dneska tady v odpoledním jumpu na Rádio Kiss. Finále po 15 hodině, chcete-li třetí odpoledne, pokud jste... Myslíte si, jo, že jste správně odpověděli? No tak jste ve finále.
1: Kysáci, já už teďka můžu prozradit, že správně odpovědělo 10 200 z vás, takže budeme opravdu dneska losovat, bude z čeho teda rozhodně vybírat a držíme teda palce, abyste to byli právě zrovna vy.
0: No taky je Kiss Active Weekend, jo, je startuje dneska, zítra. Zítra a pozítří, víkend, jo, budeme počítat čistě. Tak my máme pro vás nějaký zajímavý tipy. Tohle je to všechno, ale nejvíc muzika na Kissu.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kissu.

0: jedné vteřině.
1: Tak co pak by si chtěla takhle při pátku? Řekni si, z kterýho soudku?
2: Čověče, nějaká třeba rocková věc.
1: Rokovější, jo, dobře, tak není to úplně tvrdý rok, tohleto.
2: Dobře.
1: Ale je to tak známý, že si myslím, že to vystřelíš levou zadní.
2: Fíha.
1: Jo?
2: Dobře.
1: A zůstaneme v Čechách.
2: Dobře.
1: Jo?
2: Kabát.
1: No. Ne.
2: Ne.
1: Takže ready?
2: Jakoby, jo.
1: Jdeme na to. Jdeme na to. Případně jsem vysekl pasáž, která pokud to netrefíš, tak bude vlastně pasovat přesně na to, že to netrefíš.
2: Jo? Ježišmara, dobře.
1: Tak dávej pozor.
2: Ježišmarja, žlutý pes?
1: Žlutý pes?

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nebudu házet samozřejmě všechny do jednoho pytle, ale obecně. Přátelé, pojďme ruku na srdce. Češi jako my, jo, obecně. Máme rádi, když si můžeme přivlastnit nějakou věc, aspoň tak jako trošku.
1: Jo.
0: Třeba když vyhraje sportovní tým, klubový tým, jednotlivec, nebo něco podobného prostě v tom světě, tak nějak zaznamenáme, jo, to jsme hrdí.
1: Ano.
0: Ale to nemyslím nějak zle. Na tom není nic špatného. To by asi zažíval úplně každý při každém národu. Teď momentálně přichází zpráva, že jedno naše auto české výroby se stalo nejrychlejším na legendárním belgickém okruhu trati Spa. Prosím tě pěkně, a to jako opravdu. Je to takovej ten sporták, který se vyrábí samozřejmě málo v uvozovkách sériově, a to je Praga Bohema. A je to skutečně momentálně supersport, který je nyní nejrychlejším produkčním vozem. Byl schválený pro silniční provoz, vy si ho můžete koupit a jezdit s ním normálně pod SPZ-kama všude, když na něj budete mít. No, vůz Bohema od české značky Praga byl natočen, jak projíždí okruh Spa za 2 minuty 21,42 sekundy, a což je čas, který vlastně poráží vítěze a rekordmana Pagini Hujara.
1: Ty bláho. Já tady koukám samozřejmě na obrázek tohohle z toho auta. Vypadá to, je to strašně zajímavý, takový futuristický, připomíná mi to takový ten malinký autíčka, víš, angličáky,
0: no,
1: co
0: tak malý
1: zadávali.
0: Není
1: malý. No. Každopádně teda, vidíš to, tak to je paráda.
0: Paráda to je, nicméně, ono se to stalo na odpolední ze zákazníky a nebylo to naplánované, tudíž se o rekordní čas nemůže jednat, protože to není oficiální. Byť trať potvrdila, že se to tak stalo,
1: ano.
0: Ale nemůže to zapsat, protože to nebylo v plánu. Takže ale zase hezký, že nenajmeš nějakýho super jezdce, všechno uspůsobíš. To auto to umí prostě, když se setkáte jen tak odpoledne s kámošem.
1: No, tak teď už to zbývá jenom ofiko stvrdit a bude to.
0: Tak držíme palce. Jump. Odpolední jump.

0: Soutěžte o dovolenou v Egyptě s cestovní kanceláří Blue Style a Rádiem Kiss.
1: Jenže vy už nebudete soutěžit, nebo tento týden je tak nějak, jak my říkáme lidově, dobojováno. My vám právě přišli připomenout a teď už mluvíme jenom k těm, kteří si skutečně myslí, že odpověděli správně, tak aby byli ve střehu, protože máme 14 hodin 46 minut, takže 14 necelých minut do 15. hodiny. No a vy víte moc dobře, že po 15. hodině, chcete-li třetí odpoledne, bude finále.
2: Pojďme si připomenout, co je výhrou, tak je to samozřejmě pobyt pro dvě dospělé osoby v hotelu Burj Al Arab Beach v egyptské Marsa Matru, takže kysáci, my jsme opravdu natěšení a držíme vám všem palce, no a bude to jízda.
1: Ne, teď prostě ještě máte čas, 13 minut. Přátelé, zavolejte mámě, tátovi, dětem prostě, ale od 15 hodin, šéfovi, komu chcete? Jo, prostě nic neberte.
2: Ano.
1: Protože my řekneme jedno jméno, konečné vaše telefonní číslo, trojčíslí, a pokud vy se ztotožníte s tím jménem i s tím trojčíslím, budete vytáčet číslo sem k nám do studia, který my vám připomeneme, nebo už si ho možná klidně nadiktujte, nebo naťukejte do telefonu 210-320-323, ať jste ve střehu a budete mít jeden jediný song.
2: Takže volume doprava, kysáci, pořádně poslouchejte a za chvilku to bude.
0: Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, David ví o kolonách od Hradce Králové.
2: Kdo jedete od Hradce, od Pardubic, po dálnici, na Vysoké Mýto a na Litomyšl, tak si to rozmyslete, vemte to městem a ušetříte si spoustu času při čekání na konci sjezdu dálnice k letišti. Je to tam zarvaný, je pátek odpoledne a je to čím dál horší.
1: Moc krát děkujeme, co náš Patrik Peltán.
3: Ahoj Magdi a Radku, jedna dopravní z Brna. Pokud někdo pojedete ve směru z Prahy přes Brno a budete mít ten super nápad, že si to zkrátíte přes centrum, přes Jihlavskou a Vídeňskou, tak si myslím, že si moc nepomůžete, stejně tak jako já, takže kdo nemusíte, vůbec do Brna nejezděte. Ahoj.
1: No a Román, České Budějovice.
4: České Budějovice, totální kolaps. 25 minut z Vltavy na Globus a odhadu dalších 20 minut na výpadovku na Vodňany a Hlubokou. V centru města Mébelich, Strakonická, zacpáno, nedá se nikde jezdit.
5: Děkujeme, pánové, jedna nehoda v Českých Budějovicích je taky a je to v ulici Dvořáková. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
5: Co teď nejvíc frčí na streamovacích platformách? Tohle jsou hity, kterým se vyplatí věnovat pozornost. Na Disney frčí pokračování snímku Ďábel nosí Prado 2 s Anne Hathaway a Meryl Streep. Na Apple TV má zlato stále Brad Pitt v neskutečně rychlém snímku o prošedivělým jezdci Formule 1 s názvem F1. HBO Max má v nabídce novinku s názvem 28 let poté Chrám z kostí, což už je čtvrté pokračování hororové série s Cillianem Murphym v hlavní roli. Pro Kiss Katka Čepelíková.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket energylandia.pl.

0: KIS počasí.
1: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Dobrá zpráva. Podle pražských nemocnic jsme poslechli výzvu, abychom přišli darovat krev. Ale některé nemocnice mají krve stále málo. Krev potřebuje každý desátý hospitalizovaný. Dárců krve ale ubývá. Loni darovalo krev 348 tisíc lidí. Předloni jich bylo 362 tisíc. Italské úřady rozdávají pokuty lidem, kteří si přes noc zabírají místa na plážích, tedy lehátka a slunečníky. Při kontrolách zabavili stovky věcí z lehátek, rozdali pokuty ve výši asi 25 tisíc v českých. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Přípravy na nový školní rok mohou být pro řadu rodin výraznou zátěží. Ulevit rodičům a jejich peněženkám se proto rozhodla Městská knihovna v Českém Krumlově. Ta už podruhé uspořádala charitativní sbírku školních pomůcek pro děti z nízkopříjmových rodin. Potřebné je vše od sešitů až po psací potřeby. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Fotbalistům Plzně se totiž vzdálil postup do Evropské ligy. Plzni se první zápas závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy vůbec nepovedl. Viktorka prohrála na stadionu Bělehradu 0-3. Odveta v Plzni se hraje příští čtvrtek. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Tomáši, my ti moc děkujeme a pokračujeme v odpoledním jumpu.
4: Finalisti, buďte ve střehu, je to tady!
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
3: Be happy.

0: finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Velké finále je tady. Je pátek, přátelé, a máme 15 hodin 6 minut, takže tak, jak jsme slibovali, avizovali, je po 15. hodině, to znamená, že pokud se cítíte a myslíte, a my vám to za chvilku i prozradíme, tak zjistíte, jestli ve finále jste, nebo nejste, ale nejdřív to vezmeme po pořadě. Celý tento týden na Rádiu Kiss jsme soutěžili a stále ještě soutěžíme o dovolenou s cestovní kanceláří Blue Style, a to v Egyptě. Výhrou bude pobyt pro dvě dospělé osoby, a to v hotelu Borg El Arab Beach v egyptské Marsa Matruh.
2: Vy jste měli na našem webu odpovídat správně na jednu soutěžní otázku a ta zněla: po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva? A správná odpověď byla...
1: Přátelé, já myslím, že známe všichni tuto krásnou, legendární holku. Jo, bylo to za B, Kleopatra! Jo. No, takže jo, pokud teď jste si řekli jo, jsem vevnitř, tak teď už dávejte dobrý pozor, protože teď přichází na řadu to, že Magda bude takzvaně rolovat, scrollovat.
2: Ano.
1: Losovat, chcete-li. Vybírat jednoho z vás. Přečte celé vaše jméno, ta či onen, a tři poslední čísla telefonního čísla, které jste tam uvedli. Pokud se uslyšíte, stotožníte jak s jménem, tak s tím trojčíslím, přátelé, na nic nečekáte. Máte jednu písničku, což bude Erotic, a voláte sem do studia 210-323-323. Magdi, jsme připravený?
2: Jsem připravená.
1: Jdeme na to. Začni losovat. Začni losovat. Scrollovat a já ti řeknu stop. Ale ještě ne. Ještě máme čas. Přátelé, ve hře je Egypt. S cestovní agenturou. Kanceláří Blue Style. Egypt. Krásná Marsa Matruh. Ještě chviličku. Pojď miníš. Jo? Stop!
2: Martina Novotná, poslední trojčíslí 724.
1: Ještě jednou.
2: Martina Novotná, 724, poslední trojčíslí tvého telefonního čísla. Volej nám do studia.
1: Martino, na nic nečekej, vytáčej 210-323-323.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Přátelé, co nám to děláte? Co nám to děláte? Prostě Martina se nedovolala.
1: Bohužel nastává situace, kdy samozřejmě dále soutěžíme s cestovní kanceláří Blue Style o dovolenou v Egyptě. Martina, kterou jsme vybrali jako první, se nám bohužel do studia nedovolala, tudíž přichází na řadu další soutěžící.
0: Rád bych vás poprosil, přátelé, nevolejte. Pokud nejste v soutěži a neslyšeli jste vaše jméno, vaše trojčíslí, ta soutěž už není pro vás.
1: Ano.
0: Ano, takže kdo je další?
1: Tak pozor. Hana Potluková. Poslední trojčíslí telefonního čísla jejího 481.
2: KISS. Radio KISS.

0: finále soutěže o dovolenou v Egyptě.
1: Jaj, takže jak to je s tím Egyptem? No, je to tak, že se hraje stále ještě pro zájezd, nebo o zájezd pro dvě dospělé osoby v hotelu Burj Al Arab Beach, a to na krásné egyptské Mars Samatruh.
2: Měli jsme tady soutěžní otázku, po které slavné egyptské panovnici je pojmenován přírodní pramen v oáze Siva. Správná odpověď je za B, Kleopatra. No a měli jsme jednu soutěžící, ta se nám bohužel do studia nedovolala. A tou další byla Hana Potluková. Tak jak to bylo?
1: Halo, halo.
3: Halo, halo.
1: Halo, halo. Kdo tam je?
3: Hanka.
1: Jaká Hanka?
3: Potluková.
1: Jaký máš poslední trojčíslí, Hanko?
3: 481.
1: Takhle nám to sedí, viď?
2: Já si myslím, že by to mělo být v pořádku.
1: Teď už jenom musíme dát doplňující otázku, Hanko. Ano. Jsi připravená?
3: No.
1: Když jí zvládneš.
3: Ano.
1: Letíš do Egypta. Jsi no, ready?
3: Jsem ready.
1: My se tě ptáme. Bez možností je to. Těšíš se do Egypta?
3: Ano.
1: Protože letíš! Hani, tak co? Ano. Co tomu říkáš?
3: No, je to super.
1: Je to super.
2: Super,
1: je to. Počkej, ty děláš, jak kdyby si vyhrála zájezd každý týden.
3: No, nevyhrál.
1: No, nevyhrál.
2: Teď to znělo jako,
1: no, vlastně ono. Koho vezmeš do Egypta?
3: Přítele,
1: dobře, užijte si to, poletíte děkuji. Spolu a samozřejmě vás tam dopraví cestovní kancelář Blue Style a poletíte do hotelu Burj Al Arab Beach v egyptském Mars Samatruh. Byla jsi někdy v Egyptě?
3: Byli.
1: A byla jsi v Mars Samatruh?
3: Nebyli jsme.
1: Tak to je parádná, bude se ti to moc líbit, můžeš kouknout na www.kis.cz a každopádně se těším.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Sportovní rubrika je tady před náma, kysáci. My se budeme teďka v tuhletu chvíli věnovat opět fotbalu, protože pro vás máme v podstatě fakticky horkou novinku.
2: Je to tak, protože Martin Hyský už není trenérem fotbalové Plzně. Je to zpráva, no, několik desítek minut naspátek. Stará vedení Viktorie 50-letého kouče odvolalo necelých 24 hodin po ostudné prohře 0-3 v úvodním duelu play-off Evropské ligy na půdě Červené hvězdy Belehrad. No, Hyské opozice nebyla příznivá už od konce jara. Tlak na jeho odvolání nabral na intenzitě kvůli mizernému vstupu do České ligy. Myslím, že tam bylo snad jenom jedno jediné vítězství, co se týče českého fotbalu. No a vás Hyskému definitivně zlomilo fiasko v srbské metropoli. O jeho nástupci zatím není jasno. Padají jména jako Radoslav Kováč nebo Tomáš Janotka. Ve hře je ale také varianta, že mužstvo přechodně povede asistent Marek Pakoš.
1: Vidíš to, takovýhle čerstvý novinky, no, nikdy to není úplně jistota tady televiz.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body Jump na Radio Kiss.
3: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer.
1: Best of Millennium.
0: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Kysáci, možná už jste někdo tento film viděl, někteří se na to třeba teprve chystáte. Řeč je o novém Spider-Manovi A Brand New Day. Proč to tady teďka zmiňuju? Protože už na mě vyskakuje všude možně informace, že tento film by měl snad překonat všechny tržební rekordy a měl by překonat snad i samotného Avatara a stát se tak nejvýdělečnějším filmem ever.
1: Nějako malinko mi nad tím zůstává rozum stát, protože je to zase další pokračování něčeho, co už je tady xkrát.
0: Mm-hmm.
1: Musím říct, že Tom Holland je v tom prej bravurní, což je samozřejmě hlavní role.
0: Ano.
1: Je velmi oblíben vlastně od té doby, co jsou ze Zendaya, která tam hraje taky tu jeho holku.
0: Ano.
1: Tak jsou velmi populární a dokonce jsem včera četl, že vlastně už teď v tuhle chvíli pro Toma Hollanda za tenhle film je to plus 2 miliardy korun na účtě.
0: Je to fajn, no, člověče.
1: Protože oni nemají jenom výplatu,
0: ano,
1: ale mají různé bonusy, překročení a tak dále.
0: Ano.
1: A tím se jim to, takže v tuhle tu chvíli ještě vlastně je to furt na startu, protože on je pár týdnů.
0: Přesně tak, proto se právě všude říká, že to trumfne prostě i toho Avatara, takže
1: to
0: jinak
1: možný.
0: Mimochodem víš, kdo ho tady u nás v Čechách dabuje?
1: Ježíš, jasně, blonďák, ty jo, no,
0: syn slavního,
1: jasně, Ježíš
0: Adam.
1: Maria, ne, Myšík.
0: Ano!
1: Adame, sorry, jsem si jenom vzpomenul.
0: Takže
1: jo, Adam Myšíka, velmi dobře, mě skvěle. Tam sedí ten hlas úplně krásně úplně. Na tomu Hollanda.
0: Takže vyražte, pokud jste ještě neviděli.
1: No. To je docela dobrý mít za ženicha, viď? Frajera, co vydělá jedním filmem 2 miliardy.
0: Já jsem spokojená s tím, co mám.
1: To říkáš jenom, že ladí.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, jak to momentálně vypadá na našich silnicích a dálnicích, mrknem na to společně. Jedna dopravní nehoda na dálnici D1 ve směru na Brno, je to 155. kilometr a bohužel se taky bouralo na D0 a je to u exitu 10.
2: No, bourá se samozřejmě, no, pojďme se kouknout, je to přímo při vjezdu do Vyskytlé nad Jihlavou, hlavní to tak, tady se bouralo, počítejte se zdržením při pátku, no a je to další ulice Liberecká, Chrastava na Liberecku, i tady počítejte při pátku, že si počkáte.
1: Šťastnou cestou s rádiem Kiss.

0: Fajnrádio odvysíláme. Pussycat Dolls jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Radio Kiss počasí.
2: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Energetická společnost E.ON zlevnila pro nové zákazníky dlouhodobé tarify energií. Nové tarify jsou určeny pro nové klienty z řad domácností a podnikatelů. Teď na skok do vesmíru. Můžeme navrhovat předměty, které by příští rok mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na mezinárodní vesmírnou stanici. Podrobnosti najdete na webu Česká cesta do vesmíru. Z vesmíru teď zpátky na Zem.
3: Obyvatelé Pardubic a okolí podle průzkumu zodpovědně třídí vyřazené oblečení. Do textilních kontejnerů ho dává 64% lidí. Pardubická charita měsíčně vytřídí až 5 tun oblečení, které dál rozdává lidem v nouzi. Většina obyvatel považuje za důležité, aby použité oblečení ještě posloužilo.
1: Sport.
2: Včera si hrál fotbal a fotbalisté Hradce Králové uhráli cenou remízu v úvodním čtvrtém předkole konferenční ligy. Hradec remizoval na hřišti řeckého klubu 2-2. Remízu v Otrokům zařídil dvěma góly v závěru 19-letý nigerijský útočník Abdul Umar. O postupujícím rozhodne příští čtvrtek odveta na východě Čech. Ta čeká také Jablonec, který ve stejné fázi prohrál úvodní utkání na stadionu Glasgow Rangers 0-1. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: A my spolu vlídneme na páteční odpolední jam do druhé poloviny.
5: Před náma je taky skvělá muzika Saš a Ecuador.
1: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.
6: Dame tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al...

0: 16 hodin, 9 minut, my se teď podíváme do Velké Británie, chcete-li Anglie, teda je to Anglie?
1: Je to Anglie.
0: Je to Anglie, takže jo, aby to nebyl někdo na britských jiných ostrovech, že jo?
1: Mm-hmm.
0: Ale vlastně koukneme se na, naše Soně na druhém místě a my se koukneme na místo první.
1: Ano. Dnes totiž slaví narozeniny nejstarší člověk na světě.
0: Ano.
1: A prosím vás, je to dáma,
0: mm-hmm.
1: Ethel Caterham.
0: Mm-hmm.
1: Schválně, typni si, kolik je?
0: Je to jako nejstarší co? Woman nebo nejstarší člověk obecně?
1: Je to, píše se tady nejstarší člověk.
0: Ty jo. Tak já si pamatuju, že někdo měl 112, ale to nevím. Tak řeknu 112, 112.
1: Starší.
0: Jako fakt, jo.
1: Ano.
0: Kolik?
1: Paní Ethel je 117 let.
0: Ty blá. To by jí mohl zaspívat Pavel Vítek. Že on měl, má svůj den, že jo, má 17, že jo. Tak já by tam jenom přihodil kilo.
1: 117.
0: Má svůj den, má 117.
1: Chápeš to, co všechno vlastně tato dáma zažila za svůj život? Dvě světové války.
0: Kolik králů a královen.
1: Kolik králů a královen vlastně, samozřejmě technologický rozvoj. Ona se vlastně narodila v roce 1909.
0: Takže technická prostě revoluce, vůbec všechno prostě.
1: Jako, to je neuvěřitelné.
0: Wow. Teď jsi si to, já doufám, že jo, myslím to dobře, všechno pamatuje, tak má neskutečně bohatý život na to. To je hezký.
1: Myslíš, že se dožije 120?
0: Přál bych jí to.
1: Já taky.
0: Ale vitálně a zdravá, samozřejmě.
1: Ano, ano.
0: Ale ty jo, to už je nálož.
1: To už je nálož.
0: Vem si to, že Magdi, kdyby jsi si teď řekla, budu tady do 117, tak tady budeš ještě opravdu moře let. Co?
1: Masakr. Masakr. Tak držíme palce.
0: A pak už jsou jenom želvy, ne?
1: No.
0: Ty jo, hustý. Všechno nejlepší.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Tento týden jsme teda, no, musím říct, jako rozdávali fajnový peníze.
2: Škoda, že jenom se to nedotáhlo i tím dneškem na to krásné číslo 6, ale pozor, nebudeme vůbec tady smutnit nebo něco, protože i to, co tam padlo dneska, je naprosto fantastický číslo, takže budeme držet palce, aby to takhle pokračovalo. Míša si nesmí mít ruce už nikdy.
1: Jenom zrekapitulujeme tento týden a pokud víte, tak každý den, všední den, i když je svátek, se tady na rádiu KIS v 7 ráno třetí volající dostane možnost hodit si koskou na dálku a vlastně vždycky nějaký peníze si odnese. Pondělí 5 000, úterý 5 000, středa 7 000, čtvrtek 7 000 a jak to měl dneska Jarda?
3: Házej. Šestka tam není, ale ta čtyřka už tam je, takže ti posíláme 4 000!
1: 4 000 korun. Wow, tenhle týden teda byl hodně dobrý.
2: Hodně dobrý, budeme doufat, že to bude pokračovat i příští týden. Vy nezapomeňte zase v pondělí v 7 hodin ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: Desátý, my už jsme dneska jednou přáli, a to nejstarší ženě na světě, která slaví dnes 117. narozeniny, no ale pojďme taky popřát těm, co mají dneska svátek a jsou v kalendáři. Je to Johana a také Jovana.
1: Jovana, jo?
0: Jovana.
1: Jo, člověče, jo, já znám, já jsem vlastně, znám Johanu i ano. Jovanu, ty jo.
0: Johanu znám několik dokonce, Johan a Jovanu, člověče, ne.
1: Tak všechno nejvíc nejlepší. Mm-hmm. Jo, ty, co mají samozřejmě dneska svátek. Já bych ještě tak nějak mimo tady chtěl popřát k narozeninám, a to konkrétně Jezině Uhlík Horňáčkové. Já k ním jezdím do Mutěnic na ubytování.
0: Ano.
1: A musím říct, že jsou to fajn lidi, takže zdravím, všechno nejvíc nejlepší. Akorát teda musím prozradit vlastně na Jisku takovou věc, a to, jako, že člověk třeba, nevím, ráčkuje. Jo, že prostě má drobný vady, jo, ježišmarja, prostě,
0: jo. Trošku si šlape na jazyk,
1: to,
0: něco.
1: To tak jo. Prostě jako bývá. Jiřka, ale to má, čoče, nikdy jsem se s tím nesetkal. Ona vynechává jako vlastně počáteční písmena.
0: Cože?
1: No.
0: Jak to funguje v praxi?
1: No to já právě jako, jo, takže prostě, jo, jako ítejte a olávě. Jo, prostě ona vynechává normálně první písmenka. Jo.
0: A záměrně, nebo to je nějaký
1: ne, to je prostě, to má od malička. Jo. Má od malička, Jiřka.
0: Zajímavý.
1: Takže prostě jako první písmenka ona vůbec jakoby nám nedává. Mm-hmm. Jo, řekni si nějakou větu schválně, jestli to zvládneš. No to není jednoduchý.
0: Dneska Edu a Inovec. Ilinovec.
1: Ž. I. O. Ilo. To bylo. Že by to bylo. Tak Jiřko, všechno nejvíc nejlepší, jo? Ať se daří a vidíme se za pár měsíců na Mutěnickém pochodě.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kisáci, pojďme vás pozvat na Kiss Active Weekend. Samozřejmě my máme nějaký tipy pro vás a hnedka začneme takhle z kraje, že vás pozveme do Vraňan, kde se tento víkend koná festival chutí z vraňanských polí.
2: A víš co?
1: Co?
2: Ať si to za nás vezme někdo jiný, ten nejpovolenější, protože já mám číslo na Dášu, na spolumajitelku Vraňan. Pojďme jí zavolat.
1: Tak jo?
2: Zkusíme to?
1: OK.
2: Jdeme na to.
3: Ano.
2: Hezký dobrý den.
1: Zdravíme.
2: Dovolali jsme se, je u telefonu Dáša Hančová.
3: Krásný dobrý den z Vraňan všem, zdravím vás.
2: Dobrý den, tak my jsme se dovolali. Já dneska už můžu říct, že vlastně asi do legendárních Vraňan. A teď doufám, že to řeknu dobře zeměpisně, na Mělnicku.
3: Ano, přesně tak, kousek od Mělníka, vlastně i kousek od Prahy, protože když jedete po D8, tak je to kousíček.
2: Je to opravdu tak, já jsem u vás byl několikrát, nejenom, že to tam máte krásný, jo, ale máte to tam hrozně dobrý, co se týče i ty kuchyně a cukrárny, to jako, jo, to musím říct, jo.
1: Já ještě do dneška cítím chuť těch jahod skvělých, prostě, který jsme tady měli, takže pecka.
2: To jo, jahody máte teda naprosto skvělý. No a v rámci vlastně Kiss Active Weekendu, Dášo, prozradíte nám, vy totiž máte takovouhle velkou, pěknou akci na víkend. Co to tam máte?
3: Ano, přesně tak. My už tento víkend pořádáme třetí ročník Vraňanského festivalu chutí. Jsou to chutě vraňanských polí, protože u nás ve Vraňanech už to není jenom o jahodách, ale je to i o spoustě dalšího ovoce a zeleniny. No a protože je léto, vrchol léta, tak ty sklizně na tom poli jsou velmi pestré a všechno to, co právě sklízíme, se snažíme nabídnout našim návštěvníkům i v těch jiných podobách. Takže určitě si celý víkend u nás užijete spoustu kvalitního jídla, nemusíte doma přemýšlet nad tím, co uvaříte, a přijďte k nám a ať už si vyberete sladké nebo slané pochoutky, anebo třeba naše šejky nebo zmrzliny, tak určitě si máte z čeho vybrat a na své si zde přijde opravdu každý.
2: A aby z toho nebyli úplně smutní, že budou takhle napuclí, tak si potom taky můžou klidněji těma vašema polema pozbírat něco, že jo? Je to tak?
3: Samozřejmě. Samozběry jsou v plném proudu a v tuhle chvíli sklízíme hlavně, co frčí, tak jsou melouny, rajčata, papriky, švestky, okurky, nakladačky stále sklízíme, takže ten sortiment na tom poli je opravdu pestrý. A myslím si, že stojí za to vzít děti na výlet, na procházku po tom poli, protože tady na hřišti si užijí spoustu zábavy, budou tu připravené i různé kreativní dílničky, modelářský workshop, ale na tom poli uvidí, jak rostou ty plodiny, které my tady pěstujeme, a uvidí i v jaké fázi vlastně zralosti se sklízí, a myslím si, že je to zážitek pro všechny.
2: Dášo, moc krát děkujeme. Počasí jsme koukali, že má být na víkend taky paráda, luxus, takže to vyjde úplně. No a my teda přejeme, ať je to super a ať přijde co nejvíc lidí k vám do Vraňan.
1: Děkujeme
3: a jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na vás ve Vraňane.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
1: Naschle.
3: Na
0: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pojďme teďka společně na dálnici D1, protože tady máme nehodu ve směru na Prahu. Je to na 196. kilometru. Bouralo se i na D5, opět směr Praha, 44. kilometr. No a jedna dopravní nehoda bohužel na dálnici D52 ve směru na Brno a tam se bouralo na kilometru 26.
2: Třebíč, Janoušková, tady je dopravní nehoda, v Plzni je to Karlovarská a dále tady vidím v Českém Těšíně, samozřejmě na Karvinsku, ve Smetanově ulici, taky trouble v podobě dopravní nehody.
1: Před náma je poslední hodinka odpoledního jumpu.

0: Už dnes od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Rádio KISS. Počasí.
2: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
2: Klienti banky Creditas se musí připravit na další velkou odstávku internetového a mobilního bankovnictví. Začala dnes odpoledne a potrvá až do neděle, tedy celých 48 hodin. Prince Harry a jeho manželka Meghan se údajně chtějí přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny prý ale neobnoví. Teď se vrátíme zpátky domů.
3: D1 o víkendu v noci dvakrát uzavře zátěžová zkouška mostu Šmejkalka. Omezení se týká úseku mezi Mirošovicemi a Ostředkem v obou směrech. Řidiči osobních aut a vozidel do 12 tun pojedou objížďkou přes Benešov. Na most najede 8 plně naložených kamionů, které pak prověří jeho stav. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
2: Ještě do zákulisí fotbalu. Fotbalová Sparta musí řešit další možný odchod jednoho z klíčových hráčů. Jeden z lídrů kabiny, který navléká kapitánskou pásku, dánský stoper Asgeir Sørensen, má namířeno do Kodaně. To byly zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
4: 17. hodina je tady a samozřejmě Jump ještě pokračuje.
5: Lubega nebo Robin Schulz, muzika další na KISu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
4: Be happy.

0: girlfriend everywhere.
1: Jo, opravdu se stačí leckdy jenom koukat pozorně kolem sebe a ty poklady můžou opravdu být hned někde tady vedle vás. 11letý chlapec a jeho otec jsou tím důkazem, protože učinili během dovolené v americkém státě New Jersey objev života. Když při pátrání po mušlích, to znamená vlastně nějak se nepotápíte úplně do nějakých velkých hloubek, ale prostě tak nějak šli po pláži a narazili na skamenělý zub megalodona, jednoho z největších žraloků, kteří kdy žili a vyhnuli před více než 3 miliony lety.
2: No, pojďme trošičku polemizovat. Ono se totiž říká, že ty megalodoni tam ještě pořád někde jsou v hlubinách.
1: Říká se to,
2: Takže možná, že si jenom takhle vyplaval trošičku nějakam vejš, ztratil zoubek a zase odplaval pryč, takže třeba to není skamenělý.
1: Jenom abyste si udělali představu, tak ten zub je velký tak, že vlastně tady fotografie žraločího zubu. A tohodle obřího žraloka. Tak dobře, ten, co je dneska, tak ten dáte do dlaně a vlastně máte ho na dlani tak nějak, já nevím, 3x5 cm.
2: Jako schoval bys to v té dlaně.
1: Tak, úplně
2: jo,
1: jako.
2: Jo.
1: Zašto ten druhý zub, tak ten je tak 20 na 30, 20 na 25, nevím.
2: V podstatě ve srovnání obrovský. Ten obrovský zub je velký jako vaše dlaň.
1: Můžou si ho nechat, protože to bylo na veřejné pláži, to znamená, že opravdu tohle je nález jako blázen. No a jenom abyste si udělali představu, jak to bylo velký. Megalodon byl, asi megalodon, sorry, to bude lepší, 18 metrů, 50 tun. Ty bláho.
2: Tak autobus, co?
1: Dnešní žralok bílý činí 5 až 6 metrů. No. Tenhle měl skoro 20.
2: Ten tě spolkne jen tak.
1: To možná by ani nebolelo.
2: Jo?
1: Jo, chrám z toho bylo by vymalováno. Odpolední jump od 2.

0: Víte, že?
1: Máme tady v dnešní rubrice Víte, že pro vás opět radu, takovou trošku zdravotní, a protože víte, že pokud zrovna nějak jako v danou chvíli panikaříte, jo, tak si dejte kyselý bonbon. Přestanete okamžitě
2: ano,
1: panikařit.
2: Protože v ten okamžik, pokud si vzpomenete na to, že asi máte rád kyselý bonbon, objeví se panika číslo dvě. Kde je kyselý bonbon?
1: Pozor, ještě taky pomáhá samozřejmě citron, jo, když si dáš prostě kyselý citron, nebo něco mentolového rychle, jo, nebo led na zápěstí, studenou vodu na obličej. Bonbonek je jenom jako jedna z možností, jak zastavit panický záchvat.
2: Panický záchvat, samozřejmě, co způsobuje a tak dále, ano, záleží, ale taky pomáhá pitlík. Papírovej. Jste jí viděla, jak se koukla, neúplně, se jí rozsvítily oči. Takže prosím vás, přátelé, papírovej, když není papírovej, tak aspoň igelitovej a foukat, nafukovat. Jo, dovnitř ven, ten vzduch, prosím vás. Jo, takže to už samozřejmě záleží na vás, jaký pitlik si vyberete.
1: Zlatá rada.
2: Jo, foukejte do pitliku, bude vám líp.
1: A co to je bonbon?
2: U toho.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: Koukneme do světa sportu tento týden naposledy a půjdeme, no, do formule asi, no, jedna.
2: Asi? No? Do formule?
1: No, tady do těch rychlých prostě vozů.
2: Okay.
1: Ani v Nizozemsku si první sprintovou pole position nevěděl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. V čele sobotního zkráceného závodu bude startovat jeho týmový kolega George Russell. Pro nějž jde o třetí sprintovou pole position. V první řadě ho doplní krajan a úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Třetí vyjede Charles Leclerc z Ferrari. No a domácí pilot a velká hvězda, samozřejmě Max Verstappen z Red Bullu vyjede z šesté pozice.
2: No.
1: No a do něj, člověče, nateče ještě víc peněz.
2: Jak
1: četl, že se přiteče podle novýho kontraktu.
2: Mhm, do Verstappena.
1: Ještě snad jako kolem 1 miliardy navíc, no lehce.
2: Ale tak to jsou skromný, drobný, hele.
1: Ježišmarja. No. Co?
2: Co?
1: Plně všichni řidiči teď za tím volantem stříbou zubama, že jo?
2: Hlavně opatrně, kysáci, protože víme, že tam někde jsou buřiny venku, takže jeď

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. Právě dnes jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Je vymalováno v tom nejlepším slova smyslu, protože přátelé, je pátek, za chviličku Martin Hovorka a miléniovky, takže pokud máte nějaký mejdánek, ono asi jako to úplně, co aspoň koukáme tady skrz kanceláře tamhle do toho okna, tak tam je tmavo, začalo pršet, takže to asi úplně nějaký venkovní akce, aspoň tady kolem nás není.
1: Není to úplně samozřejmě všude po celé České republice, takže pokud u vás někde svítí sluníčko, tak užívejte dosyta. No a samozřejmě nezapomeňte, KISS Active Weekend startuje zase zítra, takže určitě se dozvíte nějaký zajímavý tipy, kam třeba vyrazit.
0: 7 ráno, nicméně, taky bychom rádi, kdybyste měli dopravu, tak ji posílejte přes mobilní aplikaci právě teď, je nejvyšší čas.

0: My už se jenom budeme loučit, uděláme s váma jenom ještě dopravu, pak už to tady ale bude v režii Kompleca Komprásk Martina Hovorky a vašich mileniovek.
1: Co víkend, co plánuješ?
0: Čověče, zítra hraju na narozeninách, na čtyřicetinách, takže ty jo, jedu už od odpoledne až někdy do rána, takže zdravím, těším se. A pak budu spát asi dvě, maximálně 2,5 hodiny.
1: Jak to?
0: A jedeme se synem na Sněžku v neděli.
1: Hezky, pěkný. Čověče, tak to máme podobný. Já totiž vyrážím teďka hnedka po vysílání na Klínovec a budeme taky šlapat někde tam po horách. I když má zítra pršet, máme pláštěnky, jdeme na to.
0: Nemá pršet zítra.
1: Na Klínovci zítra, jo.
0: No tak jo, tak jste si vybrali takhle blbou lokalitu. No nic, nicméně, mějte se moc hezky.
1: Krásně, ahoj.
0: Ahoj.
2: Radek Hrdina a Magda Vronková.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ještě slíbené dopravní informace, pojďme na to. Nehoda na dálnici D6 ve směru na Cheb, je to 126. kilometr. Bouralo se i na D7 ve směru na Prahu na 39. kilometru. No a jedna dopravní nehoda přímo v Brně v ulici Hrnčířská.
2: No, v Plzni u Prazdroje. Bouralo se, koukni na to. No a v Praze je to nádražní a taky, přátelé, nevíme jak u vás, ale tady opravdu teda se silně rozpršelo. Takže zapnout světla, po případě i mlhovky, pokud je to silnější, klídek, pohoda, bacha na aquaplaning a všechno podobné, nohu z plynu a sice možná přijedete o pár minut později, ale v celku. My vám přejeme šťastnou cestu a hezký víkend.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: Je oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Později déšť, přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Sobota a neděle budou slunečné. Teploty kolem 25 stupňů, na jihovýchodě i více.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Na motorkáři oblíbené silnici v Rabini u Slavské přehrady začaly měřit rychlost nové radary. Za první týden měření jelo rychleji 200 motocyklistů, desítky z nich kvůli tomu přijdou o řidičák. Více než 290 milionů korun čeká v Rakousku na svého výherce historického jackpotu. Ten se ani skoro měsíc po losování o peníze nepřihlásil. Loterijní společnost ani netuší, kdo jim je. Na vyzvednutí astronomické částky má 3 roky. Teď se vrátíme zpátky domů.
2: Řidiče na Karlovarsku čekají 2 omezení. U přehrady Březová začala oprava mostu, kvůli které je Mariánsko-Lázeňská ulice uzavřená a řidiči musí využít objížďku. Práce potrvají do konce října. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní zároveň začala sanace skal u Tepličky. Dopravu tu řídí semafory. Pro KIS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: V rychlosti ještě včerejší hokej. Hokejisté Sparty porazili v přípravě na extraligu Vítkovice 3-0. Plzeň v západočeském derby zdolala Vary 1-0. České Budějovice podlehly Slovanu Bratislava 4-5 v prodloužení a Olomouc prohrála s Jihlavou 1-3. To byly dnešní poslední zprávy v jedné minutě a Tomáš Adamec.
3: Páteční 18. hodina, to znamená Martin Hovorka s vámi na Kisu. Hezký dobrý večer vám všem a pojďme na Millennium.
0: Millennium. Best of Millennium. Každý

danse avec moi. Suis mes pas. Suis mes pas.

0: Hezký dobrý večer, máme pár minutek po 18. hodině. Dnešní Best of Millennium jsme otevřeli se zpěvačkou, která kombinuje tradiční francouzský šanzon a akordeon s moderní taneční muzikou. Tak to byla Ingrid. Tváří se jako francouzka, ale tato dáma pochází z Itálie. Ale Francii miluje natolik, že jí zasvětila svoji hudební kariéru. Tak přesvědčí nás konec konců o tom i v O2 aréně na akci Millennium Explosion, o které už za malý moment taky řeknu pár slov, tak buďte s námi, milí posluchači. No a vítejte u našeho pátečního hudebního speciálu, kde dáváme prostor muzice, která nás bavila po roce 2000, kterou jsme poslouchali v nultých letech, nebo chcete-li v miléniu. To je totiž doba, kdy jsme muziku stahovali z internetu, pak jsme ji poslouchali v MP3 přehrávačích. Pokud jsme měli mobilní telefon, chtěli jsme takzvaný Včko, abychom byli trendy. No a také jsme sledovali reality show, protože jejich příchod znamenal časté vysedávání u televizních obrazovek právě po roce 2000. Já jsem rád, že ale teďka posloucháte rádio, tady je Radio Kiss, no a už za malý moment se těšte třeba na Beyoncé, Arashe nebo Aikna. Tak ať máte hezký večer, já jsem Martin Hovorka, jdeme na muziku.
1: Když hity milénia, tak na Kissu. Na Kissu.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

Nádherný pátek, ladíte Radio Kiss a víte, co jsem si uvědomil, že už jenom kvartál, jeden čtvrt rok, 3 měsíce, chcete-li, a Radio Kiss opět ovládne největší koncertní halu této země. Opět budeme v O2 aréně s programem Radio Kiss Millennium Explosion a zase přivezeme ty největší hvězdy milénia. Jednu z těch hvězd vám teďka pustím. Jsou to Safri Duo. Dáme si písničku, na kterou tutově v O2 aréně 21. listopadu také dojde. Tak doufám, že už máte pořízené vstupenky. Jo, aby vám to prostě neuteklo, ty skvělý místa. Tak raději objednejte hned lupeny na Radio Kiss Millennium Explosion. Já tajně doufám, že skupina Safri Duo, což bude vlastně hvězdný host večera, tak si sebou přivezou ten svůj vlastní tajný nástroj, který vyrobili. Oni totiž při svých živých koncertech používají takovou jako podomácku vyrobenou pomůcku, nástroj nazvaný Safri Tubes. Představte si to jako dlouhé plastové tuby, připomínající roury od koberců, jsou zavěšené na kovové konstrukci a aby z nich dostali ten ikonický, extrémně hluboký a úderný zvuk, tak do nich netlučou klasickými paličkami, ale mlátějí do nich něčím, co připomíná podložky pod počítačovou myš. Jsem ohromně zvědavej, jestli takovejhle nástroj sebou Safri Duo přivezou 21. listopadu do O2 arény. Ano, je to 21.11. Zapište si to na futra, za uši nebo rovnou do diáře a budeme se na vás s celým rádiem Kiss těšit.

Ladíte Radio Kiss? Mám ohromnou radost, že mohu být váš parťák pro páteční večer. Já vám tu už od 6. večerní vybírám ty největší hity 0. let, ale pojďme to otočit. Co kdybyste teďka vybrali jednu hitovku milénia vy? Kdybyste měli teď ukázat na jeden největší hit milénia, jaký by to byl? Dejte vědět přes apku Radio Kiss, za okamžik si ho zahrajeme. Hezký večer.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Pojďme všichni kysáci a poslouchejme jenom Radio Kiss.
2: Díky apce Radio Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Radio.

0: Pěkný dobrý večer, tady je Radio Kiss. Já tady zrovna čtu zprávu od naší posluchačky Jiřinky. Ta píše, že zrovna na zahrádce zastřihuje keře a také se chystá umýt auto a dokonce má v plánu si za malý moment otevřít lahvinku vína. Skvěle se jí poslouchají všechny ty pecky milénia a čeká na ty další, co budeme hrát za malý moment. Tak já slíbím třeba Miku, Silver, Araše a teď dokonce jeden hit milénia vyberete vy, tak nějakou písničku z milénia, z nutých let byste ukázali, kdybyste měli říct tu jednu největší.
1: Čau Marťas, prosím zahraj Vitamico od ATB pod Prgolu, staré Bukýří, čau.
0: Zdravíme Jiříka Podprgolu, zdravíme staré Buky. Dobře, ATB bude. Já jsem vybral písničku, se kterou bodoval v roce 2003, tak doufám, že skladba I Don't Wanna Stop tě bude, Jirko, bavit a nejenom tebe, ale i vás ostatní, co v pátek večer ladíte Radio Kiss. Jdeme na to!
2: Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

0: Radio Kiss a Best of Millennium a do tohoto výběru patří bezesporu také Arash a písnička Tike Tike Cardi. My se pomalu blížíme k 19. hodině. Tady normálně drnčejí telefonáty, tak já se jen tak zeptám, kdo pak je tam? Hezký dobrý večer.
1: Haló, zdravím.
0: Máš rád Millennium?
1: Ano, mám.
0: Co tě nejvíc baví na době po roce 2000?
1: Hele, mě na tom baví ten vibe těch starších písniček.
0: Když se odprostíme od muziky, tak Millennium jakou stopu na tobě zanechalo?
1: To my jsme byli ještě půlci.
0: Počkej, vy jste ještě byli u tatínka v bříšku, podle mě.
1: No, jo.
0: Tak jo, ale...
1: My to chceme poslat, oni dělají na stavbě vedle.
0: Tátové.
1: Tak jsme si řekli, že tátové. Jim to pošlem, no ne asi.
0: No tak počkej, to je krásný, ale vy jako mladý zdravíte táty svoje na druhou stavbu. Tak jim zahrajeme nějakou pecku z Millennia, co?
1: Jo, jo.
0: Super, super.
1: To oni si vzpomenou na svý mladý léta.
0: Jak proháněli máme?
1: Ne asi.
0: Tak dáme trochu toho vibu z Millennia, jo?
1: Hladím.
0: Tak snad udělá tatínkům radost písnička od Silver. Hezký večer. Best of Millennium na Kissu.

0: To se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Bylo 19 hodin na rádiu Kiss, s vámi Martin Hovorka, teďka mám pro vás Milk & Sugar a taky S Club 7.
3: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na rádiu.

Radio Kiss vám hraje a pouští celý páteční večer největší hity milénia, za malý moment třeba Rihanna nebo Nova Space. No a pokud byste chtěli dneska vyrazit na mejdan, na diskotéku, na party, tak se můžeme společně vidět. Pokud to máte, co by kamenem dohodil do Studenky, to je nedaleko Ostravy, tak řekněme v 11:30 sraz dneska ve Studence, jo? Klub Vagon, to je to místo, kde vám budu hrát ty největší hity milénia, jsem tam nějakou devadesátku, prostě mejdan takovej, abyste se skvěle bavili. A dokonce v tom klubu to vypadá jako ve vagónu, jako regulérně ve vláčku, mají tam sezení, vypadá to opravdu jako jedno kupé vedle druhýho, tak koukejte dorazit dneska do klubu Vagon ve Studence, tam se společně potkáme. No a za malý moment narazíte v našem vysílání také na první single, oficiální první single Davida Getty, který vyšel v roce 2001. Jaký to mohl být? Přemýšlejte a já vám ho zhruba za 10 minutek na Kissu zahraju. Hezký večer. Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss.

Ladíte Radio Kiss, my vám tu celý páteční večer vybíráme z archivu všechny ty hity, co nás bavily po roce 2000. A já jsem si říkal, že bychom se teďka mohli na chvilku zastavit u Davida Getty. Toho dnes zná celý svět, ale v roce 2001 byl David Guetta v úvozovkách pouze úspěšným DJem z Paříže. Měl tam své diskotéky, své večírky, vystupoval a hrál v Paříži. Ale chtěl něco víc. A vlastně se stala náhoda. On se potkal během dovolené s týpkem jménem Chris Willis. Zjistil, že má úžasný hlas a že ten Chris Willis je mimochodem americký gospelový zpěvák. Tak slovo dalo slovo a během zhruba půl hoďky společně nahráli vokály k písničce Just a Little More Love. No a protože se David Guetta kámošil s kapelou Daft Punk, tak Tomášovi Bangalterovi, polovině legendárního dua Daft Punk, pustil tu písničku a jemu se to tak líbilo, že ten Tomáš Bangalter z Daft Punk osobně navštívil obří hudební vydavatelství Virgin Records, kde měl své kámoše a ti obratem s Davidem Guettou podepsali smlouvu. No a písnička Just a Little More Love se začala hrát v rádiu, byl k tomu i videoklip a už to jelo. Takže přátelé, tohle to je začátek, já vám to dám v remixu, protože ta písnička je vlastně pomalá v originále, ale my to dáme trošku jako v nadupaném remixu. Takže přátelé, tohle to je oficiální první single Davida Getty z roku 2001.

posloucháte za volantem, tak ať se vám skvěle jede. Jestli nás ladíte při pátečním večeru někde pod pergolou a už grillujete, tak ať vám chutná. Každopádně, jestli vás Verona roztancovala, tak se u toho klidně teďka natočte, jak se vlníte a tančíte s Rádiem Kiss v pátek večer. Klidně to dejte na Instagram, označte nás tam jako Radio Kiss, nebo klidně můžete i mě, Marty Hovorka, a já se rád podívám, jak si užíváte pátečního večera. Za okamžik Last Ketchup a Serehe.

0: Kiss, jeden z nejzásadnějších hitů nultých let, to byla pecka Piano a Erik Pritz.
1: Čau, ahoj, tak teraz si kámo zabil, to je úplně the best songs. Díky, čau, Marek.
0: To mám radost, Marku. Tak za námi Erik Pritz, který byl svého času známý tím, že se bál létat. Dokonce po světě, když jezdil po různých vystoupení, tak vyhledával cestování výhradně autobusy, vlaky, dokonce jezdil i za oceánskými loděmi, ale protože to bylo trošku časově náročnější, tak pak musel přejít i na to létání. Takže to byl Erik Pritz, za malý moment třeba Rimini Project, no a pak se podíváme na hlášku, kterou podle mě slýcháte celé prázdniny z úst vašich dětí. 6-7, 6-7, 6-7. A za malý moment si pustíme písničku, kde to celé vzniklo. To budete koukat. A je to písnička, která je stará, řekněme, 25 let, čili Rané milé.

Když se 90ky lámaly do milénia, tak tehdy nás bavila skupina Mojo, známe jejich silný hit písnička Chillin. No a když jsme v úvodu 0. let, tak schválně, vybavili byste si nějakou hlášku, kterou jsme tenkrát před tím čtvrtstoletím používali? Tak jako napadá mě, říkali jsme, to je hustý, nebo to je kruto přísný, ale teďka mi úplně naskočila hláška. To říkal někdo u nás ve třídě, když chtěl být jako fakt drsnej, tak říkal, ty seš hustej, jak polívka z pytlíku. No tak je to dávno. Třeba si vzpomenete i na nějaké další hlášky té doby. Každopádně, co jsou hlášky současnosti? Tak asi ta největší mezi dětmi je 6767. Dokonce dle slovníku dictionary.com tak je to slovíčko, nebo celý tento výraz je slovem výrazem roku 2025. Loni na podzim dosáhl tento trend takových rozměrů, že dokonce 6-7 musí být vyhlášeno slovem roku 2025. No, ale nemyslete si, že to je záležitost stará jeden rok, protože to slovíčko 6-7, tady tu hlášku, už použili ve své písničce Nickelback. Rocková skupina Nickelback zpívala v hitu How You Remind Me 6-7. Poslouchejte dobře. Teď to přijde. Teď. 6-7, je to tam. Takže přátelé, výraz 6-7, žádný rok 2025, ale rok 2001. Tak víte co, pojďme si tady tu legendární pecku zahrát, pojďme si připomenout kapelu Nickelback na Radio Kiss.

0: Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Britské ulice zaplavily v 90. letech drogy a bylo s tím třeba něco udělat. A tak se tým obyčejných úředníků naprosto bez přípravy vydal na tajnou misi s cílem zničit gengy pašeráků a dealerů. Seriál podle skutečné události si s dokonalou britskou Anglinou užijete na streamovací platformě během 6 večerů, anebo najednou během jednoho odpoledne. Tak brýlet, čipsy, volumena, chrchc, dejte si Utajené legendy. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Je tu 8 hodina večerní, posloucháte Radio Kiss, já jsem Martin Hovorka, teď tu mám pro vás Kaskádu a taky Crazy Town.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý

A písnička Butterfly, dokonce ten hlavní hudební motiv Crazy Town vykradli od kapely Red Hot Chili Peppers. Těm to vlastně vůbec nevadilo, ale vzhledem k tomu, že jsou uvedení jako spoluautoři skladby, tak na tantiemech vydělali hodně slušný penízky. Na rádiu Kiss už za malý moment třeba Alcazar, nebo nás taky čeká zpěvačka Katy Perry. A je to už nějakou dobu, co Katy Perry byla v manželském vztahu s Russellem Brandem, britským komikem. Jejich manželství trvalo pouhých 14 měsíců. A o tom, že se chce její muž Russell Brand rozvést, tak o tom se zpěvačka Katy Perry dozvěděla prostřednictvím SMSky těsně před odchodem na pódium. To se jí teda muselo zpívat potom celé 2 hodiny, teda chudák holka. No, tak Katy Perry dostala kopačky přes SMSku těsně před její show, ale jsou i tací, kterým rozvodové papíry přistály dokonce na Facebooku v Messengeru. Schválně třeba jste i vy zažili nějaký bizarní rozchod, tak lidi dejte vědět přes apku Rádia Kiss, jestli tohle to jako přebijete. Každopádně já si vzpomínám na jednu takovou americkou moderátorku, má to byla zprávařka v jednom americkém rádiu, myslím, že v New Yorku, prostě působila, Jmenuje se stále. A ta dokonce šokovala své posluchače, kdy po té zpravodajské relaci v tom rozhlasovém vysílání začala ostře nadávat na svátek zamilovaných přímo do éteru a oznámila, že se právě rozvádí. I to je takovej další jako bizární kousek z tohoto ranku. Každopádně taková rada, kysáci, chcete-li mít jistotu, že se nerozvedete, tak vůbec nevstupujte do manželství. I kissed a girl, Katy Perry na Kissu.

0: Radio Kiss vás celý páteční večer krmí muzikou, která nás bavila po roce 2000. Tady je Best of Millennium. My jsme se tu před malým momentem bavili o rozvodu Katy Perry, tak pojďme to teďka trošku narovnat. Já vás nalákám, protože za malý moment zaspomínáme společně tady na Kissu na nejsledovanější svatbu po roce 2000. Kdo se tehdy bral, kdo se tehdy ženil a vdával? Tak, to si povíme už za malý moment. Můžete tak třeba pro sebe si jako tipnout, o jakou dvojici se jednalo. Každopádně teďka další muzika. Další hit milénia. Co byste rádi slyšeli?
1: Ahoj Martine, já bych si přál za mě Alcazar. Děkuji, ahoj.
0: Tak pojďme na ně.

Posloucháte Radio Kiss a už za malý moment si v našem vysílání připomeneme jeden slavný boyband z nultých let. Čeká nás skupina Five a písnička Let's Dance.

0: To byli kluci z kapely Five, písnička Let's Dance. Máme krátce po půl deváté a já už se moc těším do České Lípy, kam vyrážím zítra na mejdan. A právě z Českolipska se teďka ozývá náš posluchač Martin, který by si rád poslechl nějakou pecku z Milénia. Nazdar!
1: Ahoj Marťas, zítra se uvidíme v České Lípě. Na Golis festivalu, tak nám tam pus něco od Densla.
0: Wow, jo, zítra v České Lípě vedle zimního stadionu Golis festival a já se strašně moc těším, protože si budeme hrát muziku, na který jsme vyrůstali, takže 90. Taky moje oblíbený mileniovky, ty dáme. No a za Radio Kiss dorazím já, Martin Hovorka, taky jede Martin Hájek, pozor, Martin Hájek taky bude zítra na Golis festivalu v České Lípě, ale pozor, spolu s námi i MC Erik, nebo dokonce, a to pozor, to bude hvězda největší, Tereza Pergnerová. Ha, takže v téhle sestavě, přátelé, se na vás zítra těšíme v České Lípě. Doufám, že proběhne takovýto oblíbený Put your hands up in the air, jak zpívá Denzel. Takže na přání teďka Denzel, tady je Radio Kiss. Hezký večer.

Dobrý večer, posloucháte Radio Kiss. Když od současnosti odečteme 26 let, dostaneme se do prázdnin roku 2000. A to se tehdy brali Jennifer Aniston a Brad Pitt. Jejich letní svatba patřila k nejsledovanějším celebritním událostem své doby. Svatba probíhala v Malibu, ovšem jenom o pár let později přišel rozvod, který otřásl celým Hollywoodem. Krátce na to začal Brad Pitt vztah s Angelinou Jolie, se kterou se seznámil při natáčení filmu Pan a paní Smithovi. Ty jo, pamatujete ještě, milí posluchači, na dobu, kdy byli Brad Pitt a Jennifer Aniston hollywoodským párem číslo jedna? To je secakramensky dávno. Tak, pojďme si dát pár, který to táhne leta, vydrželi, nic je nerozeštvalo, žádný show business. Enrique Iglesias a Anna Kurnikovova, tak jsou spolu leta, mají velkou rodinu, klapají jim to, šlapají jim to, stejně jako Enriquovi tato písnička Tired of Being Sorry.

0: Skvělý poslech Rádia Kiss vám přeje Martin Hovorka, odbyla 21. hodina, teď si dáme Pitbulla a taky Boba Sinclaira.
1: Millennium. Best of Millennium. Každý pátek večer na Rádiu Kiss. Be happy. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet.

0: Bob Sinclair na Kissu, máme krátce po 21. hodině a já jsem si říkal, že bych teďka mohl pustit ke slovu vás, naše milé, drahé posluchače, tak telefonní linka 210 323 23 a já se ptám, kdo pak je na druhé straně? Halo!
1: Mirek, ahoj, konečně jsem se dovolal, konečně tě slyším.
0: Co kdyby si teďka vybral nějakou písničku, ideálně z Millennia samozřejmě, protože se dovolal do našeho pátečního speciálu Best of Millennium, tak co takhle rád posloucháš?
1: No, já poslouchám 90. i Millennium, myslím si Madonna Music z roku 2000, no.
0: Že bychom dali Madonu, ona měla narozeniny, představ si to před týdnem.
1: No, tak proto to chci, ne?
0: Fakt, a víš, kolik je Madoně?
1: Ježišmarja, to se neříká.
0: Můžem.
1: Ježišmarja, tak ty brjo, tak to se mi, teď jste mi dostal, no.
0: Typni si, kolik si myslíš, že je Madoně, reálně?
1: Tak já bych řekl tak 62.
0: 68, kamaráde, 68
1: no,
0: let.
1: No, tak úplně jsem se spletl, no.
0: Taková babička je to už v podstatě, ale nevypadá, viď?
1: Nevypadá. Půr mladě, no.
0: Vypadá mladice. Tak si ji připomeneme tady s tou písničkou a máš doma nějakou třeba její desku, když jsi ten její fanoušek?
1: Jo, mám úplně komplet 5 CDček od ní, no.
0: Fakt,
1: jsi
0: takovýhle prostě fanoušek, tak to je dobře. Tak si teďka zahrajeme a zaspomínáme na album z roku 2000. Měj se krásně.
1: Jestli jsem ti chtěl něco říct.
0: No, povídej.
1: No a ještě jsem rád, že vždycky, když jsi ve vysání, tak tě vždycky furt poslouchám.
0: Vážně, tak ty jsi mě teda potěšil.
1: Ty jsi úplně super. I pátek tě poslouchám, něco ty Millennialky a tě furt poslouchám, protože jsi dobrý moderátor.
0: Tak prostě to, co jsi teďka řekl, to já si teďka vystřihnu a budu si to pouštět každou hodinu teďka. Jo?
1: Ježimaria, tyž, no.
0: Tak se měj krásně. Ahoj.
1: Jo, mě se, a jsem rád, že jsem tě slyšel zatím, Martin, mě se, ahoj.
0: Tak kolik chceš poslat peněz za to pochválení? Kolik ti mám poslat? 5 kilo, nebo?
1: Nic.
0: Čau, mě se krásně, ahoj, děkuju za telefon,
1: jo.
0: Ahoj.
1: Jo, mě se, díky, ahoj. Best of Millennium a Martin Hovorka. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, my si tu v pátek večer připomínáme největší hity milénia, vzpomínáme na nultá léta a nás už za malý moment čeká písnička z roku 2002. A já když vidím napsaný ten letopočet 2002, tak se mi okamžitě vybaví ty srpnové povodně z roku 2002. Největší živelná katastrofa v moderní historii Prahy. Šlo tehdy o takzvanou 500letou vodu, která hlavní město zasáhla po extrémních deštích. Jo, já si vzpomínám, tenkrát byli, já měl prázdniny, já byl puberťák, já to vnímal asi, řekněme, trošku jinak než regulérní dospěláci. Tenkrát prostě metro nejezdilo pod Vltavou, to bylo zavřený, zatopený. Mosty taky zavřeli v jeden okamžik a já měl, že jo, prázdniny, měl jsem kámoše na druhé straně Vltavy, na druhém břehu a my jsme k sobě nemohli. A to bylo asi to jako nejmenší neštěstí, protože pak samozřejmě docházelo k evakuacím. Lidi přicházeli o biznis, o majetek, všude voda, bahno a tak dále. No, nic veselýho to nebylo, ale samozřejmě očima puberťáka to člověk vnímal tehdy jinak. Teď během toho, co vám tady to povídám všechno, tak mi tady pípla zpráva od Mirka, ten píše, že si vzpomíná, jak pár dní před kulminací vody, nějak kolem 10. srpna 2002, plnil pytle s pískem nedaleko Karlova mostu. No vidíš to, to je vzpomínka. Já si ještě vybavuju jméno asi nejslavnější Lachtan všech dob, Lachtan Gaston, který tehdy utonul, protože byla zatopena celá spodní část pražské zoologické zahrady. No nic, to jsou prostě nepříjemné vzpomínky. Pojďme si dát tu příjemnější vzpomínku z roku 2002 a to je píseň, která tehdy vznikla. Tady je DJ Etsy a pecka Life is Life. Hezký večer. Best of Millennium na Kissu.

IQ a Kejmaro, posloucháte Best of Millennium na Kisu, z okamžik Scooter nebo Kylie Minogue, a co kdybyste taky jednu písničku z Millennia Kisáci vybrali vy? Dejte mi vědět přes apku Rádia Kis, jestli existuje něco, nějaká písnička, kterou jste už dlouho opravdu neslyšeli, ovšem pozor, musí být z Millennia, to je důležitý. Tak dejte vědět a...

0: holky, Kylie Minogue s písničkou Can Get You Out of My Head. U této holky se, no holky dámy, se toho chystá spoustu. Jednak bude slavit 40 let na hudební scéně. Ty velké oslavy připravuje na příští rok a taky dokonce natočila duet s Madonou. Ano, Madonna a Kylie Minogue mají duet. Více si řekneme příští pátek, takže máte opět důvod naladit Best of Millennium. Ale sliboval jsem, že dáme i písničku, kterou jste dlouho neslyšeli. A ten čas je tady právě teď, protože se ozval náš posluchač a vybírá jeden zapomenutý hit z milénia. Čau!
1: Čau Matias, když jsme u toho milénia, tak já si vybavuju už dlouho jednu písničku, kterou jsem hodně dlouho neslyšel. A byla to písnička, jestli si pamatuješ, jen počkej zajíci, tak byl přece Crazy Frog a Popcorn. Pamatuješ Popcorn od Crazy Froga?
0: Jasně, že pamatuju. Samozřejmě, žabák Crazy Frog, jeho postavička byla zcela nahá a měla viditelný malý penis, protože samozřejmě rodiče si stěžovali, tak dokonce v televizi žabáka cenzurovali a jeho pindíka mu museli digitálně odmazat. Tak to je taková jako tady pikantérie ohledně Crazy Froga. On neměl pouze tu jednu jedinou slavnou písničku, kterou všichni známe, ale udělali jich víc a dokonce mezi ty další singly patří i slavná melodie Popcorn. Takže zapomenutej Crazy Frog a díky našemu posluchači si vzpomněl na pecku Popcorn od Crazy Froga.
2: Když hity milénia, tak na kysu s Martinem Hovorkou.

0: Tři čtvrtky na deset a Radio Kiss hraje Doskokuj do kroků. Možná jsme některé z vás podpořili i za volantem během večerní cesty. Také zdravíme ke grillům, protože se samozřejmě grilluje, je příjemný letní prázdninový večer. Rád bych pozdravil i vás, co jen tak sedíte pod pergolou a drbete. Jo, probíráte nějaký ty klepy z okolí. No a ozvala se i jedna posluchačka, která přátelé pekla při poslechu Rádia Kiss. Ahoj!
1: Ahoj Martina, tak jsem s tebou dneska opekla koláč a byl vynikající, nebo byl je ještě stále švestkový na tvarohovém základu s moukou, drobenkou, mlékem a tak. A moc se povedl, takže přeji hezký večer a děkuju, že tak hezky hraješ. Ahoj Iva.
0: Ivčo, teda to mě potěšilo, že jsem mohl být u toho, když si pekla dneska v pátek večer koláč, jakože i s drobenkou, že se to podařilo všechno krásně upéct. No, potěšila si mě touto zprávou. Tak přátelé, Radio Kiss jede dál, jestli taky něco pečete, vaříte, smažíte, ať vám chutná, to je důležitý. No a já se budu těšit opět ráno od 7 a teď už předávám slovo tomu nejlepšímu z Radia Kiss. Buďte s námi dál. I like

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Začíná pátek, kysáci, a my si říkáme, jak si asi užijete víkend. Jestli třeba půjdete někam grilovat, i když to počasí tomu asi moc přát nebude.
2: Dneska silný dešť je hlavně k večeru, ale zítra by nemělo být tak špatně, co jsem koukala.
1: No asi ne, no.
2: Co mi to hraješ?
1: No to je k tomu vaření, víš? Protože jak některý kysáci budou grilovat, večer třeba budou mít hody, nebo třeba večer si udělají něco dobrýho, tak u andělů se hoduje už časně ráno.
2: No jo, no, tak jsem si dal recepční salát s dvoma rohlíkama.
1: Ne, ty jsi předtím říkal, že jsi zdal recepční.
3: Recepční.
2: A vypadalo to, že jsem sežral ty dva pány, co dole sedí a hlídají naši budovu.
1: Řekni mi, co je v recepčním salátu.
2: Hele, každý ho asi může dělat trošku jinak, ale ten klasický, to je prostě salám, okurka, cibule, hrášek a majonéza, někdo tam může hodit i hořčici.
3: To zní dobře, rohlík jsi k tomu dal aspoň,
2: ne, nebo to snědl na dvakrát, ale dva rohlíky, ale gumový, byly starý už dva dny. To,
3: ty jsou nejlepší takový.
2: Počkej, nejsou.
1: Nedávno ti tady kysáci radili, jak si uchovat ty rohlíky.
3: Do mrazáku s nima.
2: Takže já budu dneska 4 hodiny trpět tady po takový snídaně.
1: Ne ty, my.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Kdyby si měl o mně napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Čerpej ze všeho, co o mně víš.
2: Jedná se údajně o nějaký aktuální trend. Takhle máte hovořit s umělou inteligencí, která vám má nastavit zrcadlo, a Míšo, ty jsi to prý údajně včera udělala. Psala si nám do WhatsAppové skupiny a byla si z toho hotová.
1: Já jsem to udělala a mě to trefilo naprosto dokonale. Až mě to děsilo, naskočila mi husina a já jsem zvědavá, jestli to stejně tak trefí i vás.
2: Hele, Patriku, zkusil z toho vygenerovat?
3: Zkusil, no.
2: A co?
3: Asi jako jo.
2: Já taky.
1: A kdo začne? Tak počkej. Nevezmeme to od nejmladšího?
3: Zase, klasicky.
2: Jo, jakože podle věku, protože u mě už není na co čekat, já už to mám za pár, u mě už víte, co tam bude, že jo? Patrik, to víš.
3: No, tak zase začnu klidně,
2: pojďme. Ten má život nejsem, před sebou. Jak dlouho to tak je? Já jsem to teda jako se snažil nějak zkrátit.
3: Já taky, já bych řekl, že to mám tak na necelou minutku, možná.
2: Takže tvůj poslední den, nebo ne, poslední stránka
1: poslední
2: knihy.
1: Poslední strana z knihy o tvém životě.
3: Patrik nebyl člověk, kterému stačilo vědět co. Potřeboval vědět proč. Zajímaly ho konkrétní věci, ale pod nimi často hledal něco většího. Kolik mu zbývá do důchodu? Co znamená určitý den pro Česko? Jak by vypadal jeho vlastní život, kdyby se na něj někdo podíval s odstupem? Měl rád konkrétnost, ale zároveň ho přitahovaly otázky, na které žádná přesná odpověď neexistuje. A možná právě v tom byl jeho nejsilnější rys. Nechtěl jen sbírat informace, chtěl si z nich poskládat vlastní obraz světa a zároveň zjistit, kam do něj patří on sám. Kdybym chtěl napsat poslední větu, ta by byla stručná. Věděl, že život je příliš krátký na to, aby ho člověk jen prožil. Chtěl mu také rozumět.
4: No, říkám, zajímavý.
2: Teď jestli je to možná tím, že on má v paměti to, jak ty s ním probíráš všechno možný do vstupů rádiových taky, víš?
3: Taky, a jako má pravdu, ptám se na různé otázky, na které fakt nevím odpověď, a na bizarní otázky, to je pravda.
1: Řešil rubriky domysly, to víš?
2: A nebo mám si tu Míšu vzít, nebo ne? A dobře si udělal, jo. Že jsi si vzal.
1: Ty jo.
2: Tak za chvilku Míša.
1: Jo.
2: A ta řekla, že to na tebe sedí.
1: Jako na hrnec.
2: Tak to jsem zvědavý. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Raní Kiss.
1: Pokládáme umělé inteligenci tu samou otázku. Kdyby si o mně měl napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Teď přichází na řadu Míša, která to včera zkusila mezi námi jako první a proto nám říkala: kluci, ale tohle musíme zkusit. A teď tady dělá prr, já mám normálně husinu, když vidím, co tam je. A Míšo, nejvíc mě pobavilo, jak se nám říkala, už jenom ta první věta, protože i já vím, co tam je v té první větě, že jo?
2: Jo.
1: Míša nemá problém, Míša je problém.
2: Ale víš, co je zajímavý?
1: Ano.
2: Poslala jsem ti vzkaz od Raduny, protože ty si tady před chvilkou, Patriku, četl svoji poslední stránku a jediný, co si z toho Raduna pamatuje, je tohle.
3: Jediná věc, která mi utkvěla v paměti, jak to teďka Patrik čet, kolik dní mi zbývá do důchodu. To bylo dobrý. To byla zajímavá otázka, no.
1: To je vtipný. Tobě se nechce jako makat, jo, Patriku?
4: Já jsem s tím v pohodě.
1: Právě přijde, že seš pracovitej. No takže, jdem si to poslechnout.
4: Tak schválně, Míšo.
1: Míšo, užij si to. Znovu připomínáme, tohle by bylo napsáno na poslední straně knihy, která je o tvém životě.
2: Nakonec zjistila, že velkou část života strávila snahou přijít na to, jestli dělá věci správně, jestli je dost dobrá, jestli není sobecká, když chce víc. Dokázala rozebrat jedno rozhodnutí na 20 možných následků a přitom, když se podívala zpátky, zjistila, že pořád šla dopředu. Někdy sebevědomě, jindy plná obav, ale šla. Sedla na motorku, i když kdysi neuměla jezdit. Postavila se před mikrofon, i když se bála, že neuspěje. A pořád od života chtěla strašně moc. Chtěla práci, která jí baví. Chtěla tvořit, cestovat, milovat, zažívat dobrodružství. A nakonec pochopila, že nepotřebuje, aby jí někdo potvrdil, že si to všechno může dovolit chtít. Protože odvaha není stav, kdy se nebojíš. Je to okamžik, kdy se bojíš, máš spoustu argumentů proti a stejně otočíš klíčkem. Motor naskočí. Tak jedem? A tady kniha končí. Ne proto, že její příběh skončil, ale protože od téhle chvíle už nepotřebovala vysvětlovat, proč si vybrala právě tenhle život. Byl její. A to stačilo.
1: To je Míša.
4: Tady to sedí, tady to sedí. Ty si s ní povídáš víc, než já si myslím.
2: Tady to sedí hodně.
1: Jak jsi říkala, s prominutím jako prdel na hrnec.
2: Jo. To byl můj příběh. Romane, teď budeš na řadě ty.
1: Jdu si ho nějak rychle vymyslet.
0: Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Takové odhalování nás samotných, jo, tady na Kissu. Ale musím říct, když to srovnám Patrikův příběh nebo pohled umělé inteligence na Patrika a na Míšu, Patrik byl takový všeobecnější a dalo by se to možná napasovat i na jiné osobnosti.
2: Určitě.
0: A u Míše byl teda hodně konkrétní.
2: No, protože Míša s tou AI i usíná.
3: Tak já se s ní radím o všem možným, no, takže toho ví o mě celkem hodně.
0: Luky, co ty?
4: Tak jsem to zkusil taky, aby AI o mě napsala poslední stránku, napsala moc krásnou větu. Když jsem se zeptal, z čeho čerpala, a řekla mi, z čeho čerpala, tak jsem jí musel opravit, že to nejsou věci, které se mnou souvisejí. A ona se omluvila a řekla, že si to jenom vymyslela, že předpokládala, že by to mohly být věci, které se mnou souvisejí.
0: Jo, blouznění AI je bohužel stále velice častá věc. Všechno to berte s velkou rezervou.
3: My jsme tady svoje příběhy s Patrikem řekli, ale kdyby měla AI napsat knihu o Romanovi, co by bylo na poslední straně?
0: Roman strávil velkou část života tím, že se staral, aby ticho nikdy netrvalo příliš dlouho. Celé roky počítal minuty. Do dalšího vstupu, do porady, do začátku veřejné akce, do rána. Chtěl, aby bylo rádio lepší, aby lidé kolem něj byli lepší. Někdy tím štval ostatní, někdy i sám sebe. Protože mu na tom záleželo. Dlouho si myslel, že jeho největším úkolem je zvládnout všechno. Až časem pochopil, že mnohem důležitější je poznat, co za zvládnutím vůbec stojí. Protože zatímco řešil poslechovost, práci a budoucnost, doma rostl syn. Vedle něj byla Miška, rodina a lidé, kvůli kterým to celé vlastně dávalo smysl. Rádio jednou dohraje poslední písničku. Čísla zestárnou, funkce převezme někdo jiný a spousta dnešních problémů přestane být důležitá. A Roman nakonec pochopil jednu věc. Největší úspěch není být slyšet co nejdéle. Největší úspěch je mít kam jít, když mikrofon stichne.
2: Teda.
3: Tak to je
2: na
3: hodně
2: tebe
3: silný.
2: To taky sedí.
0: Já mám je slzu foku, ty.
3: Jo, je to silný.
2: Jo, co ten můj blbec dělá špatně?
3: Málo si s ním povídáš.
2: To je trouba, ty, fakt já nevím.
0: Já tady takovej dojáka, Patrik, co ten blbec tady dělá blbě?
2: Jako ten můj chat GPT.
0: To je něco teda, tyjo, no zkuste to, třeba tam kus sebe najdete, u mě to prostě je jasně daný, že já s ním řeším rádio a ví, že to je prostě celý můj život a zároveň vím, že seperu s tím, že jsem si prostě celý svůj život obětoval tomu rádiu a bohužel méně mým přátelům a hlavně mé rodině.
2: Ale zná i tvoji rodinu, takže tam řešíš i rodinný věci očividně.
0: Ty, Davík, nechodíš na ten chat GPT moc často?
3: Kdybyste si to chtěli kysáci vyzkoušet taky, tak do umělé inteligence napište tohle zadání. Kdyby si měl o mě napsat knihu, co by bylo na poslední straně? Čerpej ze všeho, co o mě víš.
1: Ranní Kiss.
5: Ranní Kiss.
1: Každý všední den
6: od 6 do 10.

0: Sponzorem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: České pivo, sklizeň bude letos bohužel špatná. Jak to vidíte s kvalitou českého piva? Je to pořád na skvělé úrovni, nebo to šlo dolů? Co ta cena?
2: A já si myslím, že pivko, když ti chutná, tak za něho aj zaplatíš. A jináč, co se týče českého piva, tak jednoznačně nejlepší.
3: Co si budem, jsme Češi, takže to pivo k nám prostě jde. Myslím si, že i když bude jedno pivo stát stovku, že ho stejně budeme kupovat, protože takový knedlo zelo nebo guláš s džusem, to prostě nechceš.
4: Hele, já pivo miluju. Vždycky, když vycházím na svýho oblíbeného kozlíka, tak si říkám, takový pěkný den, tak proč ho nevidět dvakrát?
5: Já si myslím, že krásně to popsal Václav.
6: Tak za prvý máme nejlepší pivo na světě, to je úplně jasný. Za druhý pivo je vitamin B, bír. A za třetí je to ještě lék, všichni tím léčí všechno.
5: Je pravda, že někdo to léčí hodně, ale je to lék.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Dal jsem si záležet na dnešním moudru dne na vlnách Rádia Kiss. Vždycky na ten pátek si tady schovávám něco uňoňuňo. Takový desert na víkend, jo? Takovou tu třešničku na dortu. No, tak volume doprava a pište si.
0: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Věděli jste, že když vás při pití kávy bolí oči, tak musíte vyndat lžičku z hrnku?
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Nebudu házet samozřejmě všechny do jednoho pytle, ale obecně. Přátelé, pojďme ruku na srdce. Češi jako my, jo, obecně. Máme rádi, když si můžeme přivlastnit nějakou věc, aspoň tak jako trošku.
2: Jo.
1: Třeba když vyhraje sportovní tým, klubový tým, jednotlivec, nebo něco podobného prostě v tom světě, tak nějak zaznamenáme. Jo, to jsme hrdí.
2: Ano.
1: Ale to nemyslím nějak zle. Na tom není nic špatného. To by asi zažíval úplně každý při každém národu. Teď momentálně přichází zpráva, že jedno naše auto české výroby se stalo nejrychlejším na legendárním belgickém okruhu trati Spa. Prosím tě pěkně, a to jako opravdu. Je to takovej ten sporták, který se vyrábí samozřejmě málo v uvozovkách sériově, ale to je Praga Bohema. A je to skutečně momentálně supersport, který je nyní nejrychlejším produkčním vozem. Byl schválený pro silniční provoz, vy se ho můžete koupit a jezdit s ním normálně pod SPZ-kama všude, když na něj budete mít. No, vůz Bohema od české značky Praga byl natočen, jak projíždí okruh Spa za 2 minuty 21,42 sekundy, a což je čas, který vlastně poráží vítěze a rekordmana Pagini Hujara.
2: Ty bláho. Já tady koukám samozřejmě na obrázek tohohle z toho auta. Vypadá to, je to strašně zajímavý, takový futuristický, připomíná mi to takový ten malinký autíčka, víš, angličáky.
1: No, tak malý není úplně.
2: Není malý. No. Každopádně teda, vidíš to, tak to je paráda.
1: Paráda to je, nicméně, ono se to stalo na odpolední ze zákazníky a nebylo to naplánované, tudíž se o rekordní čas nemůže jednat, protože to není oficiální. Byť trať potvrdila, že se to tak stalo,
2: ano.
1: Ale nemůže to zapsat, protože to nebylo v plánu. Takže ale zase hezký, že nenajmeš nějakýho super jezdce, všechno uspůsobíš. To auto to umí prostě, když se setkáte jen tak odpoledne s kámošima.
2: No, tak teď už to zbývá jenom o fiko stvrdit a bude to.
1: Tak držíme palce.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Máme tady v dnešní rubrice, víte, že pro vás opět radu, takovou trošku zdravotní, a protože víte, že pokud zrovna nějak jako v danou chvíli panikaříte, jo, tak si dejte kyselý bonbon. Přestanete okamžitě
2: ano,
1: panikařit.
2: Protože v ten okamžik, pokud si vzpomenete na to, že asi máte rád kyselý bonbon, objeví se panika číslo dvě. Kde je kyselý bonbon?
1: Kyselý bonbon? Pozor, ještě taky pomáhá samozřejmě citron, jo, když si dáš prostě kyselý citron, nebo něco mentolového rychle, jo, nebo led na zápěstí, studenou vodu na obličej. Bonbonek je jenom jako jedna z možností, jak zastavit panický záchvat. Co já
2: tak panický záchvat samozřejmě co způsobuje a tak dále, ano. Záleží, ale taky pomáhá pytlík. Papírovej. Jste jí věděla, jak se koukla, neúplně, jste jí rozsvítili oči. Takže prosím vás, přátelé, papírovej, když není papírovej, tak aspoň igelitovej a foukat, nafukovat. Jo, dovnitř ven, ten vzduch, prosím vás. Jo, takže to už samozřejmě záleží na vás, jaký pytlik si vyberete.
1: Zlatá rada.
2: Jo, foukejte do pytliku, bude vám líp.
1: A co to je bonbon?
2: U toho.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedám dopustit. Když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.

0: Kisu právě vyskočil z postele a jede nás zabít.
1: Raní Kis od 6 do 10.